0: Ale opravdu?
1: Ano.
0: Jakou to má barvu?
1: Nádherný, oranžovo-žlutou.
0: Děkuju, to je ta nejkrásnější barva.
1: Já vím.
0: A to si, ale ovšem to mě chcete jenom potěšit, to si děláte legraci, paní Květo.
1: Ne, nedělám si legraci.
0: Je to zář taková
1: krásná.
0: Celokovová nebo
1: nehmotná. Taková chvějící se. Ještě jděte celokovová. Celokovová.
0: Chvějící. A pan Suchý, jakou má zář?
2: No žádnou, to jen to klidně řekněte, já jsem už předem na to připraven.
1: Ne. Má krásnou, tak do světle zelena.
2: Takovou jedovatě zelenou?
1: Ne. Takovou nádhernou, světle zelenou.

0: A když mluvíme tedy o tom, že máte ráda cestování, máte nějaký dopravní prostředky, který preferujete?
1: Já ne, no tak nebo s Naděnkou Konvalinkou nebo s někým, tak jezdím, jak to...
0: No jestli,
1: jak
0: to jestli auto,
1: já
0: nebo auto letadlem...
1: Já nikdy neměla auto, co žiju.
0: No ne. Ale měl ho třeba někdo, kdo vás vezl.
1: Ne, ne, ne, autem ne, letadlem většinou.
0: Letadlem. Letadlem to já teprv ne, no ale...
1: Já se bojíte, že to spadne?
0: Já se bojím, že to spadne, že to unesou, že tam bude bomba nebo něco takového, víte,
1: těch možností. A vy nepředpokládáte, že umřete někdy?
0: Já předpokládám, ale rád bych, aby to nebylo v letadle.
2: A aby to nebylo ještě dnes, že jo?
0: Ano.
2: Protože ono se totiž může stát, že ty letadla, které lítají nad náma, že to najednou zbuchne. Z toho no, já mám
0: já
2: docela
0: vždycky se utěšuju tím, že si říkám, denně vidím řadu letadel v luftě a ani jedno jsem neviděl, že by spadlo.
1: Denně padají letadla.
0: Bouraček aut jsem viděl nespočet.
1: A jezdíte autem, no vidíte
0: autem.
1: To, no tak nelogický je to celé.
0: Naprosto nelogický. No.
1: Musíte věřit tomu, co k vám přichází, že to je myšleno dobře.
0: Letadlo je nahoře, že jo, a to, já se, jako ten policista, jak tehdy začaly ty různý únosy a tak, takže začala být policie na letišti taky, že jo, a teď jeden mladý policajt tam přišel a říkal, proč, co my tady vlastně máme hlídat, nebo co on říká, ten starší mu říká, no, aby to letadlo neunesli, že jo. A on říká, prosím, podívej se, jak je veliký, to nikdo neunese. A ten mu říká, no jo, ty blbče, je veliký, když je na zemi, ale když je nahoře, tak je jakhle malinký. Typoval jsem, že vy budete spíš takový ten člověk, který chce být v tichu svého bytu.
1: A... No tak já jsem, ještě jsem si v životě nepustila rádio, co žiju.
0: A kdo vám nikdy ho pouští?
1: Nikdo. Já jsem sama, bohužel. A nikdy jsem si ho nepustila. Mně se nevejde do času.
0: Žití. To je zajímavý.
1: Já mám kocoura, knížky.

0: Máte vzpomínku na nějakou zemi nebo na nějaké město, které vás nějak vzalo u srdce, a nebo zase na nějaké město, které vás vypeklo nebo nějakým způsobem zklamalo?
1: Ale tak zklamat člověka nemůže nic, to je na vás, jak to uvidíte, tak je to vždycky, je potěšující, každý trapas je potěšující, že jo, že jste vynaložil čas a peníze, jak je to rozkošný právě. Ale já nevím, no tak já miluji spíš ten Orient. Měla jsem to štěstí, že jsem byla dvakrát v Kambodži, Angkor Watu jsem byla, v tom Egyptě taky víckrát, takže to mám ráda. V Jižní Bogotě jsem byla. Ještě bych chtěla jít do Tibetu nebo tak, tak takhle, když člověk odchytne toho Dalajlámu ještě, no, to jde, ale když je tady náhodou, že?
2: No jo. No
1: já myslím, že momentálně na světě není větší osobnost duchovní.
2: Prosím vás pěkně, vy jste byla na blízku Dalajlámy. Mm-hmm. Co jste, jakou jste vysledovala zář kolem jeho hlavy?
1: To je tak veliká zář. On září celým světem, víte, jak říkají buddhisti, kdyby všichni ráno, všichni lidi plným srdcem si řeknou, ať jsou všechny bytosti šťastný, tak by nemohly být války a zlo. Protože by to přáli těm druhým, to štěstí, tak by nemohli ubližovat, a on je takovej. Jako kdyby to řekl za všechny lidi.

0: Já skutečně jsem měl taky to štěstí, že jsem stál kousek vedle na dotyk a byl jsem skutečně taky fascinovaný, co z této bytosti vyzařuje. A to že říkám,
1: on nemá
0: jako,
1: vůbec ego. Jako... A to je to úžasné, protože všichni mají nějaký ego a převálcujou se. A všecko převálcujou.
0: Sami se převálcujou svým vlastním všecko, egem.
1: Všecko, ano.
0: Pochopili jsme to správně?
1: Ano, nebudu jmenovat.
2: Já jsem v jeho blízkosti nikdy nebyl, ale úplně věřím tomu, co říkáte, a sice z toho důvodu, že jsem se setkal s několika lidmi, různými lidmi na různých místech, kteří v jeho blízkosti byli a říkají to samý. A to nemůže být náhoda.
0: Či myslíte, že to je, že my v Evropě jsme spoutaní v těch svěracích kazajkách, jestli je to určitý druh civilizace nebo skrupule nebo něco, co máme v sobě, v genech, v našich, to je možné? Kdežto Dalaj Lama vyzařuje obrovský charisma, dejme tomu, že? Pokud to asi zdědil.
1: On to pochopil. Protože já nevím, jak se v takový báji říká, že prostě vždycky hledáme štěstí a nějakýho boha, každýho pro sebe, ale každý to máme v sobě. A přitom honíme se, hledáme a máme to všechno v sobě. A k sobě nejdeme, je to tím. A když vejdete do sebe, tak to najdete.
0: Já bych řekl jeden zajímavý, nedávno v televizi na našem milovaném programu ČT2 byl profesor Grof. Hostem na plovárně. A Marek Eben mu položil otázku. Pane profesore, když, to je psychiatr, slavný psychiatr, odešel tady od nás v roce 68 a teď je v Kanadě. A když náhodou máte před sebou pacienta, který má příliš mnoho negativních prožitků a je nebezpečí, že eventuálně by ty negativní prožitky prozářily z něj do vás, vás by zasáhly a vás by určitým způsobem poškodily. Můžete se, i když jste lékař a vaším posláním je tomuto člověku pomoct, můžete se nějakým způsobem chránit před velkým přívalem jeho záporných pocitů? Pavel Grof odpověděl, samozřejmě, na to existuje princip, že si spustím stěnu svého vlastního bílého světla a skrz tuto intenzivní stěnu se ty záporné pocity do mě nedostanou.
2: Já bych si dovolil teď to naše povídání stáhnout úplně materialisticky na zem. Já bych si tedy dovolil to teď obrátit na tu pouť tím životem. Měla jste v úmyslu už od útlého mládí, že budete tím, čím jste, anebo jste měla nějaký jiný touhy?
1: No tak já nevím, já jsem šla v 15 k divadlu, to bylo po válce a situace byla doma taková, že jsem musela jít jako něco dělat, tak jsem o tom nepřemýšlela, napsala jsem si, z Těšína mě odpověděli, šla jsem do divadla, až pak jsem šla na konzervatoř.
2: Takže velice záhy jste se rozhodla,
1: takhle.
2: Že? Když vám bylo 5, jste nechtěla být asi herečkou, že jo?
1: No to ne, ale hráli jsme si furt na něco. Pořád, že jsme nějaký bytosti.
0: Ale mohli bychom aspoň se zeptat paní Květy, na kterou bytost jste si nejraději hrála?
1: No já, no tak samozřejmě ty čarodějnice mám ráda, protože já jsem se bála tatínka, byl přísnej a tak mě bavilo být čarodějnicí, protože pro nás jsou tu dámy, jistě to víte, že to je osvobozující. Vy na mě mluvíte a já můžu být na koštěti a říkat si povídá a já si můžu lítat někde jinde, to je osvobozující strašně. To byly jediný babince, kde se prchalo před těma chlapama, poněž byli všichni přišpendleny jako motýly, kdysi ty baby chudinky, no. Takže jsem si to takhle vyřešila. Zase jsem ve větru, zase nejsem na zemi. No. No
2: jo, já takže... už chápu, proč, třeba, proč ráda lítáte, proč jako letadla vám nenahánějí ty pocity,
1: no,
2: co
1: vidíte,
2: mě, no, tak to vlastně má.
1: A na koště má...
2: Všechno souvisí s tím předešlým, co jste řekla.
0: No, no. Jo, no protože paní Květa má trénink z toho koštěte.
1: No na země nedostanete hned tak.
2: Takže vlastně celý to dnešní vyprávění a povídání bude snaha dostat vás ne na zem, to už jste řekla, že vás nedostaneme.
1: I pod zem, těžko, i pod zem, těžko.
2: Blíž k zemi nebo blíž mezi nás, prosté smrtelníky.
1: No ne, vy nejste prostý smrtelník, vy jste takovej dobrý smrtelník.
2: Jo.
1: Dobrý. Víte, já si i tu smrt, že chcete furt veselý historky z natáčení, taky si představuju, mně připadá pohřeb tady zase buddhistický. Když vy umřete, můžu to na vás předvíst. Jste mrtvej.
2: Mám se lehnout tady, nebo?
1: Ne. Tam vás položí ty mniši na ten kámen, rozříznou tam už při... Ano, ale vy jste mrtvej.
2: Ale počkejte, abych byl opravdu, abych nebyl ještě jenom zdánlivě.
1: Ne, to oni pohlídají a už přijdou tu supy, vypapají ten vnitřek, pak vás rozsekají na droboučko takhle a smíchají vás s tím hrubě umletým ječmenem a ty přijdou zase, a to mají zase hlavní jídlo, tohle bylo jako předkrm, a to vás dopapají a potom ekologové jásají, protože zase je to ve větru a ten trus, co je z toho vyrostou travičky, a existujete znova jako travička, jako pampeliška, jako strom.
2: A z toho se mám radovat, jo?
1: No jistě. Já mám jenom problém, jak tam dojít, tady se to furt ještě nedělá, abych nepřišla brzy nebo pozdě, no. Tam.
2: Pan Werich mě říkal vždycky, když já jsem si dával záležet víc než kdekoliv jinde, přestože já jsem rád přesnej, ale ne vždycky se mi to povede, abych k němu přišel přesně v tu hodinu, kdy jsme se domluvili, a on mě několikrát mě říkal, vy jste přesnej jak smrt.
1: Ale my máme oba veliký štěstí, že jsme se sešli s panem Werichem, že jo. Já jsem byla v Martině v divadle, to je rok 58, a začala jsem chodit se svým nynějším mužem, kterým jsem 50 let, a z Martina jsem to bylo jako trošku daleko. No a zase teď vás trochu nazlobím. Já měla v noci sen, že od čemu my babi čarodějnice máme věřit. Logika pryč, to je nesmysl. Takže mi zdálo se, že jsem kamarádka s Werichem, s Voskovcem, když ten byl už dávno v Americe. No takže to se mi zdálo, tak jsem měla takovou jistotu. Tak pak jsme šli s Pavlem na Helenka a Ráda, to bylo takový hezký divadýlko, hráli v pauze, jsem se nebála, abych za ním nešla, já ho neznala. A šla jsem se zeptat, jestli nepotřebuju herečku, a on řekl, abych druhý den přišla. To byla sobota. Já jsem přišla, byl tam Luboš Kostelka v divadýlku a pan Werich šel, my jsme šli na jeviště v ABC teda. A pan Werich ukázal na mě, řekl, udělejte babičku, ne to na Kostelku, babičku, já jsem měla udělat dědečka, nevím, co jsem udělala. A on mi řekl jednu z nejkrásnějších vět v mém životě a ukázal na mě, už vás potřebuju od včera. Takže jsem tam zrušila, byli hodný, že mě v Martině pustili, a byla jsem prostě u pana Wericha, a bylo to zase zásluhou toho snu. Žádná logika. A pak jsem se až dověděla, že scháněl babu nějakou, jako scháněl Alenka Vránová, Jarka Adamová byli těhotný, scháněl netěhotnou. No a teď už se těším tam, až tam budu, že tam bude někdo těhotný a zase mě veme, no.
0: To je úžasný.
2: Já myslím, že teď je takový okamžik, kdybychom se mohli obrátit na zatím nevyužité Jiřího Štědroně.

0: teď vám zase umožním, abyste se dostala do těch vyšších sfér,
1: no,
0: poněvadž ta otázka dává ty možnosti. Kdybyste se octla na pustém ostrově a směla si vzít tři věci, jak si...
1: Sebou, tam.
0: Sebou, ano. Máte představu,
1: no,
0: co by to...
1: Živý nebo mrtvý věci?
0: Jakýkoliv.
1: No, tak bych si vzala sebou dceru, vnučku a kocoura.
2: No, ale paní Květo, když byste si vzala na ten pustý ostrov jenom, jak jste říkala, kocoura, sestřenici...
1: Ne, ne. Říkala jsem dceru a vnučku.
2: Dceru a vnučku. Tak jistě byste sebou si vzala obrovský množství vašich vzpomínek například. To byste nechala tady dole všecko, na které moudré lidi byste vzpomínala, které jste v životě potkala.
1: No právě proto jsem tak ráda stará, vítám, miluji i ty nemoce, protože my starý lidi musíme být nejisté, musíme být nemocní, aby na nás neměli vztek lidi, že nejsme nemocní, když jsme starí. Milujeme své nemoce, však jak chodím do domu v důchodců, tak ty tom babám říkám, babi říkají, my už jsme starí, já říkám, babi, holky, spolužačky. Jsou dvě možnosti, buď mrtví nebo starý, babi už jsou rádi, starý okamžitě samozřejmě. No, jistě. No, zase jim to nelíbilo, být mrtví, už starý, už se radujou a takhle, no. Takže, a tak a právě, že jsem stará, že jsem zažila tolik báječných lidí, no, jenom v našem divadle. Jistě. Pepička, Beka, Láska, Veliká Panvoska, Merinka, Rosolková, Sváťa, Beneš. No, nebo jsem i v Národním divadle jeden vedle druhýho, úžasný, každý jiný. Teď mi připadá jak tak stejný jako Číňani skoro. Některý.
2: No a samozřejmě to je veliký bohatství a
1: úžasný,
2: na
1: úžasný.
2: Který ty myšlenky těch lidí nejraději vzpomínáte.
1: Ale všechny měli pokoru, měli profesi, což je úžasný, byli nadaný, no já nevím.
2: Takže vám dali mnoho, aby to ráda rozdáváte dál.
1: Já nevím, no já jsem šťastná, že jsem je mohla potkat, když byste je znal taky, vy jste o hodně mladší, ale zase ne o tolik.
0: Co to říkáte?
1: No teď jasně.
0: Jak to můžete
1: říct? Který jste ročník?
0: 31.
1: No, já jsem 29, dva roky. Mohla jsem být vaše babička. No tak kdybych byla jepice, tak určitě. S jepičákem bychom už to mohl být můj vnuk.
0: A jste ráda, že jste nebyla jepice?
1: Já bych chtěla být, to taky o tom, já furt cestuju, já bych chtěla být všechny zvířata, i vši bleky, a já nevím, slon, všecko a prožít jejich,
0: no,
1: život,
0: blecha,
1: jaký to
0: znáte
1: je.
0: Znáte to, ta se vezme mezi nechty a takhle se tisknou ty nechty a ona...
1: No já luskne. Mluvím o bleše, která přeskočí. Vy furt katastrofy. Spadne letadlo, blechu vás hned někdo zašlapne, nic takového.
2: Blechu zmačknou, to takhle, no. A o čem nerada mluvíte, paní Květo?
1: Já ráda mluvím úplně o všem.
0: Pojďme mluvit o všem.
1: No jak to, o čemkoliv. O politice chcete?
0: O politice.
1: No, vidíte to. Já mám svoje heslo. Nenávidím sex, sport a politiku. To jsou takový To jsou tři nejkonfliktnější věci. Sex, že oddělený od lásky už dávno. Já, že jo, neříkám o vás zase něco takového. Tohle nic.
0: No,
1: takový.
0: Já jsem vztahovačnej dost. Tak...
1: No. Sport taky, když furt si rozbijejí hlavy, tohle to sportem ke zdraví, furt někdo. No a o politice nebudeme mluvit, no. Že jo.

0: heslo trochu jiný, ale taky jedno z toho.
1: A který tři věci nemáte
0: rád? Ne, já vždycky sex, říkám, já říkám, nekouřím, nepiju a nesportuju.
1: No,
0: to je pro zdraví
1: důležitý. Taky nekouřím, nikdy jsem nekouřila, no, jo, ale...
0: Ne.
1: Nikdy. Ne.
0: No takhle, já kouřím ve hře Pokušení svatého
1: Ale
0: Antonína,
1: za peníze kouřím za taky peníze, ve že? Filmu.
0: Ne, no, tak...
2: Já bych si vám dovolil dát otázku, ano. Co se vám například dnes zdálo?
1: Je, co se mi, a právě víte, že jo, krásně, já mám nádherný sny a dneska se mi zdálo, to bylo tak krásně, ale nevím, jak to dopadne dál, že jsem bydlela hodně vysoko a jak jsem bydlela nějak, já nevím, nad městem, ale v takovým jako pokojíku a tam byl komín a tam byly čápy a tak jsem jim měla blízko a jsem řekla, nebudu vycházet vůbec z domu, furt budu koukat, co ty čápy dělají a už jich tam bylo asi 5, už byli mladí. To se mi zdálo. No,
2: tak to bude dneska pokračovat možná.
1: No já nevím, no, musím se hnat něco krmení, nevím, co rádi žerou tohle, připravit posteli, zařídit.
0: No hodně vysoko. Já si nedovedu představit, že vám by se zdálo, že bydlíte někde v Ďolíku. Že...
1: Taky jsem už byla v různej skalách, jo, chodila. No myslím, jistě. Že... Ale já měla úžasný sen, když jste se ptal. Ano. Jestli vás nenudím zase, ale tohle je přízemní. Já mám modrýho britského kocoura a furt je na mě namajzlej a tak. A zdálo se mi, že jsem byla, jak jsem byla, nezměnila jsem se v kocoura, ale celá jsem byla modrá chlupata na hubě všude. Jen jsem, ale teď jsem si říkala, co teď? Já hraju asi v 8 věcech, kterou roli v tom kočičím kožíšku budu moc hrát, že udělám nepříjemnost, že jo? A teď jsem říkala ráno, já se sprchuju, ale to tak rychle neuschne, si budu muset rychle běhat po bytě, abych uschla a celá se nevofenuju, že jo? Měla jsem s tím šílený problém. Hmm. A potom Komerce vedle mě vítězila, takže nebudu hrát a budu jezdit po poutích. A najednou uvidějí mě, co jsem si říkal, pousy, pak jsem si říkal, jestli si budu malovat ten nos nebo ne, jestli si nechám ty šedivý vlasy, jestli to k tomu půjde. Měla jsem problém. Ale pak jsem ho vyřešila Komercí, že chlupatá není žádná taková baba a že budu já jediná chlupatá.
0: No jo, to je
1: modrá, znáte modrý britsky?
0: No,
1: a tak jsem vypadala já celá, ale bez ocasu teda. Takhle, no, ano, úžasný.
0: Ano.

0: Zase mě tady inspiroval pan Kolář, dramaturg a režisér tohoto setkání. Abych se vás zeptal na kolegy v ABC, pan Beneš, Zázvorková, Naďa Konvalinková.
1: Jsem měla to štěstí, že jsem se všema mohla hrát. No Pepiček Beck, víte, to bylo jako srdce celého světa. Ten pro každýho byl schopen udělat. Všecko byl okouzlující, nádherný. My jsme třeba v Trojanovici, které někde na Ostravsku, tam jsme jako bydleli a hráli jsme tak v totáči, že jo, jako nikdo moc těch peněz neměl a říkal, já udělám takový večer, toulavej den a dostanete za to večeři. A tak on vždycky takovýhle věci pro nás dělal. Byl veliký, veliký miláček. Já vím, že když Viktor Preiss k nám přišel do divadla z Janu a neměli kde bydlet, tak on šel na byťák. No teď to nemůžu říct, že jsem ty babi na byťáku poplácal, zaspíval Škodověnku a už měli byt.
2: Když jste mluvila o Josefu Beckovi, paní Květo, tak já si vzpomínám, že jednou jsme byli s Pepíčkem Beckem, jo, Evíčko, byl tam taky Honza, doma byl.
1: No jo, doma byl, no tak to je, to víme. Jezdí sem pořád, teď tady má, že vás přerušu, má tady byteček v takovým Nobel jako penzionu pro starý.
2: Ano,
1: on sem jezdí a on je, jak bych to řekla do rádia slušně.
2: Erotoman.
1: No, kurevník.
2: No a on sem jezdil tenkrát ještě, když Pepa hrál v divadle ABC.
1: Ano, no pořád, já nevím, jakže se mohl jezdit.
2: No, divný. Zvláštním způsobem a hlavně to udělali tak, že se scházeli na dovolené, třeba ano. Z Čedokářský dovolené. Jednou jsem se s nima náhodou ocitnul v té skupině, kde jsme jeli do Řecka. Já to říkám pro takovou jednu příhodu, protože ten Pepa byl opravdu úžasný.
1: Okouzlující.
2: A měl krédo zajímavý. On prostě byl spontánní. Naprosto. A říkal, víš proč, Jirko, jsem takový spontánní? Mně nezáleží na tom, co si lidi o mě myslí, protože stejně už tě nikdy v životě nepotkám, když jdu po Václaváku nebo tak, že jo.
0: A jezdívali jste na zájezdy často s divadlem jistě, že jo?
1: No pořád.
0: Nemáte nějaký vzpomínky ze zájezdů?
1: Já
0: jako se vám snažím
1: a to ne, no já vím, nějaký typ. Já vím, no veselé příhodu.
0: Veselé příhodu ze zájezdů.
1: Nevím teď momentálně takový něco.
0: Kdykoliv se mě zeptají, abych řekl nějaký veselý příběh z divadla nebo tak, nevím. Doma, kdybyste věděla, co mě napadá, no, kolikrát se sám směju.
1: Ono taky se to nedá všecko říkat, že jo?
0: No jo, no tak to je většina samozřejmě těch věcí, které se nedají říkat.
1: To bylo v Egyptě. Prostě jsme jeli s filmem, to byl nějaký festival s limonádníkem, to jsem měla štěstí, že jsem natočila limonádníka, ale kvůli tomu, že jsem se dostala ven, že jsem mohla jezdit. Jeli jsme do Egypta, přijeli jsme do Káhiry a tam jako byl takovej kulturní, ne ataše přímo, ale takový jeho poskok tam egyptský, že jo, takový malinký. A tak, ale uměl česky, protože předtím byl tady. A znal tady ty podmínky, že jo, v totáči, tak Egypťan, pro ty slečny byl požehnání, že jo. Tak si myslí, tenkrát mě bylo málo, mě bylo tenkrát 32, tak si myslel, že to je zboží, že jo. No nic. Tak byl takový milej a nic. A teď jsme jeli, vlakem jsme jeli do Asuanu. Takovým lůžkáčem už furt na mě někdo klepal, já nic. A teď jsme přijeli do hotelu v Asuanu. A to byl takový secesní, nádherný hotel. A teď já přijdu do toho svého pokoje, tam ty moskytiéry a tak. Tam byl můj kufr a malinký kufr. Já jsem si říkal, co to, kdo to je? To se spletli, dali mi sem kufr. A v tom tam vběh tenhle ten malej arabáček. Zamknul. Přišel k tomu kufru, otevřel ho a vyndal chlupatou červenou čepičku. Absurdní, tam nikdy není zima, nic takovou natažení, jako pro děti, ale mě by se bejvala vešla na hlavu. A chamtivost československá, nic jsme neměli. A já jsem se uklonila, vzala jsem si čepici. Že dal mi Egypťan čepici, říkám si, to jsem, pak to nosila moje Zuzanka, holčička, no. Byla jsem ráda, že mám čepici, ale nebylo to zadarmo. A on v tu ránu, teď se, pánové, omlouvám se, prosím vás, začal, měl ten debilní výraz, co mají pánové před tou věcí.
0: No, jak kerej, víte, jak kerej?
1: No já nevím, no tak tenhle ho měl, vy ho nemáte, no. No.
2: A jak ten výraz vypadá?
1: Zeptejte se, milost, paní.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: No nic, no já, nic, tak takhle. A teď, a já říkám, Ježíš, co teď, že jo? Tak jsem jako šla k oknu křičet, ne, přijdou ostatní Egypťani, že jo? Tak to je blbost, no nic. A on byl menší než já. A právě se, nic se nedotkl se ničeho mého, nic ani svého, že by nějak jako tasil, nic takového. To ne, a přitisk se ke mně asi tady, rozumíte mi,
0: ano,
1: přitisk
0: ano.
1: se a v tu ránu řekl děkuji, uměl česky a odešel. No já byla v šoku, říkám si, no běžá jsem, to byl pan Pospíšil, tenkrát ředil Filbex, tohle, že to je hruzan, říkám, neprvně, dítě, to tohle, a to, víš, on byl tady zvyklý v tom Česku, když byla, a tohle, a my se s nima kamarádíme, co jsme se s těma Egypťanama kamarádili tenkrát, no nic, pak jsme šli, jeli ještě do Asuanu a nic, tenhle, jenom se zeptal, jestli bych neměla zájem, on jako řekl, že nemám zájem, jako takhle, a přijeli jsme do Káhyry, byli jsme domluveni na 9 hodin ráno, že půjdeme na nějakou tiskovku, někdo zaklepal, jsem řekla dále a ara, malinký zase. Ale já už, děvčátka, vy to pochopíte, vůbec nic, no tam nemůžete křičet, tam přijdou ostatní. Zase k oknu jsem si stoupla hned, já už jsem byla klidná, já bych to mohla tam dělat doteď, že jo. Tohle, stoupla jsem si, řekl děkuji, odešel, ale lakomost Arabů čepici už mi nedal.

Mně se stala taková věc, že jsem propašoval na půdu semaforu, což se opravdu každému nepodaří, vzdáleka ne každému, že jsem tam propašoval svoji hru, ke které jsem napsal i muziku, sám jsem ji režíroval, hraju v tom a zaspívám písničku z téhle hry. Písnička se jmenuje Takový darebák není.

očích se ti odráží nástrahy velkoměsta. Prý ctitelů si nevážíš, doufám, že víš, kdy přestat. O co vůbec

co by se nechtěl změnit v anděla, protože takový darebák není, abys věděla. Co by se nechtěl změnit v anděla,

0: Máte nějakého oblíbeného autora, který píše knihy, které vás rozesmějou?
1: Já nevím, ráda Fulču mát, ale taky se můžu tam smát. Teď mě napad zrovna. No já zase vám možná zkazím radost. Já čtu plno takových různých duchovních věcí, ale ty jsou velice humorný. O nevědomosti.
0: To mě nekazíte radost, to je naopak. To je...
1: Ale není to tady.
0: Ano, to je pravda.
1: To... Je to tady. Tady.
0: Tohle je pro tady. Televizi, tak já to popíšu. Paní Květa říkala, že to není tady jako na zemi, ale že je to tady a sáhla mě na mé srdce, potom na mé čelo.
1: Takže... Na třetí oko.
0: A na třetí oko. Hm? No jo. A nále mě ho vypíchla.
2: No tak.
0: Ne, to byl právě humor. A to je ukázka blbého humoru.
1: Ne, to bylo taky... nádherný.
0: No, humory jsou různý. Třeba vždycky se pozastavujeme nad anekdotama, poněvadž anekdot je strašná spousta žánrově jenom, že to jsou anekdoty, nejklasičtější jsou židovské anekdoty. Že
1: jsou krásné.
0: Na skoty a jeden čas byli, za mých mladých let byly třeba na tchyně nebo na zapomnětlivý profesory, pak se to přesunulo na SNBáky. Oni jsou taky sezónní témata anekdot. Že ano. A černý humor, máte ráda černý humor?
1: Když je inteligentní, já nemám ráda schválnosti, víte, to já nemám ráda, když si lidi dělají, to já nemám ráda. No.
0: Já taky černý humor, můj vztah k němu je prapodivný. Já,
1: musí on, to být laskavý no, vždycky.
0: Já ho nemám
1: když
0: rád.
1: To je nelaskavý, tak to nemám ráda.
0: Já ho nemám rád, ale uznávám, že humor to je. A někdy se tomu taky zasměju a tak, ale...
1: Že se nemám, někdy může ublížit tím, ano, to já nemám ráda.
0: Nemám potřebu ho vyrábět no. Třeba. Já si myslím nikdy černý humor jaksi neprezentoval ve své tvorbě.
1: Já radši rád, bílej.
0: Víte, co mám, když mluvím o autorech, třeba humor, jako jí má Poláček v Bylo nás pět.
1: No, tak to je rozkošné.
0: To je, že to je velice laskavý humor a je to přitom překrásný humor. Ale mám rád třeba i humor, jaký je v Saturninově. Takže, co se týká anekdot, vy znáte nějakou anekdotu, kterou ráda vyprávíte? Nebo...
1: Ale no tak je plno, ale já nevím, na anekdoty nejsem, to je Petr Nárožní, s kterým hraju, ten je takovej no. Na anekdoty, říká je rád. A někdy já to tak nepotřebuju až tak život.
0: Říká se, že nejlepší anekdoty jsou jednak ty neslušný a jednak politický. Je?
1: No, to jsou ty jsou bohužel smutný a vždycky mají pravdu.
0: To jsou takový žánry. Je, tak já vám řeknu jednu.
1: Politickou?
0: Politickou. Je to o velmi neoblíbeném politikovi a poněvadž každý člověk má jinýho neoblíbeného politika, tak...
1: Myslím, já... že všichni stejného většinou.
0: No, ne, to byste se divili kolikrát. No. Tak já budu říkat jenom neoblíbený politik a každý si tam dosadí a bude si představovat toho svýho, jo? Takže neoblíbený politik přijde do kosmetického salonu a tam je lékař, kosmetik a on mu říká, prosím vás, já bych potřeboval trochu něco udělat s vrázkama a trochu zušlechtit obličej. Mám ho příliš, jako už je vidět ten věk a tak. Máte něco na to? Ten lékař mu říká, tady vám dám takový přípravek. Tu modrou tabletku vezmete vždycky ráno a červenou večer. A to budete dělat 10 dní po sobě. A poslední den ta kůra se dovrší tím, že musíte vzít svůj vlastní výkal a rozmazat si ho po obličeji a udělat si z něj takovou pleťovou masku a s tím musíte 12 hodin vydržet. Pak si to smijete a tím ta kůra končí. No tak ten politik to skutečně všechno poctivě udělá a pak se potká s tím lékařem a říká, tak jsem vás poslech a musím říct, že jako skutečně mám takový dobrý pocit, jako vypadá to všecko lepší, ale řekněte mě pořád tvrtá hlavou, jakou funkci v té kůře vlastně má ta pleťová maska. A ten doktor říká, no, teď vám to tedy řeknu, de facto žádnou, ale já jsem si udělal takovou radost. Má někdo ještě na mysli?
3: Přepapek, když tady padlo jeho jméno, ten strašně rád vykládal vtipy. Já bych si dovolil interpretovat, který mě tak napadá, jo. Čtvrtek odpoledne se schází Poleta, milenecká dvojice. A když tak jako odpočívají po tom milování, tak zapálí cigaretu a dívají se tak zasněně do stropu a Žena řekne, neměli bychom, Pepo, pomýšlet na svatbu? A Pepo odpoví, no jistě, ale kdo by si nás vzal?
1: No tak to je hezky.
3: Kdo by si nás vzal? Potom měl jeden takový drsnější, pán s handicapem jede na vozejčku. Celetnou ulicí, blahý paměti, když tam byl Baťa. A najednou prostě přijede před toho Baťu a vyleze slečna. A říká, pane, pane, pane, kupte si botičky, máme nový jarní vzory. Co pak ty náno pitomá, nevidíš, že nemám nohy? Vždyť je to šílený a jede dál a tam známej zase Franta. Stojí na křižovatce u repre, jo. A tak pojeď, kamaráde, pojeď. Tak on dojede k němu a říká, představ si ta nána před Baťou pry, abych si koupil nový botičky, že víš ty jarní vzory. Tak si měl nakopnout do zadku. Pokračuje dál, přijede domů a říká, stará, to je den, tak já jedu tamhle kolem Batiš a Taprej, ta nána, abych si koupil botičky, přijedu k Frantovi, co tam řídí dopravu, ten zase, že jsem měl nakopnout do zadku, on říká, to je dobrý, já jsem tě uvařila slepičí polívku, ta tě postaví na nohy. Já to obdivuju, když někdo skutečně má příběh a dovede ho dovyprávět té třeskuté pointě, která má tu humornou jiskru, že prostě ten sál zabouří. To jsem viděl vždycky, když jsem přicházel na vaše představení, protože já vás znám slyšet. S Jirkou Šlitrem ještě z kavárny Vltava, že vás divadlo na Zábradlí. A
1: tam jsme taky chodili do Vltavy.
0: Miroslav Horníček vymyslel tehdy tu odpovědnu a to byla úžasná věc. On skutečně, tam už se aspoň pro mě pohyboval téměř na hranicích geniality. Já nerad to slovo zneužívám, ale prostě lidé mu kladli otázky, často velice dobrý, ty otázky nebyly blbý. Třeba, kam se poděje tma, když se rozsvítí? Jo, to je přece krásné, ale co byste na to odpověděli? A on říkal, tma je tam pořád, jenže není vidět. Nebo byl dotaz, jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem, jedná-li se o údery do hlavy? Horníček říkal, při menším počtu úderů není rozdíl žádný.

0: nejší a jeden z nejkrásnějších a nejinteligentnějších humorů provozoval Miroslav Horníček, když jsme byli v kavárně Vltava. Tehdy to jiskřilo tím jeho mimořádným humorem. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, která tak Miroslava Horníčka charakterizuje. A sice jednou mě vyprávěl o své manželce Bělé a říkal, že ona má zvláštní zvyk. Já třeba jí řeknu, prosím tě, uvař mi kafe. On řekne, ano, a jde a zatáhne záclonu, uklídí knihy, setře knihovnu, prostě udělá 6-7 úkonů a pak jde vařit kafe. On říká, kdyby nejdřív šla vařit kafe a pak, než se to uvaří, tohle udělá, ale ona vždycky tohleto. A Horníček říká, mě už to kolikrát přivádělo k zuřivosti a nedávno jsem jí říkal, prosím tě, miluješ mě ještě vůbec? A ona řekla, no, vlastně tě nemiluju, ale mám tě ráda. A Horníček říkal, a to je právě ten rozdíl mezi námi. Já tě miluju pořád, ale nemám tě rád.
1: To je krásný. Já jenom vždycky sbírám takové věci, které otevřou nám vždycky bránu. Třeba Einstein řekl něco úžasného. Většina lidí ví, že něco nejde udělat a tak to nedělají. A pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde. On to udělá a ono to funguje.
0: Ano.
1: A to je na všechny geniality i na ten humor, že někdo umí to a takhle, tak mi to připadá. Ano.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě řechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám, bafadepadou, šabadadapa, upadou, vím, totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám, bafadapado, babadadapou, a kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi mravenec, se taky rád hlasitě chechtej.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Ve stromovce na Agátě visí cosi na špagátě. Nechoďte tam, prosím vás, nebo špatně dopadnete. Rýmu jsem se vzdal, rytmu jak by smet, i slova jsem vynechal a stejně jsem teď pro vás určitě zas prosťáka. A to jsem citoval z diplomové práce Václava Větvičky, dnes ředitele botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze. A jak vím, našeho dobrého rozhlasového známého. Kdo si poslechne jeho příběh života mezi trny i strny, snad mi odpustí, protože se dozví. Dvakrát s dovolením ještě vstoupím do řeči z důvodů nezbytných, jak sami zjistíte. Teď začínáme.
1: Ze začátku můj příběh strny a ostny vůbec nevypadal takový, že bude trnitý a ostnitý, protože já jsem záhy po nástupu na přírodovědeckou fakultu usiloval o to, že bych rád dělal zoologii a ze všeho nejradši něco s ptáky, protože mým vzorem byl tehdejší asistent, dnešní pan profesor Veselovský, ten dělal kachny a já ve své hierarchii hodnot přírodních nad kytkama mám zvířata a nad zvířata to jsou ptáci a nad ptáci to jsou kachny. Já mám strašně rád kachny a to už jsem říkal mnohokrát. Nicméně stalo se, že v té době se na geobotanice objevil nebo působil mladý asistent, dnešní profesor Jan Jeník, lesák, který vůbec neměl v sobě ten dech a duch Benátské ulice Přírodovědecké fakulty, takový ten zkostnatělý, byl to člověk dynamický, byl to někdejší scout a ten mě a mého kamaráda strhl k tomu, že žádná zoologie a dokonce žádní ptáci, ale že to budou kytky. A já musím k tomu také trochu přiznat to, že u pana tehdy asistenta Jeníka rok nebo dva roky před námi byly dvě nádherný ženský studentky. A my s tím Ádou Češkou jsme si řekli, no tam musíme jít, když nic, aspoň se na ně budeme koukat.

0: S dovolením poprvé. Akáty už té pověsti asi nikdo nezbaví. V písních se někdy mění ve vrby. Akáty bílé, žaluji vám. Nebo se jim dostává i výhrůžek, míchají se do lásky a chlapi je dostávají odměnou, když jdou na studia kvůli ženským. A jednu takovou akátovou milostnou zápletku právě rozespívala Petra Černocká. Ona o akátech, pan Větvička o agátech, a tak se za chvíli ještě jednou dovolím.
1: Ale háček, trn a osten nastoupil, protože jsme záhy dostali zadána témata diplomových prací a protože Áda Češku byl Jihočech a měl tendenci dělat něco na jih od Prahy a já jsem byl známý jako vodák a milovník řek a pádla. A tak pan asistent nám dal vybrat, přidělil témata. Áda Češku získal lesy ve středním Povltaví a já jsem se nuceně seznámil s trnovníkem agátem Robínii, nesmírně zajímavým stromem, cizincem u nás, stromem, který se dostal do Evropy někdy kolem roku 1603, který je pojmenován Karlem Linné na počest zahradníka francouzského královského dvora Robéna a strom, který má ohromnou historii, zejména v Evropě, strom, který se stal uctívaným a proklínaným, strom, který je maďarským národním stromem, ač pochází z kouřových hor, z východních oblastí Severní Ameriky. A tenhle ten trnovník, jak už jméno napovídá, tedy je, jak se patří, ostnitý, a já jsem ostnitý, to by mě botanici hnali za ty ostny. Musíme totiž rozlišovat velice pečlivě mezi trny, to jsou různé přeměněné větévky nebo listy, a mezi ostny, což jsou vlastně, když to přeženu, z kostnatělé nebo z dřevnatělé chlupy. Takový osten, ten snadno odlomíte, jako třeba u růže, ale zkuste si odlomit trn trnovníku, to je přeměněný palist a ten vám dá pořádně zabrat. Takže já jsem dostal za úkol tahle ta trnitá houští, no a aby to bylo pjato s tou řekou Vltavou, tak jí projdi celou. A já jsem se dlouho domníval, že jsem po Smetanovi byl druhý, který takhle prošel. A zmapuj, jak tam ta trnovníková vegetace vypadá, jak to s nimi je a jak to s nimi bude dál.

0: dovolením naposledy. Zase jednou má pravdu lid, když tomu dvoj zjevení květu a vůně říká agát, napsal pan profesor Pavel Eisner ve slavné a krásné knížce Čeština poklepem a poslechem. Ten květ a ta vůně, pokračoval, jsou naprosto s G nikdy doká. Najde se v někom odvaha, aby i spisovné češtině vnutil líbeznost agát místo prkeného akátu, ptal se. Tak už to jde, pane profesore. Slovník spisovné češtiny nám dovoluje vyslovit obé.
1: Ten trnovník totiž je značně problematický. On je přece jenom dřevinou, která tady u nás je cizí a která výrazným způsobem ovlivnila nebo ovlivňuje původní vegetaci. Takže je to motýlokvětá rostlina, bobovitá se teď má říkat, má na kořenech symbiotické bakterie, která dokáže vázat s jejich pomocí vzdušný atmosférický dusík a takový trnovník vám půdu prohnojí jako pole vojtěžky třeba, takže za chvilku ty rostliny, které na dusík nejsou zvědavé, odtamtud odejdou a zůstanou tam kopřivy a vlaštovičníky a všechno možné. Na druhou stranu je to dřevina, která se počítá za takzvané meliorační, která dokáže vázat půdy sypké nebo skalnaté. A tak já, když jsem tu Vltavu procházel a shledal, že vlastně ty největší trnovníkové porosty jsou na stráních třeba okolo Orlíka, hradu Orlíka, tak jsem začal pátrat i v archívech, což byla práce velice příjemná, protože jsem se dozvěděl spoustu zajímavého a mezi jiným i různé citáty, bych tak řekl, jsem si našel o tom, jak se vlastně ten trnovník na ty vltavské stráně dostal. Avšak láska, která vlastníky panství Vorlického k lesu Víže překonala všechny obtíže, až i stráně a skály druhdy holé staly se schopnými rozličné listnáče udržeti. Ten krásný citát, doufám, že si ho pamatuju přesně. Mám pocit, že jsem četl ve vesmíru někdy v polovině 19. století, možná krátce po, a myslím, že je to výrok autora celé stati o trnovníku, pana Poláka, ale kdybych za to nedal, už je to mnoho let. To bylo totiž tak, v baroku byly vltavské stráně odlesněny a zůstaly opravdu holé a Schwarzenbergové, o nich je notoricky známo, že mají zvlášť pevnou vazbu na les a lesní hospodářství. Nesnesli pohled na oholené stráně vltavské, takže nechávali nanášet, to bylo nesmírně pracné, v ohromných plátěných loktuších na zádech své zaměstnance, nechávali nanášet půdu do skalních rosedlin a průrev v těch skalnatých vltavských stráních a tam nesmírně progresivně to dnes vidím, nevysazovali mladé sazenice, kdo by je tam chodil zalévat, ale vysévali tam semena našich, ale také exotických dřevin, protože ty exotické dřeviny neměly v té době žádné známé škůdce, takže byly velmi perspektivní. Jednalo se zejména o borovici černou, která je z Mediteránu, ze Středozemí, a o onen trnovník bílý agát. Takže se záhy stalo, že jejich panství patřilo k nejzaakátovanějšímu území u nás.

Když jsem uvažoval a můj šéf diplomové práce Jeník, asistent Jan Jeník, abych byl uctivější, o tématu mé diplomové práce na Přírodovědecké fakultě, tak samozřejmě on, který byl i sportovně založen, věděl moc dobře, že já jsem dítě křtěné Vltavou, tady z Modřan, kluk z Loděnic, a že tu řeku mám rád, že ji mám mnohokrát už po různých úsecích s Jetou, takže bylo na bílé dni, že byl tak laskav nakonec. A téma, které bylo povídce tedy botanické a trochu také lesnické, to znamená rozšíření trnovníku agátu v českých zemích, zejména tedy tady na jih pod Prahu, že upřesnil a nakonec znělo, že to bylo rozšíření studium a rozšíření agátu nebo trnovníku agátu ve Vltavském údolí. Takže já jsem tu Vltavu prošel a dílem projel na kánoji celý ten úsek, který se tehdy dal, to znamená nejméně od Vyššího Brodu až tedy do Mělníka, až po Oupor, a později, když už se mohlo vlastně nedávno, jsem si došel i ten zbytek od pramenů, takže já opravdu tu Vltavu mám projitou celou od příslušných obou pramenů až do toho Ouporu, do toho soutoku nad Mělníkem s Labem.

Trnovníky ovšem byly rostlinami nejen, nebo dřevinami nejen schopnými vázat takovouhle půdu, ale byly to dřeviny, které byly výrazně medonosné. Včelaři mi jistě potvrdí a milovníci medu také, že agátový med, takový ten černý, je velmi chutný a tu příchuť nebo chuť agátových květů si v sobě podrží. Takže další výsadby i v tom Vltavském údolí byly vedeny třeba různými včelařskými spolky. Takže to se mi taky podařilo zjistit, kde a jaké. A dalším prvkem, který zavedl tuto cizí dřevinu do Povltaví a Posázaví, byla železnice. Ve chvíli, kdy byla budována železniční trať známá, jak se říká málo mezi námi Praha, Paříž, Dobříš, čili jak ta dobřížská větev, tak povltavská až do Davle a posléze Posázavím do Čerčan, tak celá tato trať, všechny ty zářezy byly posléze osazeny akátem, protože ten dokázal svým kořenovým systémem ty svahy upevnit a zabránit, aby se na nově vybudovanou trať sesouvala v Řidlice z Niše řada těch strání tady v Povltaví složena. Mělo to ovšem i svá úskalí, jak se posléze zjistilo. Agáty totiž byly a jsou dřeviny, které jsou schopny výrazné pařezové výmladnosti, je odborný termín. To znamená, když je počase někdo smítil, tak vydatně obrážejí. Dokonce se i dokáží velmi vehementně rozmnožovat z těch dlouhých podzemních výhonků a tím způsobují potom velké obtíže při údržbě porostů, strání a všeho možného. Zjistil jsem také při svých studiích různých archívů, lesnických zápisů a podobně, že k šíření této pichlavé dřeviny přispívali, divte se, třeba povltavští mlynáři. Protože mlýnská soustrojí, která bývala kdysi dřevěná, byla sice budována z dubu převážně, ale ozubené části byly vlastně vykládány z nesmírně houževnatého trnovníkového nebo agátového dřeva. Takže v mlýnských soustrojích povodí Vltavy, kde už mezi tím tedy ty trnovníky vyrostly, mlynáři také přispěli k jejich šíření.

0: Já mám s trnovníky ještě další příjemnou zkušenost. Já se obvykle ptávám svých posluchačů a přátel, i vás bych se zeptal, jestli už jste někdy jedl myši.
1: Ne.
0: No, já je jím pravidelně každý rok, letos už se na ně nesmírně těším. My děláme myši obalované v těstičku palačinkovém, vřele to každému doporučuju. A pokud se domníváte, že jsem právě odbočil od tématu, nebo že vás vyzývám k nějakému doslovnému zvěrstvu, tak nikoliv. Mě maminka naučila připravovat akátové květy, ta převislá hroznovitá květenství, když jsou naplno rozkvetlé a jsou plné té sladké šťávy, která tak láká včely, tak je namáčíme do trošku řidčího palačinkového těstíčka a opékáme z obou stran na pánvi, podobně jako třeba jablka v županu, pak se hodí do sladkého cukru práškového, no a jenom ta šťopka toho květenství jako myší, odsáhla jsem, že to květenství je do špičky jako myšička přejetá, tak za to se to drží a to protáhnete pusou a zbyde vám jen ten sladký agátový pocit. Vřele to každému doporučuji, i když samozřejmě připouštím, že agát patří mezi jedovaté dřeviny, že obsahuje řadu jedovatých alkaloidů, ale to je především v plodech a třeba v kůře, v líku a v podobných částech ty květy a jím je celý život na mě nezanechaly žádné následky. Tak to je taková příjemná, jemná stránka té jinak pichlavé dřeviny agátu.

Když jsem došel až do Mělníka při své cestě za Agáty a dopisoval svou diplomovou práci, tak mě to nedalo, abych se podíval také do písemnictví, abych tak řekl, nebo mezi prostonárodní písně. A v té diplomce jsem také jich pár uvedl, však asi znáte známé písně jak Agáty Bílé, anebo básničku, jestli ji dám dohromady, tak neskonale mě vábí Agáty a jejich květy a jejich ostny. Utěšují mě, když stoupá mi na paty čas nemilostný. Nevím, jaký nemilostný čas je v době, když květou Agáty, už ani autora si nepamatuju, ale takováhle básnička taky tam zdobila moji diplomku. Ale když jsem tu diplomovou práci dokončoval, tak se svými kolegy, studenty, recesisty jsme se zavázali, že do svých diplomových prací vloudíme nebo nějak zapleteme něco alespoň trošku nemravného nebo frivolního nebo něco takového. No a mně se to podařilo. Znalci znají asi píseň Ve stromovce na Agátě, tak já ji mám v diplomce. Kompletně celou, ne jenom tu pasáž, která snese bdělé oko komise, která diplomovou práci posuzovala, abych to hodně zabalil. No, jenomže diplomovou práci jsem dokončil, absolvoval jsem vojenskou základní službu, která ku podivu se obešla bez trnů. Byl jsem tam celé 2 roky, užil jsem si jak berlínské krize, tak kubánské krize a tehdyž docent Jeník, můj někdejší pan školitel na fakultě, mě přihrál do právě vzniklé botanické zahrady Československé akademie věd, tehdy do Průhonic, a já jsem se dostal do rukou svého druhého velkého učitele, tady to byl pan doktor Klášterský, syn básníka Antonína Klášterského, člověk renesanční, asi v tom plném slova smyslu, který dokázal nás nejen cvičit v botanice dál a vést, aby z nás vypadávaly nějaké výsledky, ale zval si nás k sobě podobně, jako když si pan prezident Masaryk měl své pátečníky, tak si nás zval do bytu a zval nás i do různých restaurací a učil nás, cože to je coentro, a co je to armaňák a jak se má ošetřit třeba červené víno a podobně. No a tenhle ten pan doktor Klášterský už půl života dosavadního dělal růže, plané růže, ty šípkové, ty nejostnitější. No a scháněl asistenta a tím jsem se stal já, takže jsem spadl z deště pod okap z agátových trnů, kterých jsem měl plné ruce, jak jsem různě lezl po těch stromech a hledal na nich ledasco, jsem se dostal k růžím, které těch ostnů mají víc než ten trnovník trnů, a mé ruce každý rok byly až po ramena rozdrásány růžemi, ale díky růžím planým, za kterými jsem sjezdil opravdu celou naši zem, to znamená tehdejší Československo a zejména teda tu východní část, tak jsem poznal úžasné kouty, které bych možná nevyměnil za žádné jiné. Kdybych chtěl řešit, tak asi za Alpy možná ano, ale tu českou zem a Slovensko i s těmi šípkovými růžemi, i s tím příběhem o šípkové růžence bych začal dělat znova a znova.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Jak jsem řekl, mám svou nejvíc.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Úvodní akordy naší znělky patří vám všem, kteří jste našli zálibu v poslouchání Textempore, pořadu, který se zajímá víc o to, co písničky říkají, než jaké mají postavení na žebříčku hitparád. A právě o lidských zálibách to dnes bude. Každý máme někde třeba jen kamínek vzpomínky na setkání s mořem, nebo někdo rozmnožuje sbírku známek, někdo sbírá příjemné zážitky. Pokud mezi ně zařadí i dnešní pořad, bude spokojen nejen Josef Kolář na technickém pracovišti, ale i František Novotný, který vám přeje podle receptů pánů Ježka, Voskovce a Vericha pěkný poslech.

Poznali jste, kdo zpíval solo? Byl to mladý hlas Františka Filipovského. Je to tak, to, co máme rádi, bychom si neměli nechat vzít. Ona je to podle mého tak trochu písnička o svobodě a nezapomínejme, že ta naše končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Pak bychom se snad mohli na světě konečně dohodnout. Když jsem si jednou v dobrém Mitru povídal s psychiatrem panem doktorem Kromholcem, prohlásil, že záliby jsou velice důležitým závažím na miskách odolnosti proti stresujícím vlivům naší civilizace. Takže je dobře, když někdo má rád vdolky a jiný holky. Přiznám se, že občas na chalupě luštím křížovky. A už se i raduji z toho, jaké úžasné novotvary mi občas vycházejí. Stačí špatně vodorovně vsadit na jméno nějakého staroegyptského panovníka či neuhodnout měnu v Zambii. A vyjde vám svisle, že o Vánocích se zpívají kapary. Mimochodem, neznáte nějaký rozhlasový hudební pořad na 10 písmen?

Pánové Uhlíř, Svirák a Sedmihlásek nepochybně dospěli k tajence, ale my luštíme dál. Jistě mi dáte za pravdu, že jednou z našich přímo národních zálib se svého času stalo chalupaření. Mělo to řadu výhod. Lidé měli kousek světa jen pro sebe a z mnohé vesnické barabizny na spadnutí se stala fešanda, za kterou se každý otočí. Navíc, jak známo, žádná mrkev nemá tolik vitamínu jako ta z vaší vlastní zahrádky a vaše zlatá Reneta je tak zlatá, že ji můžete prodávat jenom s puncem. Jak však dokládá recesista Ivan Mládek, ne vždy a ne každému se chalupaření daří tak, jak si původně představoval.

Vzpomínáte, co všechno jsme jako děti sbírali? Obaly od zápalek, od žiletek, od značky nebo písničky? Na nedávné besedě s Pavlem Jurkovičem v Národní knihovně jsem si uvědomil, jak tuze důležité je mít v šuplíku života sbírku právě těch oblíbených písniček. Kolik ostrých hran dokáže písnička urovnat mezi lidmi. Mezi těmi, kteří si dokáží společně zaspívat, pak najednou mizí spousta toho, co jim navzájem vadilo. Jako korálky na šňůře dětství by měly být písničky, ta paměť chvil našeho mládí, která trvá, dokud je slyšíme. Nedivme se, že pilnou sběratelkou je i Helenka Vondráčková.

Možná, že i vy máte zálibu třeba v aerobiku. Moderní doba vyžaduje moderní postavu a jak říká známé přísloví, cvičení dělá mistra. Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv. A je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bylo použito k čemukoliv, prohlásil moudrý Sokrates. Svého času se jeho radou řídil i Michal Tučný. Chtěl

Nedávno se sjeli do Prahy automobiloví veteráni. Ve zprávách jsem se dočetl, že pokud se jejich ceny týče, na čtyřech kolech tam parkovala čtvrtina našeho národního rozpočtu. A pak se zbavujte starých věcí. Nedivme se Karlu Štědrému, že nedá dopustit na svoji červenou aerovku. Výkonný podle not vyladil skladatel Zdeněk Petr

Když se červená aerovka proháněla po silnicích popularity, začínala v minulém století léta 70. U následující písničky jsem si vzpomněl, jak je to s těmi zálibami někdy ošidné. Vybavila se mi situace, kdy přijde pán k lékaři a povídá: pane doktore, nepiju alkohol, nekouřím, nechodím za ženskýma. To jsem zvědav, co mi zakážete. Možná, že zpíval sola v Armádě spásy a pamětníci koncertů v ateliéru si vzpomenou, že jeden takový pouliční tradicionál měl v repertoáru i spirituál kvintet. Zatímco dívky a hoši na pódiu tklivě nabádali přítomné k lepšímu životu, já chodil s česáčkem na ovoce hledištěm, děsně jsem se styděl a stylově žebral na publiku něco napřilepšenou. Vydalo to tak obvykle na párek v rohlíku, ale knoflíků, bonbonů a jiného drobného harampádí jsme měli dost. Jo, jít do sebe, to je ta nejtěžší trasa na mapách našeho.

0: Jan Werich tvrdil, že čas strávený na rybách se do života nezapočítává. Téhle zálibě, jak známo, propadlo mnoho důstojných i nedůstojných gentlemanů. Jednou na podzim z chladné vody ušla pára, se Werich tak zabral do chytání, že se vydal s plutem hlouběji do proudu a ze břehu na něj volala okolo jdoucí babička: pro pána chlapče, vždyť ti teče do bod. Klid, matko, já mám teplý ponožky, odpověděl mistr. Nevím, jaké ponožky si vzal Marek Eben, ale zaujal mě tím, že u koníčka solistů je jedním z mála propagátorů chytání vrvou.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem,

0: 对一声，对一声，对一声。
1: Mnoho mých přátel jako koníčka maluje obrázky. A většinou vůbec není podstatné to, že nemají výtvarné vzdělání, nebo to, co a jak namalují štětcem nebo perem, ale to, že to obvykle paspartují do rámečku srdce. Skobičky slov pro takové obrázky do stěny melodie zatloukl Haně Zagorové Pavel Žák.
2: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Jak dokládá následující písnička, není obrázek jako obrázek. To hodlám, co by předmět doličný doložit za právní asistence pana doktora Ivo Jahelky, jehož příběhy ze života a ze soudních síní připomínám v textempore vždycky velice rád.

přirození. Hned volal na VB oči jak boule, že prej má na zádech tamto a ono, a tvrdil jim k jejich nelibosti, že vše je v nadživotní velikosti. U soudu řešili se podrobnosti,

0: paragraf už ho pak nezaháknul. On Čaplina s Puřinkou z toho zmáknul.
1: Byla to dnes jen taková malá ochutnávka nejrůznějších zálib. Poslední písničce se přizná, co má či nemá ráda Marie Rotrová. Mně zbývá jen poděkovat vám za dar chvíle, kterou jste věnovali Textempore, které právě teď končí. Pokud se vám hodilo do tajenky sobotního odpoledne, nebyla to chvíle zbytečná. Tak buďte blaženi, věnujte se co nejčastěji tomu, co máte rádi, pěkný víkend a za týden opět naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Nepokládejte. Ne, proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Odněkud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den vám i dnes, milí posluchači, přeje Tandemu Jan Rosák. A už se chystám představit vám svého dnešního hosta. Tak co třeba takhle. V útlém dětství, asi ve svých 9 letech, se málem stal bratrovrahem. Ne, nelekejte se, nakonec to všecko dobře dopadlo. Tou obětí jsem totiž měl být já. A mým hostem je tudíž můj vlastní bratr, akademický sochař Zdeněk Rosák. Já tě vítám, Zdeňku, u nás na Tandemu.
4: Dobrý den.
3: Jak to s tím pokusem se mě zbavit vlastně bylo, tak to vysvětlíme až po první písničce. Aspoň naše posluchače trošku napneme. Hezkou zábavu a pěknou chvilku u rádia, přátelé.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj bratr akademický sochař Zdeněk Rosák, ano. Ale měli bychom vysvětlit to, čím si málem neudělal radost, ty mě, jak si mě usiloval o bezživotí. Jak to bylo s tím, že si mě málem přizabil?
2: Já mám takový boží dar, že si moc nepamatuju. Já si nepamatuju detaily z dětství a tohle skutečně mě nějakou uteklo, budeš mě to asi muset.
1: No, já jsem byl v kočárku spouštěn po takovém koníčku.
2: Ano, ano.
1: A nebýt pana faráře, který se zrovna vracel z pohřbu, kam jedno tělo uložil, tak jednoho nebožáka zachránil. Před smrtí.
2: Pravda, měl jsem spolužačky, které byly jako mé velké kamarádky a moji rodiče, speciálně maminka, mě dávala úkoly od mytí nádoby až po hlídání mladšího bratříčka, pak jsme od sebe o 10 roku, tak to bylo logické.
1: Jenom o 9, zase nepřijde.
2: 9,5, no samozřejmě. A tak se stalo, že jsem tě půjčil těm děvčatům a v té části Ivanovic na Hané, odkud pocházíme, je takovej sešup kolem Boží muky na okresní silnici, výpadovku na Vyškov. No a tam se z ním utrhl a samovolně
1: sjel.
2: Já o tom nevím, protože já jsem se věnoval fotbalu nebo nějakým kulkovským hrám a proto jsi mě to připomenul.
1: Teda. No, jak říkám, zachránil tě tehdy pan farář, takže jsem tady a můžeme si spolu povídat. Ale prosím tě, když jsme u toho našeho rodného města Ivanovice na Hané, tak to v podstatě tvým případě neplatí, protože ty jsi se nějakým nedopatřením narodil v Prostějově, viď?
2: Já jsem se narodil v Prostějově a žil jsem tedy v Ivanovicích na Hané až do svých 15 let, ale to, že jsem se narodil v Prostějově, vlastně už dneska taková v okresním městě, nebo respektive v vedlejším okresním městě, už takový úzus, že dneska se nerodí děti jedním nedopatřením ve svých vesnicích, malých městečkách. Dneska se rodí děti vesměs v okresních nemocnicích, takže můj syn a moje vnoučata jsou vlastně rodáci z Vysokého Mýta a celý život žijí v Chocni. Takže až bude sjezd rodáku, nepojednou do Mýta, ale zřejmě do Chocni, bude se to muset přeměnovat nějak. No, k těm Ivanovicím dáne, je to malo městečko, tehdy asi 2500 obyvatel. Když jsem začal vnímat, tak bylo těsně po válce a taková poválečná euforie. My jsme nacházeli spoustu nevybuchlé munice. Když si to dneska uvědomím, že by to dělala moje vnoučata, takový operace s těma kulkama, nebo obchází hruza. Měl jsem štěstí, že jsem jako žil, nebo my, že jsme bydleli v takové čtvrti, kde naproti našeho domu byla truhlárna, nebo také stolárna, pan Kopřiva, kam jsem chodil pro latičky, pro odřezky dřeva, kde jsem poprvé ucítil vůni politury a přišel k tomu, jak se dělá nábytek. Přes zahradu měl soustružení dřeva pan Vykydal, taky hodný člověk, nechával mě dívat se na jeho extempore, dělal cívky, dělal kolečka, co jsme potřebovali na modely. O 50 metrů dál bylo kamenosochařství pana Veselého. Od rána se tam ozývalo ťukání kladívka, když dělal různé padlé holubice a slečny anděle na špítov. Tak tohle všechno se ve mně nějako koncentrovalo s tím, že když jsem začal první kresby, tak mě zaujal tenhle ten směr a ještě jedno musím důležité jako respekt zmínit. Naproti nás bydleli Nejas Chlebovi a jejich syn Jožín, ne z Bažin, ale z Ivanovic na Hané, byl tak trošku neschopný sportu, nebo neměl rád sport, tak modelařil. A tím modelařením mě vlastně přitáhl k tomu, že jsem ho začal následovat.
1: A takhle se vlastně zrodil zárodek, zatím zárodek, designéra Zdeňka Rosáka.
3: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ráno, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Tandem glosuje.
1: Jak jsem před písničkou říkal, tak můj bratr akademický sochař Zdeněk Rosák se dostal přes modelářství lodiček a podobně, ale taky přes kreslení a malování, k tomu se samozřejmě dneska určitě dostaneme, k designu. Design se ti stal, Zdeňku, v podstatě jaksi osudem a dneska jsi designérem a učíš taky design na střední umělecko-průmyslové škole. Ale prosím tě, já se tě chci zeptat z pohledu tebe jako zkušenýho už designéra, jak vidíš design tehdy, když ty jsi s designem začínal a dneska? Je v tom asi veliký rozdíl, co?
2: Je v tom obrovský rozdíl, hlavně v materiální stránce. Já jsem teda pracoval celý život jako teda aktivní život designersky v Karose ve Vysoké Mýtě jako návrhář výrobku, se tomu tenkrát říkalo. A tehdy byl problém blinker, reflektor. Když jsme chtěli speciální levý, pravý, tak nám v Kroměříži v Palmagneton řekli, musíte to nějak sjednotit, prostě musí být jeden, akorát se bude lišit plexisklem, tou barvou. Tak jsme se přizpůsobovali a jestli ten autobus v 70. letech vypadal tak, jak vypadal, tak byl taky důsledkem toho, co jsme mohli koupit, co jsme mohli sehnat. Občas se něco sehnalo, nějaké lištičky okrasné, nějaké hodiny do palubní desky přístroje přes firmu Happich v západním Německu tehdy, že jo, za divizi, které nebyly. A vlastně všechno tehdy bylo postavené na invenci výtvarníka, toho designera a na tom pochopení kolektivu, konstrukce, šéfa a podobně. Nejenom v naší firmě Karosa, ale třeba v Tesle, třeba v ZPS, nebo v Destě Děčín.
1: A to byly spolupracující firmy?
2: Nebyly, ale tam byli vzácní ředitelé a majitelé samozřejmě, ale náměstci, techničtí a podobně, kteří měli pro tuto činnost smysl a cítili výtvarně taky trošku a chtěli, aby ten jejich výrobek se prodal, aby někde něco triumfovalo. Třeba lakování, ale to lakování třeba tehdy za nás prostě nešlo. Tam, abych já řekl, normohodiny se honily. Abych já řekl, ten bok autobusu bude mít 3 pruhy a z toho 2 v jiné barvě, no není možný, to přece nemůžeme pouštět zpátky přes tu linku, aby jsme zdržovali, musíme udělat 3500 autobusů za rok a přesto nejede vlak. Byly bilance, čekali podniky, čekali zájemci že, na zájezdové autobusy, na městské autobusy města a podobně. Dneska si výtvarník řekne, já chci blinker, já chci reflektor, samá slza, samá kapka, no to se to navrhuje. On dostane celý blok, on dostane celý panel řízení, včetně volantu. I už s posazením k sedačce. On dneska má takové možnosti, ty firmy taky musí prodat, tak musí lakovat tak, a už si to technologicky přizpůsobili, musí lakovat tak, aby opravdu upoutal. Já nemůžu teda jmenovat výrobce, s kterým spolupracuji, ale musel najít třeba i lakovnu mimo závod, že ten autobus projede ještě jednou nějakou linkou a tam je třeba problém vypalování laku. Dneska už jsou zase takové laky, které se vypalovat nemusí, nebo při velice nízkých teplotách. Takže nech si podezírat dnešní výtvarníky, že nejsou invenční, že nejsou to krásné věci, dělají se nádherné autobusy.
1: Ale dělá se jim určitě lehčejc, než
2: se dělá. Dělá se jim lehčejc. Ale jsou opravdu mistři taky.
1: No, řekni mi, sleduješ určitě ty trendy současný, jako třeba mladých výtvarníků, v podstatě učíš je taky. Ano. Jsou tam talenti, kteří už takhle to tvoří volně, bez té zátěže toho, co jste měli vy?
2: Tak každá škola má svoje zaměření, my jsme trošku víc jako na obali. Jsou tam jiný obory, že jo, ještě tak interiér a podobně, fotografie, reklama, propagační výtvarnictví. Jsou vždycky tu třídu já rozdělím na 3 díly. Vynikající, průměrní a to, co tam je jenom proto, aby udělali maturitu a řekli si na umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Orlicí, to bude nejjednodušší a navíc je tam nejhodnější učitel na světě, pan Rosák.
1: Ano, pan Rosák.
2: Ale teď minister Dobeš ustřelil tipec a státníma maturitama mě z 15 dětí 9 maturitu neudělalo. Z toho jenom teda 3 z odborných předmětů, ale angličtina, němčina a ještě nějaký společenský dějiny umění.
1: No ale vytříbí se to a design budou dělat opravdu ti nejlepší a my z toho budeme nakonec profitovat.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem s naprosto speciálním, netypickým hostem, akademickým sochařem, mým bratrem Zdeňkem Rosákem. Mám takový zvláštní pocit mít ve studiu bratra a mluvit s ním oficiálně jako s oficiálním hostem, takže já se s tím ale nějak vyrovnám.
2: No, já bych k tomu řekl jednu věc. My jsme od sebe o téměř 10 roků.
1: Ano, mezi tím je ještě jeden bratr.
2: Musím ti taky říct radostnou zprávu, že se mě takových několik desítek lidí ptalo, o kolik je ten tvůj bratr starší.
1: Jako já?
2: Ano, jestli to zkresluje obrazovka, nevím, ale skutečně, nevymýšlím si, abych byl zajímavý, nemysl, ale skutečně se mě několik lidí, no desítky lidí ptalo.
1: Já bych to postavil takhle. Není to tím, že já vypadám staře, ale je to tím, že ty vypadáš mladě.
2: Možná, že jo.
1: Tak vrátíme se k tvému kurikulu víte.
2: Tak Ivanovi Sík třeba s tím Jožínem jsem taky udělal autíčko na kočárkových kolech. Mělo to pákové řízení, bylo to labilní jako hrom. Nahané sehnat kopec byl kumš, tak jsme to přivázali za kolo a tahle mě samozřejmě balanc nalevo, balanc napravo, už jsem dřel bokem o silnici prašnou. A ta auta se mě zadřela, tu kůži zřejmě už dám. A když jsem se rozhodoval, kam z Měšťanky, tak to vyhrála automobilní průmyslová škola v Zábřehu, kde jsem 4 roky na internátě působil, zatímco ty jsi ještě byl, já nevím, s rodiči taky ve Vídni, s otcem, který byl delegátem. No, co bych tam k tomu Zábřehu řekl? Byli jsme tam taková kolektivní parta, získal jsem tam spoustu kamarádů a studium nás bavilo. A mě bavilo tak, že to charakterizuje jedna příhoda. Můj táta, jako já třeba, ostatní rodiče neradi chodí, trapánové, na rodičovská sdružení a jednou, když bylo, tak se táta cestou z Vídně do Prahy zastavil a tak se poptal na toho svého synáčka a pan učitel vodička mu pohledal, jo, Rosák, toho zajímají auta strašně moc, ale jenom zvenku. A bylo rozhodnuto, budu karosářem a tak jsem se na umístěnku dostal do Vysokého Vita, napřed ČSAD, a pak karosa. Pomocí fotbalu.
1: No to jsem chtěl říct, že to by hodně pomohl fotbal tehdy. No.
2: Potřebovali brankáře, já jsem se vrátil z vojny a začal jsem chytat ve Vysokém Vítě.
1: Chytal jsi jednak teda v míče brance, ale chytal jsi taky jaksi zkušenosti už v karose a chytil jsi taky skvělou ženskou.
2: To musím zdůraznit, že se rozkřiklo, že má Choceňovou akvizici, když jsem přestoupil hrát z Vysokého Mita do Choceně. No a tak když se šli děvčata podívat, tak si mě vybrala a vlastně jsem ji ulapil. Od té doby mám ženu Jarku.
1: Jak dlouho jste spolu?
2: Jsme spolu 47 let.
1: To je číslo.
2: A jsem rád, že ji mám. Je strašně fajn. Zažila si se mnou s tou školou hlavně. No, to předbíhám.
1: No, počkej, to si to nepředbíháš, protože ty jsi tom, když jsi pracoval v karose, tak jsi začal studovat vysokou uměleckou průmyslovou školu.
2: No ne, já jsem přerušil v karose. Já jsem zůstal dál zaměstnancem karosy, byl jsem závodní stipendista potom, ale na dvakrát jsem se dostal na vysokou školu uměleckou průmyslovou na obor designu k panu profesoru Kovářovi a to bylo tak, že jsem náhodou něco kutil na motocyklu, venku měl jsem tranzistoráček a slyším ho, hlaste se talentovaní technologové, talentovaní konstruktéři, talentovaní zkouškám na ten můj obor, tak jsem to zkusil, jelikož jsem nepracoval s hlínou, tak jsem první zkoušky neudělal, mě to všechno spadlo a 4 na čele.
1: To já se pamatuju, že u nás v rodině se říkalo, Zdenkovi praskla hlava.
2: No.
1: Ale ne tvoje, ale ta, co byla z hlíny.
2: No, na podruhé jsem to udělal. A v 69. jsem promoval jako akademický sochař. Ještě to zdůrazňuju taky já, protože to je nepoužitelný
1: titul.
2: Někdo tě nebude takhle oslovovat.
1: Pane sochaři, ti
2: a paní akademická
1: říkají.
2: Sochařová, taky říkají zakrát sebe, že ne. Ale ne, dneska jsou magistři artist, a, nebo magistři a ne, bez toho to jde taky, bez toho titulu.
1: Tak pane akademický ti můžou říkat.

0: Tandem volá.
1: Dnes je hostem Tandemu akademický sochař Zdeněk Rosák a já vím, že Zdeněk, můj bratr, má moc rád swingovou muziku, vokální skupiny a prostě podobnou muziku, kterou v rádiu velice často uvádí a pouští moderátor Mirek Černý. Mirku, měl bys být teď na druhé straně, jsi na drátě?
2: Ahoj, opravdu jsem na druhé straně.
1: já tě moc zdravím. Kam máš namířeno teď zrovna? Jsi asi někde v terénu, víš?
2: Teď zrovna jdu k zubaři.
1: Ajajajajajajaj. Takže jsme tě zastihli takové tvrdé chvilce životní. Tak prosím tě trochu...
2: Ale ne, mě nic nebolí, já tam jdu na pravidelnou prohlídku.
1: Ty jsi takhle...
2: Abych nemusel platit za plomby.
1: Poctivý pacient, správně. Prosím tě, zdraví tě můj bratr.
3: Dobrý den, pane Černý.
2: Dobrý den,
3: jsem hrozně rád, že se to povedlo, že se slyšíme a že vám můžu říct, že mě strašně chybíte ve vašem pořadu odpolední harmonie, protože ta dvorana, to už není ono, co to bývalo. Čekám tam aspoň na ty tři písničky, co tam takhle úkosem nebo takhle nějak zařadíte a vzpomínám.
2: No tak to byla taková krásná éra, já mám takový pocit asi 2 roky, že jsem to dělal a jsem rád, že nejste sám, kdo to takhle reagoval na tenhle ten pořad. Ono je to je hrozně zajímavá muzika, která navíc já mám takový pocit, že v době, kdy byla jaksi populární, aktivní, takže tady se moc nehrála, tady jsem to vlastně nepřišlo, že jo?
3: Protože můžu vám do toho skočit?
2: Alanovi nebo něco, to byl jenom takovej trošku odvar, že jo?
3: Pane Černý, já si myslím, že na tohle musí být člověk, který tomu rozumí, čili dramaturgicky pevný v kramflekách, musíte to sledovat strašně dlouhou dobu, protože skutečně u nás se to nehraje, u nás k tomu není nikde přístup, nejsou desky vydávány. Náhodou se mě se zaslechl a věřte mě, já mám snad 50 kazet, co jsem si nahrával, pan Černý, to nejde, z rádia z těch vašich těle a vracím se k tomu, to je jediný společník, tahle hudba v mém ateliéru. A jsem vám za to nesmírně vděčen. Ještě vám řeknu jednu věc, že s příchodem názvu Dvojka mě to trošičku jako tahle věc chybí, ale zase jsem poslouchal Honzův tandem s panem generálním ředitelem Duhanem, který slibuje, že některá schémata se budou měnit. A tak doufám, že by možná, kdyby nás psalo víc, nebo vám volalo víc lidí a s tím, že jsou nesmírně vděční za tuhle tu službu, co nám děláte, nebo tu radost, takže by se to možná srovnalo.
1: Mirku, já si myslím, že to je hezká odezva, ne, na tvoji práci, na tvůj pořad.
2: No to jo, to já, Ježišmarja, to je nádhera, ještě v tomhle počasí, no. Jo, kdy já jsem celý rozlámaný a udejchanej, tak to je opravdu světýlko.
1: To je pohlazení. Nádherný. Navíc si myslím, že na některých Zdeňkových obrazech asi budeš mít taky zásluhu, protože ho inspiruješ tím, co pouštíš za muziku.
2: Jo, no tak, aspoň něco.
1: Jasně, tak...
2: To jsem rád.
1: Moc ti děkujeme za tvůj vzácný čas, spěchej dál k zubaři a prosím tě, ať to nebolí. Ještě tě pozdravím.
2: Děkuji moc.
3: A já se připojím s tím přáním.
2: Děkuji, mějte se.
3: Díky a naschle.
1: Naschle, ahoj.
2: Ahoj.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trou. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Samozřejmě, že vím, kdy mému bratrovi, akademickému sochaři, výtvarníkovi, malíři, pedagogovi, Zdeňkovi Rosákovi nebylo opravdu do zpěvu. A to bylo tehdy, když ti bylo 60 let a doktor ti zjistil velice nepříjemnou věc.
2: Slavil jsem 60. a sesýpal jsem se. Aha. Taková nevolnost a musel jsem si sednout. Pak takový příznaky běžný, že si mysleli v nemocnici ve Vysoké Mýtě, že mám kamínky na ledvině. Ale pak prostě nadhodlíci zjistili, že to je gravicův tumor na ledvině. A já jsem v tu chvíli skoro zajásal, protože při studiu na Vysoké škole městsko-průmyslové ve Zlíně jsme chodili na anatomii a pan primář Radhauský měl operační den, tak jsme se dostali na sál. Já jsem viděl desítky operací, mezi nimi i tu toho gravicova tumoru. A tehdy pamatuju, že jsem prohlásil, tak to je ortel smrti. O ne, mám dobrý prognózy, žijou mě 10, 15, 20 let, moji pacienti. Takže když mě oznámili tuhle věc, tak jsem zajásal, jsem nevěděl, že kdyby mě to postihlo ve 20 letech, tak do měsíce, do dvou jsem byl pryč. Měl jsem velikánské štěstí, že jsem byl v rukou primáře urologie v Ústecké orlické nemocnici pana doktora Crhy. No, dopadlo to tak, že 10 dní po operaci mě přistihl v chocni na kole. Ne, že by mě setřel, ale pyšně se chlubil spolu stojícímu kamarádovi, jak jsem dobře dopadl, 27 stehů jako poseknutí kosou v husitských válkách a jsem tady po 13 letech.
1: Jak no, vidíš, hej, to zaklepeme to, protože...
2: Slušné kondici. Já ještě k tomu chci říct jednu věc. Když jsem se ten ortel dověděl, tak jsem ležel ve Vysokomyské nemocnici sám na pokoji, televizor, v něm přenos z Nagana, naši hokejisti dostávali medaile na krk jako olympijští vítězové a já jsem přemýšlel, jak mám té své hodné ženě oznámit tu pro mě trapnou, nebo já nevím, skutečnost, že jsem teda jeden z těch, já to řeknu ošklivě, kriplů, který je tím postižený a že jsem ji vlastně zklamal a že místo penze slušného takového stáří, že bude sama.
1: Takovýhle myšlenky černý
2: takový myšlenky měl, jsem měl,
1: zatímco a, národ slavil.
2: A ona tehdy měla nějakou společnice tam, kamarádky, a ty to rozmluvovali, hladili, že jo, a v rádiu se ozvala skladba Plyn už tečí z trouby ven, Lucie
1: Bílé,
2: a tam je pasáž Nechám tě umřít, zachráním tě a podobně. A to se stalo skutečně takovou hymnou nebo takovým jako synonymem pro tu moji nepříjemnou událost, že kdykoliv to slyšíme, tak si tu věc připomeneme.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Akademický sochař Zdeněk Rosák, shodou okolností můj bratr, je výtvarníkem, samozřejmě malířem, je sochařem, ale je taky pedagogem. Učíš na střední umělecké průmyslové škole v Ústí nad Orlicí. Už jsi taky trošičku promluvil o tom, jaké má žáky, jaké jsou třeba obory. Kolik tomu věnuješ času? Kolik tak učíš?
2: No, když jsem učil jako největším zápřehu, tak jsem měl, myslím, 17 hodin, což je 0,8 skoro úvazku. Jako penzista jsem toho měl hodně. A u mého oboru nebylo ani tak jako radost to učit, ale vymýšlet zadání. Vymýšlet zadání, neustále nové a nové zadání, listovat v novinách, v časopisech, na internetu a hledat zadání, aby bylo zajímavé pro žáky a aby to udělali tak, jak jako to má být. V poslední době, nebo respektive letos, na moje přání, už mám jenom 8 hodin rozdělených do 2 dnů a víceméně praktické věci, protože přišli mladí kolegové a to je počítačová generace. Všechno ve 3D, všechno na počítači, já nestačím, já si udělám akorát nějakou fotografii, že si uložím a to je všechno, maximálně oříznu, ale žasnu, co všechno a jak rychle se změnilo. Ale ti výtvarníci musí být komplexní lidé, ti musí přijít a i když nemají třeba elektřinu, tak musí to nakreslit, takže já akcentuju jako stará škola, akcentuju prvotřídní designerskou kresbu, akcentuju konstrukční výkresy, rozvinuté tvary a akcentuju modely. Model ze sádry, z čehokoliv, takže já mám teďko vlastně takovouhle věc, že k těm technikům, nebo možná urážím, ale k těm vyloženě počítačovým a elektronickým tématům přikládám tu praktickou stránku a ty děti to učím. Pak jsme se to učili celou dobu a pracovali.
1: No, ty jsi takový trošku rozpolcený člověk, protože na druhou stranu zase, když maluješ, děláš svoji volnou tvorbu, tak tam zase pouštíš fantazii, jak si na špacíra, žádné technické kresby a podobně. Maluješ hodně? Připravíš výstavu teď?
2: Připravuju. Možná, že to vydedukuje někdo z toho, co jsme tady říkali, že mě čeká velké životní jubileum, tak buď to jubilejní nebo posmrtnou výstavu připravuju.
1: A hloupá legrace tohle.
2: Bohužel se k tomu nemůžu dostat, vždycky říkám, začnu malovat, až začne pršet. Ale zase na druhou stranu jsem měl čas ošetřit mých 18 stromů na zahrádce. Starší domek, který máme, že tam je potřeba opravit, tam je potřeba nějaká údržba, něco natřít, že jsem uložil jabka, ošetřil jsem všechno ostatní, uhrabal, ostříhal nějaký ty a hlavně uložil švestky správně do rendlíku, aby vykvasili aby z toho něco bylo.
1: Aby si mohl oslavit taky případný úspěch své slávie, na kterou se občas
2: koukáš. No, tak to bych, to je, jako jsem četl jednoho redaktora v Lidových novinách, že mu, když hráli kluci 5, 10 let na plácku, přisoudili mu, že bude slávista a on slávistou do dneška je. Přes všechny peripetie, přes všechny sestupy do druhé ligy a podobně. Jí máme prostě přišitou u srdce.
1: Výměny trenérů.
2: Výměny trenérů. A jako mě mrzí, jak se strašně ošklivě chovají lidi k Frantovi Strakovi, který si myslím právě, že to je trenér, který nabudí hráče. A já jsem dal první skladbu v tomhle tom pořadu zahrát takovou odpalovačku, když se to tak řekne, to bych hrál hráčům při nástupu na hřiště do sluchátek, aby se rozjeli, aby měli ten drive, aby to, co jim Franta Straka ordinuje. To není učit hráče, trenér kopat, centrovat, nahrávat. To je udělat atmosféru, správně rozestavit typy a udělat atmosféru a kluci, jdeme na to.
1: To se mi líbí, že tohleto jsou slova pravověrného slávisty. Přátelé, pozor, slávisti, tohleto nebyl Sparťan, to byl opravdový slávista. Můj bratr Zdeněk Rosák, který mimochodem, ty jsi byl v televizi dřív než já.
2: No,
1: teď mě napadlo.
2: To byla éra ve Vysokém Mýtě, kde jsem teda vedl fotbalu a malování, byl členem Mladé scény. To byly tehdy ty divadelka malých forem v 60. letech, kdy jsme začínali. A já jsem tam dělal scénu, hrál jsem na bicí, na kytaru a měli jsme spoustu přehlídek celostátních, okresních, krajských a setkávali jsme se třeba s kladivadlem Broumov, kladivadlo, později Kadaň, Pavel Fiala, básník, Uršula Kluková, Láďa Potměšil, Luděk Nekuda z Ostravy, Bergner, malíř. Prostě končívali jsme vždycky tak maximálně na 3. místě. Dolů jsme nikdy nekresli. A tak se stalo, že jsme měli jednu celostátní přehlídku v 63. roce v Ústí nad Labem v divadle Zdeňka Nejedlého, dnešního Bere. a byl z toho přímý přenos do televize. Já jsem poslal telegram, natěšený, že to rodiče uvidí. 5 let nebyli v kině. Ten večer se vypravili do kina na večeři zřejmě. A když přišli, našli telegram. Strašně to mrzelo, byl to přímý přenos, tehdy se asi záznamy nedělali. A tak já jsem byl v 63. roce v červnu, Jinčku, v televizi v 1,5 scénce, kterou jsem si mimo jiný i sám napsal, na scéně pozadí, kterou jsem si namaloval.
3: Komplexní umělec prostě, no na to já nemám.
2: Ty se schystal na gymnázium v Praze tehdy.
3: Na to já nemám. No,
2: jenom, že jsme se rozletěli, to byli kantoři, když zůstali a polovina nás šla studovat na vysoké školy a rozprchli jsme se a skončilo to.
1: Tak takhle mě předběhl můj bratr v televizi, ale do rádia jsem si ho musel pozvat až dneska. Tak moc ti děkuju. To byl Zdeněk Rosák, akademický sochař, malíř, pedagog a hlavně můj skvělý bratr a výborný člověk. Moc ti děkuju, ať se všechno daří. Zdraví, ať tě drží.
2: Já děkuju, děkuju za přání a budu se snažit se držet.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

od úplného začátku pravidelného pořadu U muziky jsme to vzali hezky od podlahy. Vždyť který z našich oblíbených tanců nám umožní překonat gravitaci a odlepit se od země lehce a zvesela? No samozřejmě, máte pravdu, je to česká polka, kterou opěvovali i slavní básníci. Třeba vzpomeňte na Jana Nerudu. Myslím, že lepší, výmluvnější uvítání k dnešní hodince řízné i lirické, lidové a dechové hudby jsme nemohli vybrat. Totiž ta úvodní polka Jaroslava Jankovce, Jarky Motla, Karla Melíška se jmenovala Hezky od podlahy. A s patřičnou vervou ji zpívali Blanka Tumová a Pavel Zelníček. Hrála pražská kapela Petra Finka. U rozhlasových přijímačů vás srdečně vítá Pavlína Filipovská. Dál se roztančíme opět v rytmu polky. Vladimír Fuka a textař Míla Cink jsou autory jedné populární Dva šátečky. Zaspívají Irena Mašátová, Věra Svátková a Jaroslav Čajka mladší. Zahraje telčská dechovka, kterou řídí Evžen Mašát. Zdena Kettnerová a Josef Tic spolu s českou kapelou Zdeňka Růžičky nám potom nabídnou Valčík a Ridoška s textem Miloše Bárty. Dej si říct. Autorem následujícího tanga Až přijde loučení je Jindřich Loukota. Text připojila Anna Neuschlová. Se studiovým orchestrem Zoltána Lišky budou zpívat Ivan Trnka a dívčí pěvecké trio.

A teď si, vážení, dopřejeme dvě lidové písničky. Tu první, a o tom jsem hluboce přesvědčena, si zaspíváme určitě všichni sborem. Je to pochodová písnička Od tábora až k nám. Stylově nám ji zahraje táboranka a doprovodí zpěváky Vlaďku Jínovou, Janu Jínovou a Jiřího Jínu. Druhá skladba neznámého autora, čili lidová píseň, se jmenuje Fláma a zazní v rytmu polky. Zpívat budou Radka Melicherová, Miloslav Kubát a Jaroslav Červinka, hrát Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha. Pavel Svoboda napsal hezký valčík a protože s ním byl spokojen, věnoval jej své mamince. Jen tak, pro radost. Textem jej citlivě opatřila Blanka Kaňová. Zaspívají Lucie Márová, Věra Kestránková a Václav Kašpar, zahraje chodovarka, kterou řídí Věra Kestránková.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Vy, vážení, kteří pořad sledujete často, byste určitě postrádali již zavedený výlet na Moravu. Bez obav. I dneska se tím směrem vydáme. Tentokrát nás uvítá velmi oblíbený Jan Slabák. Jeho Moravanka se zpěváky Jitkou Osičkovou a Břetislavem Osičkou pro nás mají polku s lidovým textem V Richtárovej studni. Dále nachystal Antonín Pernička Valčík Svatební zvony. Zpívat budou Marta Horká, Martina Ondroušková, Karel Blaha a Vojtěch Horký, hrát Stříbrňanka. Miloslav Richard Procházka nám připravil svoji polku s textem Josefa Dovka Pěsnička z Moravy. Zaspívají Jožina Ducháčková, Jana Janošková a Vojtěch Ducháček, zahraje Šohajka. A potom ještě nádavkem Antonín Pernička, autor hudby i textu k Valčíku Moravská písnička. Se Stříbrňankou Vojtěcha Horkého budou zpívat Marta Horká, Martina Horká, Vojtěch Horký a Karel Blaha.

Čechách nás v Lídně vítá muzika, kterou máme všichni v krvi a hlavně máme ji rádi. Bude to pestrá směs polek Jaromíra Vejvody. Zpívají Ivana Krucká, Barbora Lišková, Blanka Tůmová, Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Doprovází je Veselka Ladislava Kubeše.

Pořad u muziky se blíží ke konci. Dnešní díl už bude za pár chvil minulostí. Máme ale naději, vážení a milí posluchači, že ve zdraví a v pohodě se všichni potkáme při vysílání dílu dalšího. Příště zase nashledanou se teď těší Pavlína Filipovská. Na rozloučenou tu pro vás máme Lidový valčík, Když jsem šel přes háj zelený. Zpívají a hrají Babouci.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Květa Fialová. Tak pěkný poslech.

0: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Naším hostem je Květa Fialová. Cestujete ráda?
2: Já strašně ráda, já cestuju teda i fyzicky, i duchovně. Takže pořád jsem někde pryč. Ale hlavně nejsem v tomhletom 2007, to ani omylem. To vůbec nevím, poněvadž to už tady je jiný svět a já jenom zírám.
1: Tak vy jste v roce 2009 například?
2: Ne, já
1: nebo
2: jsem
1: 1900.
2: 19. To mi tak vyhovuje.
1: To byla Belle Époque. No. Fandosiekl.
2: Říká se, kdo nežil do roku 1900, nepoznal slasti života.
0: No, máte před sebou dvě světové války?
2: No tak, proč ne?
0: No, proč ne? Takový je život. No. V Africe jste byla už někdy? Když...
2: No tak já jsem byla, v Egyptě jsem byla. Aha. Teď jsem byla před chvilkou, jsem si to tady prošla. A je to nádherné.
0: Je to nádherný, ty sbírky.
2: Je to nádherné.
0: To je Afrika skutečně.
2: To je zázrak.
0: A představte si, že to skutečně ten pan Anderle nazbíral, dal to dohromady, jako někdo třeba sbírá obaly ze žvejkaček nebo tak, tak on sbírá tyhle ty nádherný obrovský plasty a má jich.
2: A měl by být potom jako prohlášený za svatýho, když jsem to dneska viděla.
1: No to je úžas. Nevidíte náhodou kolem mý hlavy něco?
2: Ano.
1: Ale opravdu?
2: Ano.
1: Jakou to má barvu?
2: Nádherný, oranžovo-žlutou.
1: Děkuju. To je ta nejkrásnější barva.
2: Já vím.
1: A to si, ale ovšem to mě chcete jenom potěšit, to si děláte legraci, paní Květo.
2: Ne, nedělám si legraci.
1: Je to zář taková
2: krásná.
1: Celokovová nebo
2: nehmotná. Taková chvějící se. Ještě jděte celokovová.
1: Celokovová. Chvějící se. A pan Suchý, jakou má zář?
0: No žádnou, to jen to klidně řekněte, já jsem už předem na to připraven.
2: Ne. Má krásnou, tak do světle zelena.
0: Takovou jedovatě zelenou?
2: Ne. Takovou nádhernou, světle zelenou.

0: A když mluvíme tedy o tom, že máte ráda cestování, máte nějaký dopravní prostředky, který preferujete?
1: Já ne, no tak nebo s Naděnkou Konvalinkovou nebo s někým, tak jezdím, jak to...
0: No jestli,
1: jak
0: jestli to, auto já nebo auto letadlem...
1: Já nikdy neměla auto, co žiju.
0: No ne. Ale měl ho třeba někdo, kdo vás vezl.
1: Ne, ne, ne, autem ne, letadlem většinou.
0: Letadlem. Letadlem to já teprv ne, no ale...
1: Já se bojíte, že to spadne?
0: Já se bojím, že to spadne, že to unesou, že tam bude bomba nebo něco takového. Víte,
1: a
0: těch
1: vy
0: možností...
1: nepředpokládáte, že umřete někdy?
0: Já předpokládám, ale rád bych, aby to nebylo v letadle.
2: A aby to nebylo ještě dnes, že jo?
0: Ano.
2: Protože ono se totiž může stát, že ty letadla, které lítají nad náma, že to najednou zbuchne. No,
0: já
2: mám
0: vždycky se utěšuju tím, že si říkám, denně vidím řadu letadel v luftě a ani jedno jsem neviděl, že by spadlo.
1: Denně padají letadla.
0: Bouraček aut jsem viděl nespočet.
1: A jezdíte autem, no vidíte autem. To, no tak nelogický je to celé.
0: Naprosto nelogický. No.
1: Musíte věřit tomu, co k vám přichází, že to je myšleno dobře.
0: Letadlo je nahoře, že jo, a to, já se, jako ten policista, jak tehdy začaly ty různý únosy a tak, takže začala být policie na letišti taky, že jo, a teď jeden mladý policajt tam přišel a říkal, proč, co my tady vlastně máme hlídat, nebo co on říkal, ten starší mu říká, no, aby to letadlo neunesli, že jo. A on říká, prosím, ty podívej se, jak je veliký, to nikdo neunese. A ten mu říká, no jo, ty blbče, je veliký, když je na zemi, ale když je nahoře, tak je jakhle malinký. Typoval jsem, že vy budete spíš takový ten člověk, který chce být v tichu svého bytu.
1: A... No tak já jsem, ještě jsem si v životě nepustila rádio, co žiju.
0: A kdo vám nikdy ho pouští?
1: Nikdo. Já jsem sama, bohužel. A nikdy jsem si ho nepustila. Mně se nevejde do času.
0: Žití. To je zajímavý.
1: Já mám kocoura, knížky.

0: Máte vzpomínku na nějakou zemi nebo na nějaké město, který vás nějak vzalo u srdce, anebo zase na nějaké město, které vás vypeklo nebo nějakým způsobem zklamalo?
1: Ale tak zklamat člověka nemůže nic, to je na vás, jak to uvidíte, tak je to vždycky, je potěšující, každý trapas je potěšující, že jo, že jste vynaložil čas a peníze, je to rozkošný právě. Ale já nevím, no tak já miluji spíš ten Orient, měla jsem to štěstí, že jsem byla dvakrát v Kambodži, Angkor Watu jsem byla, v tom Egyptě taky víckrát, takže to mám ráda, v Jižní v Bogotě jsem byla. Ještě bych chtěla jít do Tibetu nebo tak, tak takhle, když člověk odchytne toho Dalajlámu ještě, no, to jde, ale když je tady náhodou, že?
2: No jo.
1: Já myslím, že momentálně na světě není větší osobnost duchovní.
2: Prosím vás pěkně, vy jste byla na blízku Dalajlámy. Mm-hmm. Co jste, jakou jste vysledovala zář kolem jeho hlavy?
1: To je tak veliká zář. On září celým světem, víte, jak říkají buddhisti, kdyby všichni ráno, všichni lidi plným srdcem si řeknou, ať jsou všechny bytosti šťastný, tak by nemohly být války a zlo. Protože by to přáli těm druhým, to štěstí, tak by nemohli ubližovat a on je takovej. Jako kdyby to řekl za všechny lidi.

0: Já skutečně jsem měl taky to štěstí, že jsem stál kousek vedle na dotyk a byl jsem skutečně taky fascinovaný, co z této bytosti vyzařuje. A to neříkám jako...
1: On nemá vůbec ego. Jako... A to je to úžasný, protože všichni mají nějaký ego a převálcujou se. A všecko převálcujou.
0: Sami se převálcujou svým vlastním všecko, egem.
1: Všecko, ano.
0: Pochopili jsme to správně?
1: Ano, nebudu jmenovat.
2: Já jsem v jeho blízkosti nikdy nebyl, ale úplně věřím tomu, co říkáte, a sice z toho důvodu, že jsem se setkal s několika lidmi, různými lidmi na různých místech, kteří v jeho blízkosti byli a říkají to sami. A to nemůže být náhoda.
0: Či myslíte, že to je, že my v Evropě jsme spoutaní v těch svěracích kazajkách, jestli je to určitý druh civilizace nebo skrupule nebo něco, co máme v sobě, v genech, v našich, to je možné? Kdežto Dalaj Lama vyzařuje obrovský charisma, dejme tomu, že? Pokud to asi zdědil.
1: On to pochopil. Protože já nevím, jak se v takový báji říká, že prostě vždycky hledáme štěstí a nějakýho boha, každýho pro sebe, ale každý to máme v sobě. A přitom honíme se, hledáme a máme to všechno v sobě. A k sobě nejdeme, je to tím. A když vejdete do sebe, tak to najdete.
0: Já bych řekl jeden zajímavý, nedávno v televizi na našem milovaném programu ČT2 byl profesor Grof. Hostem na plovárně. A Marek Eben mu položil otázku, pane profesore, když, to je psychiatr, slavný psychiatr, odešel tady od nás v roce 68 a teď je v Kanadě. A když náhodou máte před sebou pacienta, který má příliš mnoho negativních prožitků a je nebezpečí, že eventuálně by ty negativní prožitky prozářily z něj do vás, vás by zasáhly a vás by určitým způsobem poškodily. Můžete se, i když jste lékař a vaším posláním je tomuto člověku pomoct, můžete se nějakým způsobem chránit před velkým přívalem jeho záporných pocitů? Pavel Grof odpověděl, samozřejmě, na to existuje princip, že si spustím stěnu svého vlastního bílého světla a skrz tuto intenzivní stěnu se ty záporné pocity do mě nedostanou.
2: Já bych si dovolil teď to naše povídání stáhnout úplně materialisticky na zem. Já bych si tedy dovolil to teď obrátit na tu pouť tím životem. Měla jste v úmyslu už od útlého mládí, že budete tím, čím jste, anebo jste měla nějaký jiný touhy?
1: No tak já nevím, já jsem šla v 15 k divadlu, to bylo po válce a situace byla doma taková, že jsem musela jít jako něco dělat, tak jsem o tom nepřemýšlela, napsala jsem si, stěší na mě odpověděli, šla jsem do divadla, až pak jsem šla na konzervatoř.
2: Takže velice záhy jste se rozhodla,
1: takhle.
2: Že? Když vám bylo 5, jste nechtěla být tak asi herečkou, že jo?
1: No to ne, ale hráli jsme si furt na něco. Pořád, že jsme nějaký bytosti.
0: Ale mohli bychom aspoň se zeptat paní Květy, na kterou bytost jste si nejraději hrála?
1: No já, no tak samozřejmě ty čarodějnice mám ráda, protože já jsem se bála tatínka, byl přísnej a tak mě bavilo být čarodějnicí, protože pro nás jsou tu dámy, jistě to víte, že to je osvobozující. Vy na mě mluvíte a já můžu být na koštěti a říkat si povídá a já si můžu lítat někde jinde, to je osvobozující strašně. To byly jediný babince, kde se prcholo před těma chlapama, poněž byli všichni přišpendleny jako motýly, kdysi ty baby chudinky, no. Takže jsem si to takhle vyřešila. Zase jsem ve větru, zase nejsem na zemi. No.
2: No jo, já takže... už chápu, proč, třeba, proč ráda lítáte, proč jako letadla vám nenahánějí ty pocity,
1: no,
2: co
1: vidíte,
2: mě,
1: no,
2: tak to vlastně má.
1: A na koštětinu...
2: Všechno souvisí s tím předešlým, co jste řekla.
0: No, no jo, no protože paní Květa má trénink z toho koštěte.
1: No, na země nedostanete hned tak.
2: Takže vlastně celý to dnešní vyprávění a povídání bude snaha dostat vás ne na zem, to už jste řekla, že vás nedostaneme.
1: I pod zem, těžko, i pod zem, těžko.
2: Blíž k zemi nebo blíž mezi nás prosté smrtelníky.
1: No ne, vy nejste prostý smrtelník, vy jste takovej dobrej smrtelník.
2: Jo.
1: Dobrej. Víte, já si i tu smrt, že chcete furt veselý historky z natáčení, taky si představuju, mně připadá pohřeb tady zase buddhistický. Když vy umřete, můžu to na vás předvíst. Ano, jste mrtvej.
2: Mám se lehnout tady, nebo?
1: Ne. Tam vás položí ty mniši na ten kámen, rozříznou, tam je. Už přijde. Ano, ale tu jste mrtvej.
2: Ale počkejte, abych byl opravdu, abych nebyl ještě jenom zdánlivě.
1: To oni ohlídají a už přijdou tu supy, vypapají ten vnitřek, pak vás rozsekají na droboučko takhle a smíchají vás s tím hrubě umletým ječmenem a ty přijdou zase, a to mají zase hlavní jídlo, tohle bylo jako předkrm, a to vás dopapají a potom ekologové jásají, protože zase je to ve větru a ten trus, co je z toho vyrostou travičky, a existujete znova jako travička, jako pampeliška, jako strom.
2: A z toho se mám radovat, jo?
1: No jistě. Já mám jenom problém, jak tam dojít. Tady se to furt ještě nedělá, abych nepřišla brzy nebo pozdě, no. Tam.
2: Pan Werich mě říkal vždycky, když já jsem si dával záležet víc než kdekoliv jinde, přestože já jsem rád přesnej, ale ne vždycky se mi to povede, abych k němu přišel přesně v tu hodinu, kdy jsme se domluvili, a on mě několikrát mě říkal, vy jste přesnej jak smrt.
1: Ale my jsme máme oba veliký štěstí, že jsme se sešli s panem Werichem, že jo. Já jsem byla v Martině v divadle, to je rok 58, a začala jsem chodit se svým nynějším mužem, kterým jsem 50 let, a z Martina jsem to bylo jako trošku daleko, no a zase teď vás trochu nazlobím. Já měla v noci sen, že od čemu my babi čarodějnice máme věřit, logika pryč, to je nesmysl. Takže mi zdálo se, že jsem kamarádka s Werichem, s Voskovcem, když ten byl už dávno v Americe. No, takže to se mi zdálo, tak jsem měla takovou jistotu, tak pak jsme šli s Pavlem na Helenka a Ráda, to bylo takový hezký divadýlko, hráli v pauze, jsem se nebála, abych za ním nešla, já ho neznala. A šla jsem se zeptat, jestli nepotřebuju herečku, a on řekl, abych druhý den přišla, to byla sobota. Já jsem přišla, byl tam Luboš Kostelka v divadýlku a pan Werich šel, my jsme šli na jeviště v ABC teda. A pan Werich ukázal na mě, řekl, udělejte babičku, ne to na Kostelku, babičku, já jsem měla udělat dědečka, nevím, co jsem udělala. A on mi řekl jednu z nejkrásnějších vět v mém životě a ukázal na mě, už vás potřebuju od včera. Takže jsem tam zrušila, byli hodný, že mě v Martině pustili, a byla jsem prostě u pana Wericha. Bylo to zase zásluhou toho snu. Žádná logika. A pak jsem se až dověděla, že scháněl babu nějakou, jako scháněl Alenka Vránová, Jarka Adamová byli těhotný, scháněl netěhotnou. No a teď už se těším tam, až tam budu, že tam bude někdo těhotný a zase mě veme, no.
0: To je úžasný.
2: Já myslím, že teď je takový okamžik, kdybychom se mohli obrátit na zatím nevyužité Jiřího Štědroně.

Dobrodruh, spoustu dobrodruhů a rozmanitých druhů i z urozených kruhů známe, nehledě na druh, každý dobrodruh má svou stavovskou čest. A když už práci nemá, nastoupí trest, hop, tap, tau, abadabana. V

0: A teď vám zase umožním, abyste se dostala do těch vyšších sfér,
1: no,
0: poněvadž ta otázka dává ty možnosti. Kdybyste se octla na pustém ostrově a směla si vzít tři věci. Jak si...
1: Sebou, tam.
0: Sebou, ano. Máte představu,
1: no,
0: co by to...
1: Živý nebo mrtvý věci?
0: Jakýkoliv.
1: No, tak bych si vzala sebou dceru, vnučku a kocoura.
2: No ale paní Květo, když byste si vzala na ten pustý ostrov jenom, jak jste říkala, kocoura, sestřenici.
1: Ne, ne. Říkala jsem dceru a vnučku.
2: Dceru a vnučku. Tak jistě byste s sebou si vzala obrovské množství vašich vzpomínek například. To byste nechala tady dole všecko, na které moudré lidi byste vzpomínala, které jste v životě potkala.
1: No právě proto jsem tak ráda stará, víte, miluji i ty nemoce, protože my starý lidi musíme být nejisté, musíme být nemocní, aby na nás neměli vztek lidi, že nejsme nemocní, když jsme starí. Milujeme své nemoce, však jak chodím do domu v důchodcu, tak ty tom babám říkám, babi říkají, my už jsme starí, já říkám, babi, holky, spolužačky. Jsou dvě možnosti, buď mrtví nebo starý, babi už jsou rádi, starý okamžitě samozřejmě. No, jistě. No, zase jim to nelíbilo, být mrtvý, už starý, už se radujou a takhle, no. Takže, a tak a právě, že jsem stará, že jsem zažila tolik báječných lidí, no, jenom v našem divadle. Jistě. Pepička, Beka, Láska, Veliká Panvoska, Merinka, Rosolková, Sváťa, Beneš. No a nebo jsem i v Národním divadle jeden vedle druhýho, úžasný, každý jiný. Teď mi připadá jak tak stejný jako Číňani skoro. Některý.
2: No a samozřejmě to je veliký bohatství a
1: úžasný,
2: na
1: úžasný.
2: Který ty myšlenky těch lidí nejraději vzpomínáte.
1: Ale všechny měli pokoru, měli profesi, což je úžasný. Byli nadaný. No, já nevím.
2: Takže vám dali mnoho, aby to ráda rozdáváte dál.
1: Já nevím, no já jsem šťastná, že jsem je mohla potkat. Teď vy jste je znal taky, vy jste o hodně mladší, ale zase ne o tolik.
0: Co to říkáte?
1: No teď jasně.
0: Jak to můžete
1: říct? Který jste ročník?
0: 31.
1: No, já jsem 29, dva roky. Mohla jsem být vaše babička. No tak kdybych byla jepice, tak určitě. S jepičákem bychom už to mohl být můj vnuk.
0: A jste ráda, že jste nebyla jepice?
1: Já bych chtěla být, to taky o tom, já furt cestuju, já bych chtěla být všechny zvířata, i vši bleky, a já nevím, slon, všecko a prožít jejich život,
0: blecha,
1: jaký to je.
0: Znáte to, ta se vezme mezi nechty a takhle se tisknou ty nechty a ona...
1: Ne, já luskne. Mluvím o bleše, která přeskočí. Vy furt katastrofy. Spadne letadlo, blechu vás hned někdo zašlapne, nic takového.
2: Blechu zmačknou, to takhle, no. A o čem nerada mluvíte, paní Květo?
1: Já ráda mluvím úplně o všem.
0: Pojďme mluvit o všem.
1: No jak chce, o čemkoliv. O třeba politice chcete?
0: O politice.
1: No, vidíte to. Já mám svoje heslo. Nenávidím sex, sport a politiku. To jsou takový To jsou tři nejkonfliktnější věci. Sex, že oddělený od lásky už dávno. Já, že jo, neříkám o vás zase něco takového. Tohle nic.
0: No, já jsem vztahovačnej dost. Tak...
1: No. Sport taky, když furt si rozbijejí hlavy, tohle to sportem ke zdraví, furt někdo. No a o politice nebudeme mluvit, no. Že jo.

0: No. Já mám heslo trochu jiný, ale taky jedno
1: z toho. A co který tři věci mám, nemáte?
0: Ne, já vždycky sex, říkám, já říkám, nekouřím, nepiju a nesportuju.
1: No,
0: to je pro zdraví důležitý.
1: A taky nekouřím, nikdy jsem nekouřila, no, jo, ale...
0: Ne.
1: Nikdy. Ne.
0: No takhle, já kouřím ve hře Pokušení svatého
1: Ale
0: Antonína,
1: za peníze kouřím taky ve filmu.
0: No, tak...
2: Já bych si vám dovolil dát otázku, ano. Co se vám například dnes zdálo?
1: Je, co se mi, a právě víte, že jo, krásně, já mám nádherný sny a dneska se mi zdálo, to bylo tak krásně, ale nevím, jak to dopadne dál, že jsem bydlela hodně vysoko a jak jsem bydlela nějak, já nevím, nad městem, ale v takovým jako pokojíku a tam byl komín a tam byly čápy a tak jsem jim měla blízko a jsem řekla, nebudu vycházet vůbec z domu, furt budu koukat, co ty čápy dělají a už jich tam bylo asi 5, už byli mladí. To se mi zdá. No,
2: tak to bude dneska pokračovat možná.
1: No já nevím, no, musím se hnat něco krmení, nevím, co rádi, žerou tohle, připravit posteli, zařídit.
0: No hodně vysoko. Já si nedovedu představit, že vám by se zdálo, že bydlíte někde v Ďolíku. Že...
1: Taky jsem už byla v různej skalách, chodila. No jistě. Že... Ale já měla úžasný sen, když jste se ptal. Ano. Jestli vás nenudím zase, ale tohle je přízemní. Já mám modrýho britského kocoura a furt je na mě namajzlej a tak. A zdálo se mi, že jsem byla, jak jsem byla, nezměnila jsem se v kocoura, ale celá jsem byla modrá chlupata na hubě všude. Jen jsem, ale teď jsem si říkala, co teď? Já hraju asi v 8 věcech, kterou roli v tom kočičím kožíšku budu moc hrát, že udělám nepříjemnost, že jo? A teď jsem říkala ráno, já se sprchuju, ale to tak rychle neuschne, si budu muset rychle běhat po bytě, abych uschla. A celá se nevofenuju, že jo? Měla jsem s tím šílený problém. A potom Komerce vedle mě vítězila, takže nebudu hrát a budu jezdit po poutích. A najednou uvidějí mě, co jsem si říkal, pousy, pak jsem si říkal, jestli si budu malovat ten nos nebo ne, jestli si nechám ty šedivý vlasy, jestli to k tomu půjde. Měla jsem problém, ale pak jsem ho vyřešila Komercí, že chlupatá není žádná taková baba a že budu já jediná chlupatá.
0: No jo,
1: modrá, znáte modrý britsky?
0: No,
1: a tak jsem vypadala já celá, ale bez ocasu teda. Takhle, no, ano, úžasný.
0: Ano.

0: zase mě tady inspiroval pan Kolář, dramaturg a režisér tohoto setkání, abych se vás zeptal na kolegy v ABC, pan Beneš, Zázvorková, Naďa Konvalinková.
1: Jsem měla to štěstí, že jsem se všema mohla hrát. No Pepiček Beck, víte, to bylo jako srdce celého světa. Ten pro každého byl schopen udělat všecko, byl okouzlující, nádherný. My jsme třeba v Trojanovicích, to je někde na Ostravsku, tam jsme jako bydleli a hráli jsme tak v totáči, že jo, jako nikdo moc těch peněz neměl a říkal, já udělám takovej večer, toulavej den a dostanete za to večeři. A tak on vždycky takovýhle věci pro nás dělal. Byl veliký, veliký miláček. Já vím, že když Viktor Prajs k nám přišel do divadla z Janu a neměli kde bydlet, tak on šel na byťák. No teď to nemůžu říct, jsem ty babi na byťáku poplácal, zaspíval Škodověnku a už měli byt.
2: Když jste mluvila o Josefu Beckovi, paní Květo, tak já si vzpomínám, že jednou jsme byli s Pepíčkem Beckem, jo, Evíčko, byl tam taky Honza, doma byl.
1: No jo, doma byl, no tak to je, to víme. Jezdí sem pořád, teď tady má, že vás přerušu, má tady byteček v takovým Nobel jako penzionu pro starý.
2: Ano,
1: on sem
2: ano,
1: jezdí a on je, jak bych to řekla, do rádia slušně.
2: Erotoman.
1: No, kurevník.
2: No a on sem jezdil tenkrát ještě, když Pepa hrál v divadle ABC.
1: Ano, no pořád, já nevím, jakže se mohl jezdit.
2: No, zvláštním způsobem a hlavně to udělali tak, že se scházeli na dovolené, třeba ano, z Čedokářský dovolené. Jednou jsem se s nima náhodou ocitnul v té skupině, kde jsme jeli do Řecka. Já to říkám pro takovou jednu příhodu, že ten Pepa byl opravdu úžasný.
1: Okouzující.
2: A měl krédo zajímavý. On prostě byl spontánní. Naprosto. A říkal, víš proč, Jirko, jsem takový spontánní? Mně nezáleží na tom, co si lidi o mě myslí, protože stejně už tě nikdy v životě nepotkám, když jdu po Václaváku nebo tak, že jo.
0: A jezdívali jste na zájezdy často s divadlem jistě, že jo?
1: No pořád.
0: Nemáte nějaký vzpomínky ze zájezdů?
1: Já jo,
0: jako se vám snažím
1: a to ne, no já
0: dát
1: vím,
0: nějaký typ.
1: Já vím, no veselé příhodu.
0: Veselé příhody ze zájezdů.
1: Nevím teď momentálně takový.
0: Přesně.
1: Něco.
0: Kdykoliv se mě zeptají, abych řekl nějaký veselý příběh z divadla nebo tak, nevím. Doma, kdybyste věděla, co mě napadá, no, kolikrát se sám směju.
1: Ono taky se to nedá všecko říkat, no, že jo.
0: No jo, no tak to je no, většina samozřejmě těch věcí, které se nedají říkat.
1: To bylo v Egyptě. Prostě jsme jeli s filmem, to byl nějaký festival s limonádníkem, to jsem měla štěstí, že jsem natočila limonádníka, ale kvůli tomu, že jsem se dostala ven, že jsem mohla jezdit. Jeli jsme do Egypta, přijeli jsme do Káhiry a tam jako byl takovej kulturní, ne ataše přímo, ale takový jeho poskok tam egyptský, že jo, takový malinký. A tak, ale uměl česky, protože předtím byl tady. A znal tady ty podmínky, že jo, v totáči, tak takový Egypťan, pro ty slečny byl požehnání, že jo. Tak si myslí, tenkrát mě bylo málo, mě bylo tenkrát 32, tak si myslel, že to je zboží, že jo. No nic. Tak, a, tak byl takový milej a nic. A teď jsme jeli, vlakem jsme jeli do Asuanu. Takovým lůžkáčem už furt na mě někdo klepal, já nic. A teď jsme přijeli do hotelu v Asuanu. A to byl takový secesní, nádherný hotel. A teď já přijdu do toho svého pokoje, tam ty moskytiéry a tak. Tam byl můj kufr a malinký kufr. Já jsem si říkal, co to, kdo to je? To se spletli, dali mi sem kufr. A v tom tam vběh tenhle ten malej arabáček. Zamknul. Přišel k tomu kufru, otevřel ho a vyndal chlupatou červenou čepičku. Absurdní, tam nikdy není zima, nic takovou natažení, jako pro děti, ale mě by se jí bejvala vešla na hlavu. A chamtivost československá, nic jsme neměli. A já jsem se uklonila, vzala jsem si čepici. Že dal mi Egypťan čepici, říkám si, to jsem, pak to nosila moje Zuzanka, holčička, no. Byla jsem ráda, že mám čepici, ale nebylo to zadarmo. A on v tu ráno, teď se, pánové, omlouvám se, prosím vás, začal, měl ten debilní výraz, co mají pánové před tou věcí.
0: No, jak kerej, víte, jak kerej?
1: No já nevím, no tak tenhle ho měl, vy ho nemáte, no. No.
2: A jak ten výraz vypadá?
1: Zeptejte se, milost, paní.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: No nic, tak takhle. A teď, a já říkám, Ježíš, co teď, že jo? Tak jsem jako šla k oknu křičet, ne, přijdou ostatní Egypťani, že jo? Tak to je blbost, no nic. A on byl menší než já. A právě nic se nedotk se ničeho mého, nic ani svého, že by nějak jako tasil, nic takového. To ne. A přitisk se ke mně, asi tady, rozumíte mi,
0: ano,
1: přitisk
0: ano.
1: se a v tu ránu řekl děkuji, uměl česky a odešel. No já byla v šoku, říkám si, no běžá jsem, to byl pan Pospíšil, ten kadař ředil film, exportu, tohle, že to je hrůza. On říkal, neprvně, teď je to tohle. A to, víš, on byl tady zvyklý v tom Česku, když byl. A tohle, a my se s nima kamarádíme, co jsme se s těma Egypťanama kamarádili tenkrát, no nic. Pak jsme šli, jeli ještě do Asuanu a nic tenhle. Jenom se zeptal, jestli bych neměla zájem, on jako řekl, že nemám zájem, jako takhle. A přijeli jsme do Káhiry, byli jsme domluveni na 9 hodin ráno, že půjdeme na nějakou tiskovku, někdo zaklepal, jsem řekla dále a ara, malinký zase. Ale já už, děvčátka, vy to pochopíte, vůbec nic, no tam nemůžete křičet, tam přijdou ostatní. Zase k oknu jsem si stoupla hned, já už jsem byla klidná, já bych to mohla tam dělat doteď, že jo, tohle. Stoupla jsem si, řekl děkuji, odešel, ale lakomost Arabů čepici už mi nedal.

Mně se stala taková věc, že jsem propašoval na půdu semaforu, což se opravdu každému nepodaří, zdaleka ne každému, že jsem tam propašoval svoji hru, ke který jsem napsal i muziku, sám jsem ji režíroval, hraju v tom a zaspívám písničku z téhle hry. Písnička se jmenuje Takový darebák není.

co by se nechtěl změnit v anděla, protože takový darebák není, abys věděla. Co by se nechtěl změnit v anděla,

0: Máte nějakého oblíbeného autora, který píše knihy, které vás rozesmějou?
1: Já nevím, ráda Fulču mát, ale taky se můžu tam smát. Teď mě napad zrovna. No já zase vám možná zkazím radost. Já čtu plno takových různých duchovních věcí, ale ty jsou velice humorní. O nevědomosti.
0: Jo, to mě nekazíte radost, to je naopak. To je...
1: Ale není to tady.
0: Ano, to je pravda.
1: To... Je to tady. Tady.
0: Tohle je pro televizi, tak já to popíšu. Paní Květa říkala, že to není tady jako na zemi, ale že je to tady a sáhla mě na mé srdce, potom na mé čelo.
1: Takže... Na třetí oko.
0: A na třetí oko. No jo. A málem mě ho vypíchla.
2: No tak.
0: Ne, to byl právě humor. A to je ukázka blbého humoru.
1: Ne, to bylo nádherný.
0: Humory jsou různý. Třeba vždycky se pozastavujeme nad anekdotama, poněvadž anekdot je strašná spousta žánrově jenom, že to jsou anekdoty. Nejklasičtější jsou židovské anekdoty. Že
1: jsou krásné.
0: Na skoty a jeden čas byly, za mých mladých let byly třeba na tchyně nebo na zapomnětlivý profesory, pak se to přesunulo na SNBáky. Oni jsou taky sezónní témata anekdot. Že ano? A černý humor, máte ráda černý humor?
1: Když je inteligentní, já nemám ráda schválnosti, víte, to já nemám ráda, když si lidi dělají, to já nemám ráda. No.
0: Já taky černý humor, můj vztah k němu je prapodivný. Já
1: musí to být laskavý, no, vždycky.
0: Já ho nemám
1: když
0: rád.
1: Když jste nelaskavý, tak to nemám ráda.
0: Já ho nemám rád, ale uznávám, že humor to je. A někdy se tomu taky zasměju a tak, ale...
1: Že se někdy může ublížit tím, no, to já nemám ráda.
0: Nemám potřebu ho vyrábět, no. Třeba. Já si myslím nikdy černý humor jaksi neprezentoval ve své tvorbě. Já
1: radši dílej.
0: Víte, co mám, když mluvím o autorech, třeba humor, jako jí má Poláček v Bylo nás pět.
1: No, tak to je rozkošné.
0: To je, že to je velice laskavý humor a je to přitom překrásný humor. Ale mám rád třeba i humor, jaký je v Saturninovi. Takže, co se týká anekdot, vy znáte nějakou anekdotu, kterou ráda vyprávíte? Nebo...
1: Ale no tak je plno, ale já nevím, na anekdoty nejsem, to je Petr Nárožní, s kterým hraju, ten je takovej no. Na anekdoty říká je rád a někdy já to tak nepotřebuju až tak život.
0: Říká se, že nejlepší anekdoty jsou jednak ty neslušný a jednak politický. Je?
1: No, to jsou ty jsou bohužel smutný a vždycky mají pravdu.
0: To jsou takový žánry. Je, tak já vám řeknu jednu.
1: Politickou?
0: Politickou. Je to o velmi neoblíbeném politikovi a poněvadž každý člověk má jinýho neoblíbeného politika, tak...
1: Myslím, že všichni stejného většinou.
0: No, ne, to byste se divila kolikrát. No. Tak já budu říkat jenom neoblíbený politik a každý si tam dosadí a bude si představovat toho svýho, jo? Takže neoblíbený politik přijde do kosmetického salonu a tam je lékař, kosmetik a on mu říká, prosím vás, já bych potřeboval trochu něco udělat s vrázkama a trochu zušlechtit obličej. Mám ho příliš, jako už je vidět ten věk a tak. Máte něco na to? Ten lékař mu říká, tady vám dám takový přípravek. Tu modrou tabletku vezmete vždycky ráno a červenou večer. A to budete dělat 10 dní po sobě. A poslední den ta kůra se dovrší tím, že musíte vzít svůj vlastní výkal a rozmazat si ho po obličeji a udělat si z něj takovou pleťovou masku a s tím musíte 12 hodin vydržet. Pak si to smijete a tím ta kůra končí. No tak ten politik to skutečně všechno poctivě udělá a pak se potká s tím lékařem a říká, tak jsem vás poslech a musím říct, že jako skutečně mám takový dobrý pocit, jako vypadá to všecko lepší, ale řekněte mě pořád tvrtá hlavou, jakou funkci v té kůře vlastně má ta pleťová maska. A ten doktor říká, no, teď vám to tedy řeknu, de facto žádnou, ale já jsem si udělal takovou radost. Má někdo ještě na mysli?
3: Přepadek, když tady padlo jeho jméno, ten strašně rád vykládal vtipy. Já bych si dovolil interpretovat, který mě tak napadá, jo. Čtvrtek odpoledne se schází poleta milenecká dvojice a když tak jako odpočívají po tom milování, tak zapálí cigaretu a dívají se tak zasněně do stropu a Žena řekne, neměli bychom, Pepo, pomýšlet na svatbu? A Pepo odpoví, no jistě, ale kdo by si nás vzal?
1: No tak to je hezky.
3: Kdo by si nás vzal? Potom měl jeden takový drsnější, pán s handicapem jeden na vozejčku. Celetnou ulicí, blahý paměti, když tam byl Baťa. A najednou prostě přijede před toho Baťu a vyleze slečna a říká, pane, kupte si botičky, máme nový jarní vzory. Co pak ty náno pitomá, nevidíš, že nemám nohy? Vždyť je to šílený a jede dál a tam známej zase Franta stojí na křižovatce u repre, jo. A tak pojeď, kamaráde, pojeď. To, tak on dojede k němu a říká, představ si ta nána před Baťou pry, abych si koupil nový botičky, že vyšly jarní vzory. Tak si měl nakopnout do zadku. Pokračuje dál, přijede domů a říká, stará, to je den, tak já jedu tamhle kolem Bati a Taprej, ta nána, abych si koupil botičky, přijedu Frantovi, co tam řídí dopravu, ten zase, že jsem měl nakopnout do zadku, no, říká, to je dobrý, já jsem tě uvařila slepičí polívku, ta tě postaví na nohy. Já to obdivuju, když někdo skutečně má příběh a dovede ho dovyprávět té třeskuté pointě, která má tu humornou jiskru, že prostě ten sál zabouří. To jsem viděl vždycky, když jsem přicházel na vaše představení, protože já vás znám slyšet. S Jirkou Šlitrem ještě z kavárny Vltava, že vás divadlo na Zábradlí. A
1: tam byli... jsme taky chodili do Vltavy.
0: Miroslav Horníček vymyslel tehdy tu odpovědnu a to byla úžasná věc. On skutečně, tam už se aspoň pro mě pohyboval téměř na hranicích geniality. Já nerad to slovo zneužívám, ale prostě lidem kladli otázky, často velice dobrý, ty otázky nebyly blbý. Třeba, kam se poděje tma, když se rozsvítí? Jo, to je přece krásné, ale co byste na to odpověděli? A on říkal, tma je tam pořád, jenže není vidět. Nebo byl dotaz, jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem, jedná-li se o údery do hlavy? Horníček říkal, při menším počtu úderů není rozdíl žádný, při větším počtu úderů přestanete mít o věc zájem. Byl tam dotaz, může si anarchista sám sobě poručit? A on říká, ano, může, ale nesmí se poslechnout. Ten humor má mnoho tváří, pro ty lidovější posluchače řeknu mnoho ksichtů. A některý je velmi, velmi lidový, prostej, některý je vznešenější a jeden z nejkrásnějších a nejinteligentnějších humorů provozoval Miroslav Horníček, když jsme byli v kavárně Vltava. Tehdy to jiskřilo tím jeho mimořádným humorem. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, která tak Miroslava Horníčka charakterizuje. A sice jednou mě vyprávěl o své manželce Bělé a říkal, že ona má zvláštní zvyk. Já třeba jí řeknu, prosím tě, uvař mi kafe. On říká, ano, a jde a zatáhne záclonu, uklídí knihy, setře knihovnu, prostě udělá 6-7 úkonů a pak jde vařit kafe. On říká, kdyby nejdřív šla vařit kafe a pak, než se to uvaří, tohle udělá, ale ona vždycky tohleto. A Horníček říká, mě už to kolikrát přivádělo k zuřivosti a nedávno jsem jí říkal, prosím tě, miluješ mě ještě vůbec? A ona řekla, no, vlastně tě nemiluju, ale mám tě ráda. A Horníček říkal, a to je právě ten rozdíl mezi námi. Já tě miluju pořád, ale nemám tě rád.
1: To je krásný. Tak. Já jenom vždycky sbírám takové věci, které otevřou nám vždycky bránu. Třeba Einstein řekl něco úžasného. Většina lidí ví, že něco nejde udělat a tak to nedělají. A pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde. On to udělá a ono to funguje. A to je na všechny geniality i na ten humor, že někdo umí to a takhle, tak mi to připadá.

chechtám, když pupenec kyselinou leptám, bafadepadou, šabadadapa upadou, vím, totiž ten mravenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám, bafadapado, babadadapou, a kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi mravenec, se taky rád hlasitě chechtej.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
1: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
0: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: A já vás zdravím, vážení a milí posluchači. Dnes je velký knižní čtvrtek a vycházejí třeba paměti známého překladatele Shakespeara Martina Hilského. Budeme o tom mluvit. Také vám povím o zajímavém výzkumu, který zjišťoval, kolik lidí u nás se věnuje zahradničení. No a naším pohodářem už za chvíli bude známý český hudebník, který spolupracoval a spolupracuje s mnoha slavnými zpěváky, s Hanou Hegerovou, Valdemarem Matuškou, Václavem Neckářem nebo Helenou Vondráčkovou. Také komponuje hudbu k filmům a divadelním představením a může se ohlédnout za nesčetnými turné po celém světě. Daniel Dobiáš. No a zahrajeme si pochopitelně i jeho písničky. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Ano, a já už teď mám na telefonu hudebního skladatele a také dlouhé roky kolegu, redaktora Českého rozhlasu, Daniela Dobijáše. Dobré ráno.
2: No, dobré ráno všem.
1: Dane,
2: tobě i všem.
1: Děkuju. Ty jsi oslavil na začátku října 5. kulatiny, tak dovol, abych ti byť opožděně pogratuloval. Přeji všechno nejlepší.
2: Tak to děkuji, ale to číslo se mi moc nelíbí.
1: Ale jediná spravedlnost, jak říkávala moje babička, je v tom, že nám to utíká všem stejně rychle. No ale vzpomínky nám zůstávají. A leckdo si třeba vzpomene, že i tvůj tatínek byl známý hudební skladatel. Měl jsi ty v dětství vůbec jinou volbu, než se vydat v jeho stopách? Přemýšlel jsi třeba o něčem jiném, že bys dělal něco jiného než muziku, anebo odmala tě zajímala muzika?
2: Já právě musím říct, že jelikož otec byl hodně vytížený, tak se o mě starala matka a já jsem vlastně měl různý zájmy, jako hlavně třeba sportovní, protože jsem byl takový ten normální kluk a dělal jsem třeba i basket dokonce ve Spartě. Ale pak jsem pokopil, že to prostě není moje cesta, pokud mám 2,10 m, že a tak dále, tyhle ty, nebo prostě ohromnou šikovnost, no a dokonce jsem musel chodit v Slavě do baletu, no, což byla strašná ostuda.
1: Opravdu.
2: To byla strašná ostuda, já jsem musel ty piškoty schovávat, aby mě nepotkal nějaký kamarád, protože bych byl znemožděnej, jo.
1: No jasně.
2: Ve škole. No a nejhorší byl, že já jsem tam byl jediný a vlastně jsem měl hlavní role, jo. Což nebylo, já jsem nebyl šikovnej, že jo. Ty holky tam u toho, ty byly prostě ohebný, jak málo co, že jo. A já byl takovej, prostě, a hlavně jsem to dělal jako jenom z donucení, ne, z té matky, ale pak jsem to ocenil v tom, že jsem nebyl tak špatný, no.
1: No ale zlákala tě muzika, písničky, no, pop a šanson.
2: Muzika moc, já jsem prostě byl na vážný hudbě, jako pro mě byl hlavní hrdina byl Johann Sebastian Bach. To jako není běžný, jo, tohle. Ale prostě na té konzervatoři nic, když jsem se tam nějak nahoru dostal, protože tam jsou strašně dobrý, jako ty děti jsou tam strašně kvalitní, jo, to jako to tam se nedostali nějaký chudák, jo. A tak jsem teda tam jsem pochopil, že jako solista na piano být nemůžu, protože tam do mý třídy chodil Klánský, pak solista.
1: Ano, Ivan Klánský, ano. Slavný klavírista.
2: No, kdybyste viděl, jaký on měl technický jako ruce a všechno dispozice. On vlastně hrál jako Mozart, prostě třeba hrál pospátku, že, což je proti pohybu všechno a tak dále. Tak jsem pochopil, že tuhle cestou ne, ale mě jako lákala spíš zhudobňovat texty a prostě jsem věděl, že třeba když napíšu písničku nějaký dívce, co se mi líbila, že to má úspěch. Jako, no.
1: Větší než ten balet.
2: No, větší než ten s tím baletem bych tam neusil, ale pak byl pro mě teda ohromný star, že jsem napsal písničku Lipicáni a to se zalíbilo Haně Gerový a vlastně na konzervatoři už zpívala v tom Slavinu v recitalu, když se jako emigrovala, pak se vrátila, to jí dělal vlastně v pan Fialka na Zábradlí, to bylo úžasný recital a ona si tam vzala moji píseň, jo. Takže jako student tady je takovou určitě jako zvláštní pozici na tým konzervatoři, protože to jako nikdo ze spolužáků tohle nedokázal v té době, jo. To jako bylo. No, bylo to zajímavé, že vlastně a potom jsem vlastně přišel, já jsem vždycky tíhnul k náročnějším textu, jako třeba pro mě byl, my jsme měli dokonce divadýlko jako Voskovce a Verika už na škole, na základce, že jsme se dvouma kamarádama, vlastně já jsem byl Ježek, oni byli Voskovec na Verik. A takže mě lákalo zhudobňovat opravdu kvalitní věci a měl jsem na to štěstí na lidi tady u nás.
1: No však si později hudebnil třeba Shakespeareovy sonety v překladu Martina Hilského.
2: No to bylo Václavé zvláštní věc, jo. Já jsem ty sonety vůbec nechápal, co na tom ty herci vidět, jo, to, protože jsem znal ty starý překlady. A ty byly hrozně vouzatý a navíc ty, co to překládali, neměli ty znalosti pana profesora Hezkýho. Jo, protože tam jsou zašifrované různé situace v těch sonetech, který musí znát, jako proč to ten Shakespeare udělal, jako historický situace v Anglii. A jsme byli s manželkou v Peru, protože manželka moje hispanistka, mimochodem nedávno jsme oslovili 50 let soujítí.
1: Taky velká gratulace, to je nádhera.
2: To jsem se došel, teda, to je neuvěřitelné. No a my jsme byli v tom Peru a tam je to Machu Picchu a tyhle ty věci. A jsou tam senzibilní jeskyně, kde se jezdí nabíjet senzibilové celého světa, to možná ani nevíš. A já na to teda musím říct Václav, že na to nevěřím, jo, jo, že bych se nějak napil tam.
1: Ano.
2: Ale zajímavý bylo, když jsme přijeli zpátky, tak mě ten syn, náš Daniel, mě přivnes knížku sonetu pana profesora. A mě to tak zaujalo, že jsem někdy zhudebnil třeba 4 sonety za den. No. A to jsem byl úplně vyčerpaný. To jsem na pana profesora nadával, že mě zničí. Jo. Ale zajímavý na tom je, že my jsme hráli jako ty sonety třeba v Londýně s panem profesorem. A to je dost jako velká drzost, aby Češi hráli Shakespeara v Londýně. Jo.
1: To tedy ano.
2: Tak jsem nevěděl, jak to dopadne, ale Londýňani jsou strašně pyšní na tu angličtinu. To je prostě pro ně, angličtina je základ, jako základ, prostě jejich angličtina je, to je staccato, to je prostě, to je kulomet, jo. A právě, že pan profesor učil angličtinu na filosofický fakultě, tak jsem byl překvapený, že zvedali takové palce a říkali first class.
1: No, pan profesor je báječný. A ty taky. Čemu se věnuješ v současné době? Prozraď, na čem pracuješ?
2: No, já pracuji na takové věci, kterou bych nevěřil, co mě jako zajímá. Já jsem objevil v městské knihovně, někde v podpalubí městské knihovny, jsem objevil knihu básní Milana Kundery. To je prostě tady u nás ty lidi nechápou většinou, že to je náš nejslavnější prostě spisovatel všech dob možná. Jo, protože když manželka třeba dělá nějaký lidi z Latinské Ameriky, tak všichni znají Kunderu. Nikdo nezná ve svý podstatě Čapka a tyhle ty velký spisovatel, ale Kunderu znají všichni. Jo. A já jsem objevil básně, který on napsal, jako když byl mladík, protože on byl asi úžasně jako prostě připravený na život. Jako, prostě měl všechny předpoklady, byl taková zlatá mládež, jako určitě, protože vám sami to netuší, že minulý století to bylo století, kdy dominovali básníci z Moravy. Jo.
1: Je to pravda?
2: Kdo se tam narodil?
1: Mikulášek.
2: Nezval.
1: Mikulášek.
2: Kryl se narodil v Kroměříži. Jo, to nikdo vůbec netuší, to bylo takový podoubí tam v tom Brně v 60. letech musela být úžasná situace a my jsme vlastně měli, teďka jak jsme měli to vystoupení Shakespeareovský jam session v Písecký bráně, tak on tam měl s náma také už spolučenkova Ladislav Frey a já jsem se s ním o tom bavil. On pak ono musel, takže tam nemohu být. Jsem se s ním o tom bavil, o tom Kunderovi a on říkal, že byl vlastně začínal v Brně, kde potkal také svoji ženu Věru Galatíkovou a vlastně tam to začalo.
1: No
2: a tam byla ta sestava lidí, kteří se kamarádili takhle v téhle sestavě těch lidí, že ho skácela spolu, kteří žili a oni byli strašně naštvaný na toho Kunderu, protože prej on měl nejkrásnější holku z Brna. No.
1: No, ale vraťme se k tobě. A ne k holkám, ale k tomu, že k narozeninám ti má vít 3CD, jak vím. Co na něm bude?
2: No, to je zajímavá záležitost. Já to nechápu, jakože Supraphon byl tak jako velkorysej, protože jako, ale je to zajímavá záležitost, že to je trojice Dčko třech žánrů, jo. A já jsem dělal i dechovku, jako, což je teda agresí, kvůli tomu, že v rádiu seděl dechovkář Miška, říkal napsat šanzon pro Hegerovu, to už stejně, ale zkus napsat polku, a tak jsem napsal polku a vyhrál jsem 7 mikrofonů, jo. To, nedávno jsem dedikoval velkou vojenskou dechovku, jo, protože ta hra je furt, jo. Ale to je zajímavý. A jedno budou písničky a tam budou prostě takový ty věci, co jsem dělal třeba Daliborovi, Jandovi nebo Michalovi. To prostě různý tyhle ty slavný lidi. Druhý
1: tak
2: budou
1: se šantory, budeme těšit.
2: A třetí bude country. Country bude, to bude právě Valda Matuška a Tučný a tak to je jako, myslím si, že to bude zajímavé. A je to prostě asi, to jsou asi 4 symfonie, jo, protože je to 70 písní jenom, jo.
1: No, úžasné. Tak gratulujeme ještě jednou k narozeninám, Dané, a gratulujeme i k tomuhle trojice CD. A děkujeme za rozhovor.
2: A já vám přeju, ať se vám daří, protože ten nápad s pohodou, to je, myslím, dneska nejdůležitější jako do budoucnosti.
1: Tak děkujeme.
2: No, to byl... Tak jo, tak zatím teda se mějte krásně.
1: A hezký den. Tak to byl říjnový jubilant, stále aktivní Daniel Dobijáš. A my si pustíme jeho písničku, jak jsem slíbil. Budou to Boty toulaví a potom ještě jedna od Dana, Hana Hegerová, a Tak to na tom světě chodí. Posloucháte Pohodu.

Já, věřte, taky zkušenosti mám a tak mi nikdo nevymluví, že my Češi jsme zahrádkáři. Potvrdil to i průzkum, který letos v létě provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že 7 z 10 domácností u nás alespoň určitým způsobem pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo i v bytě, anebo na balkóně. Hlavní motivací je pro ně to, že získají čerstvé a zdravé potraviny. Další důvody jsou záliba v zahradničení a úspora peněz. Většina pěstitelů část své produkce sdílí i s dalšími lidmi. Průzkumu se od poloviny července do začátku srpna zúčastnilo víc než 1000 respondentů starších 15 let. A teď podrobněji. Na zahrádce si pěstuje potraviny 62% dotázaných, v bytě či na balkóně 8%. 6% lidí zatím nepěstuje nic, ale chce s tím začít. Pouze necelá čtvrtina nepěstuje nic a ani to neplánuje. Zahrádkaření je logicky častější mezi obyvateli menších obcí. V těch do 2000 obyvatel pěstuje něco na zahrádce dokonce 680% lidí. Naopak ve městech nad 2000 obyvatel jsou to necelé 2/5. Z krajů se pěstování na zahrádce častěji věnují obyvatelé Pardubického a Jihočeského kraje. Výrazně méně obyvatelé Prahy, což dá rozum, i když i tam je hodně zahrádkářů, 33%, dalších 15% Pražanů pěstuje něco v bytě či na balkóně. Zahrádkaření se věnují častěji lidé v důchodovém věku. A ještě nějaké zajímavé údaje, vlastní produkce není pro většinu domácností hlavním zdrojem potravin. Jenom u 8% pokrývá většinu spotřeby, u necelé čtvrtiny asi tak polovinu. Pro zhruba 2/3 pěstitelů má spíše doplňkový anebo sezónní význam. Asi 8 z 10 pěstitelů své výpěstky sdílí také s dalšími lidmi. No, neříkal jsem to, co Čech, to zahrádkář.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké počasí nás dnes čeká, to nám jistě poví meteorolog České televize Pavel Karas. Pěkné ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: A prosíme, předpověď počasí s datem 15.10.2026.
2: Čeká nás den s polojasnou až oblačnou oblohou, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 17 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách se pak teplota bude pohybovat kolem 9, na Šumavě vyšplhá až na 13 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr a tlaková tendence slabý až mírný pokles. Biometeorologická zátěž dnes bude na dvojce kvůli inverznímu charakteru počasí a taky kvůli oteplení. V těch dalších dnech by se ale měla snižovat zase na stupeň číslo 1.
1: Tak děkujeme, to byl z Kavčích hor Pavel Karas. Naslyšenou a pěkný den.
2: Děkuju, krásný den, naslyšenou.

0: Tak to byla v pohodovém ránu paní Judita Čežovská a jeden z jejich největších hitů. A teď mám otázku. Víte, co to je mizuna, zvaná také asijské listí? Hodí se k jídlu začerstva, ale dá se také upravit tepelně. Víc nám teď v bylinkové lékárně poví kolegyně Eva Bucharová.
1: Asijská listová zelenina mizuna se hodí do salátu jako obloha nebo podušená jako příloha. Pěstovat ji můžete na záhoně i ve větším květináči. Sklízejí se jednotlivé listy nebo celé růžice. Vzrostlá růžice může mít i 40 cm. Znovu a znovu obráží, takže sklízet můžete celou sezónu. Na zimu si ji přestěhujte domů. Ve výhoncích mizuny je spousta vitamínů. Listy mizuny připomínají listy pampelišky, jen jsou delší a štíhlejší. Patří do rodiny s květákem a zelím. Název mizuna znamená v překladu z japonštiny mizu, voda, a na, zelené. V rostlině je jenom malé množství cukru, takže se hodí i pro diabetiky.

0: Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.
1: No a uznejte, přátelé, že teď v pohodovém ránu nemůžeme zahrát nic jiného než písničku od Hany Hegerové, takže tady je ještě jednou v dnešním pohodovém ránu paní Hegerová a její Levandulová.

Dnes je, přátelé, velký knižní čtvrtek. V podzimním nakladatelském výběru vychází 15 titulů. Mezi nimi třeba Paměti legendy české anglistiky profesora Martina Hilského. Další knižní trháky představíme v pohodovém ránu už za moment.

celé slunce jedním hvatem na tvé dlani dovádí. Komu jí dotek tvého jména nové ráno.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno, od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

0: Josef Laufer nám zpíval. Ve velkých knihkupectvích ode dneška najdete 15 knížek, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtku. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání, rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických titulů.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratéga, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Z trochu jiného úhlu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě, což je zároveň taková jejich domácí knihovna, takže vždycky, když jsme narazili na nějakou zapelkytou shakespeareovskou nebo Eliotovskou nebo Graham Greenovskou otázku, tak prostě Martin vstal a sáhl po té či oné knize. Nalistovali jsme si tu pasáž a bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Já mám takový pocit ze svého dětství, že vlastně jsem měla pocit, že dospělí teda jsou naprosto nezranitelný, nic se jich nedotkne. Ale pak jsem přišla do té dospělosti a přinesla jsem si tam ten pocit, že já teda taky musím být naprosto jako nedotknutelná. Takže já tady v té knize otvírám, několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že jsou strašně, že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my a oni se tváří, že nic se netrápí, ale ona je taky trápí, oni to jenom nechtějí přiznat.
1: A že k zamyšlení můžou vést i romantické knížky, potvrzuje podle překladatelky Michaely Škultéty i kniha německého spisovatele, původně válečného zpravodaje v Afghánistánu, taky Severgera, pro Polinu.
4: Je to kniha o lásce, o hudbě, je to kniha pro každého, kdo někoho miloval déle, než by možná bylo rozumné.
1: A propojení umění současného pohledu na moderní historii přináší se svou knihou spisovatel a dlouholetý rozhlasový redaktor Jiří Kamen. Ten strávil roky bádáním o osobnosti Karla Taigeho a kromě jedinečnosti jeho umění se věnuje i Taigeho životu.

Seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svátková, Český rozhlas.

0: Tak to byla skoro už na závěr dnešního pohodového rána taková, řekl bych, meteorologická písnička Věry Martinové. Co vás dál čeká v našem vysílání? Po 9. hodině pochopitelně tandem Jan Rosák a jeho hostem bude herečka Dana Batulková. Vrátíme se do roku 2012. Po 10. hodině 1000 příběhů s podtitulem Karel Drbal a život svázaný s podzemím. Od 11:30 vám budeme hrát pohodové písničky a po 11:00 vám moje kolegyně Martina Hinková-Vrbová nabídne mozaiku zajímavostí z domova, ale také ze světa, tedy Kolotoč. No, já bych velice rád ještě nezapomněl na dnešní oslavenkyně, protože svátek dnes slaví Terezy. Tak milé Terezy, všechno nejlepší. Pokud vy znáte také nějakou milou Terezu, tak ji určitě nezapomeňte pogratulovat. Já se loučím a přeji, přátelé, krásný den.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu se hlásí Jan Rosák. A hned vám musím říct, a říkám to rád, že na dnešní projížďku se těším, protože mi společnost bude dělat velice sportovně vyhlížející blondýnka, vyzařující současně sílu i křehkost. Když si uvažovala o studiu angličtiny, ale už na gymnáziu spolupracovala s recitačním studiem violy, a tak se přihlásila na Damu. Připravovala se sama, představte si, a přijali na první pokus. To se taky nestává vždycky. Udělali dobře, protože dneska mohu v Tandemu přivítat skvělou českou herečku Danu Batulkovou. Vítám vás, Dano, dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Tak se mi zdá, že od určité doby svým životem jen tak lehce tančíte. Všechny taneční figury vám vycházejí. To je samozřejmě dobře, budu na vás vyzvídat, co by měl člověk dělat, aby svůj život zvládal tak dobře jako vy. Na odpověď vám dávám čas jedné písničky.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dana Patulková je hostem dnešního tandemu. Tak jak jsem slíbil, tak se teda ptám, Dano, čím to, že tak hezky tančíte tím životem?
2: No, já vám řeknu, jak to je. Já hrozně matu tělem a svým obličejem. Já tomu vždycky říkám, že na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, jak říká klasik.
1: Až takhle, jo.
2: No, někdy to tak je. Jako to má, myslím, každý z nás, ale já mám takový, jako, takovou jako filozofii životní, že co nejmíň tím temným nebo tím smutným, co člověk v sobě má, nebo to má každý, to je přirozený. To bych byla jakoby, myslím, blázen, kdybych jen tak teda proplouvala lehce, jak to vypadá. Tak mám takovou filozofii, jako tím, co nejméně obtěžovat svoje okolí. Protože každý, vy tady, co s námi spolupracují kolegové, tak každý máme nějaký starosti, nějaký problémy, něco se nám ten den stane. Já jsem taky dneska zrovna ráno nebyla v úplně super formě. Jsem si říkala, tak musím za tím Honzou, musím tam něco mluvit. A tak jsem si říkala, jestli bych to nezrušila, nepustila. No, ne, to ne, ne,
1: tak.
2: No, no, v takovém strašlivém. Ale co já vím, že jo, který den se trefím, že zrovna budu teda takový jako super perlit. No, takže já to mám takhle, že prostě ty věci snažím se úplně neukládat, ale zároveň prostě vyzařovat nějakou pohodu, harmonii vlastně vůči svému okolí, protože tím, že dělám divadlo, tak je to týmový sport, jak se říká, jsme na sobě všichni závislí a prostě kdyby tam každý přišel a přinesl si z domova prostě svoje naštvání nebo svoje frustrace, tak bychom asi nedali vůbec nic dohromady.
1: To nepochybně, já si myslím, že vám to potom okolí i vrací takhle, protože určitě. Když působíte pozitivně, tak jak si, to je jako když je to odrazová stěna, že?
2: Ano.
1: Ale naopak, určitě znáte pár takových lidí, já jich mám taky pár takových známých, že svoje problémy hned nesou na veřejnost a teď se s nimi svěřujou a tak. Ten největší extrém je, že to pak volají do blesku, že jo?
2: No tak to už tak. Tak to.
1: Ne, to nemám na mysli samozřejmě, to jsem nemyslel. No ale.
2: Ale zase takový ty typy, co právě to všechno hned vyndají, jako vykřičej, řeknou, tak ty jsou nejzdravější.
1: Ty tu frustraci vyházejí.
2: Ano, to všechno vyházejí ven, teď se s tím, my se s tím musíme nějak poradit, my co to
1: no, ale co my s tím potom, no.
2: Co my s tím, ale oni jsou v pohodě, oni už o tom za půl minuty nevědí.
1: Mrch jedny, no. Tak, tohle to vyškrtem. Ale já jsem si chtěl povídat samozřejmě o tom, co je u vás dano nového. Od té doby, co jste tady u nás na tandemu nebyla, jste dostala spoustu krásných příležitostí, jednak v divadle samozřejmě, změnilo se leco se i v vašem soukromí, ale to samozřejmě nejsme bulvár, nebudeme vytahovat, ale i když je to samá příjemná záležitost, ale třeba jste dostala skvělou příležitost v sitcomu Comeback, že jo? Tam řádíte skvělým způsobem, to vás nepochybně musí bavit, protože je to poznat.
2: No to jo, to jo, to byla, to je tak, já tomu říkám, takový úlet, ale. Hezký úlet. No, mně teda se to líbilo od začátku, ale když to začali vysílat, tak spousta takových kamarádů, intelektuálů říkali, že to je strašná hovadina. A říkám, no já vím, ale je to takový prostě, je to taková jako 20 minut prostě nezávazný legrace. Ale teď, po těch letech, co se to vysílá, tak strašně ty lidi se k tomu vrací a všichni říkají, že to je bezvadný, my se tak těšíme, to vlastně 20 minut úplně můžou vypnout a baví se těma neuvěřitelnýma hlodama a situacema, které tam jsou. My teda už to netočíme 2 roky. Ten comeback, oni se to pořád. Jakoby, ano, to se inzeruje, jakože prostě nějaký premiérový díly, já to nesleduju, nevím, ale už 2 roky se to bohužel netočí. To skončilo.
1: No, vidíte, no, určitě veřejnost neví a máme pocit, že jak si jste pořád
2: no,
1: in,
2: no, no, ne,
1: ale ne. Víte, proč si myslím, že se spousta lidí jak si musela teprve zaběhnout, museli si na to zvyknout. U nás
2: no,
1: prostě
2: no, určitě,
1: takováhle
2: to
1: forma zábavy
2: ano.
1: Nebyla obvyklá.
2: A mě na tom právě baví, že je to úplně původní český sitcom, který vychází z našeho prostředí, z naší i minulosti, že ty z těch 80. let, ten Popík a všechno. A ten Tomáš, a jako ono, na tom je strašně těžký to psát. A ten Tomáš Baldýnský vlastně už dospěl do naprostý jako dokonalosti, protože on to píše v přesný stopáži. Teď každá ta situace, mikro musí mít pointu, zároveň celý to musí mít pointu, no úplně vlastně, to je strašně těžká disciplína.
1: No a nepíše už dál?
2: Já nevím, co teďko připravuje, ale comeback určitě ne. To prostě úplně je odříznutý, to už úplně definitivně
1: takhle,
2: skončilo.
1: Jo.
2: No bohužel.
1: Víte co, neříkej nikdy, takže si dáme se překvapit.

0: tandem cestuje. Než jsme začali tenhle ten náš tandem s Danou Patulkovou natáčet, tak jsme si povídali o tom, co nového a tak, taky o samozřejmě činnosti našich dětí. Dana se svěřila s tím, že Jakub, syn Prachař, je zrovna teď v Indonésii, na Sumatře, na Bali.
1: Já jsem ho psala, protože on tak putoval, oni byli v Austrálii s Putikou a potom letěl někam asi do Jakarty, pak někam, tak jsem psala jako SMSku, jsem psala, že jak James Bond, že já vůbec nevím, kde on se po této planetě vlastně pohybuje. Takový ten rychle, jak on je hned tam, takže takový jako James Bond, ale teď je James Bond Prachař pravděpodobně na Sumatře.
0: Na Sumatře, to zní ale strašně exoticky samozřejmě. No, já jsem použil tuhletu příhodu nebo zprávu o pohybu Jamese Bonda Jakuba Prachaře proto, že se chci vás, Dano, zeptat, jaká vy jste cestovatelka, jestli pak se taky takhle vrháte do takových exotických krajin, anebo jste spíš tak, jak si u nás tady
1: doma. Jsem docela měla štěstí, já jsem byla třeba i v arabských zemích, byla jsem v Sýrii, jako malá holka jsem byla i v Egyptě. Půl roku. Mě to zajímá ten vlastně arabský svět. A pak jsem
0: tam byla s rodiči.
1: Tam jsem byla s rodiči. Pak jako samozřejmě takový jako klasický, jako Řecko, dovodovolený. Byla jsem i v New Orleans, to je asi moje nejdál, kde jsem byla nejdál. A já cestuju hrozně ráda a já musím říct, že teď vlastně hrozně jako závidím těm mladým, že oni tím, že mají třeba v létě koncerty, mají festivaly, tak oni si udělají dovolenou v zimě. A to je byl takovej můj totalitní sen. To jsem už taky jsem to napravila. Byla jsem na Kanárech dvakrát v zimě po Vánocích, je to úžasný. A oni prostě si to ten život zařídí tak, že v ten leden třeba mají měsíc volno a odjedou. Co znám Kubovi kamarád, tak všichni vlastně někde putovali v nějakých takovýchhlech exotických zemích. A já jsem pořád takovej jakoby ten klasik, protože jsem v angažmá, takže to je vlastně trošku taková armáda, takže my normálně máme třeba týden volna po Silvestru a potom zase normálně začíná
0: a
1: představení
0: až
1: všechno.
0: Vlastně.
1: A pak až herecký prázdniny. A to trošku, čím jsem starší, tím jakoby jezdím, vždycky s dcerou jezdíme na dovolenou k moři, já miluju moře a teplo, ale vlastně čím dál tím víc mi vadí ten masakr turistický. A já tam vždycky přijedu a říkám si, ne, neměla s holka, měla být radši doma na zahradě. Ale pak jsem šťastná, to moře prostě jen se na to dívat, mě to uklidňuje, je to taková psychoterapie pro mě. Jo. Ale to, co mají ty kluci a takhle vlastně, jak oni mají dneska ty možnosti, tak to je prostě úplná bomba. To jim fakt přeju a závidím zároveň.
0: Řekněte mi ještě, vrátíme se trošičku do té Arábie, kde jste byla jako malá holka, potom předpokládám taky v dospělosti. Jak na vás působí ten arabský svět a jak působil třeba na vás jako na malou holčičku?
1: Tak bylo to strašně pro mě zajímavý, strašně chaotický, protože já jsem vlastně, když jsem byla malá, jsem byla v tom Egyptě, tak mi bylo asi 9 let a žila jsem na vesnici, takže klídek, louky, stráně.
0: No
1: u nás v Koladě jsem vyrůstala.
0: Jo, tak já myslel na egyptské vesnici.
1: Ne. A právě jsem přijela tam do Káhiry a tam to byl masakr, že jo, ty jejich bazary. To bylo šokózní pro mě vlastně. Ale zároveň to hrozně jako přitahovalo a je to takový jako tajemný, strašně zajímavý, ale musím říct, že pak, když jsem třeba byla v Tunisu, že mě to vlastně obtěžuje už dneska. Ten jejich jakoby zájem, to, jak všechno chtějí prodat, všechno prostě chtějí furt, jako, tak to vlastně nevyhovuje mi to už vůbec. A člověk nemůže tam úplně vlastně, tam když já přijedu blondýna, že tak vlastně se té anonymity tam vůbec nelze jako nějak domoct.
0: No nezapadnete, to je jasný.
1: Nezapadnete, čímž pádem jste vystavený tomu strašnému náporu prostě zvlášť těch turistických místech, takže to taky asi už není
0: tak
1: úplně tak ideální.
0: Člověk se nemůže moc divit. No, potřebujou prodat.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dana Batulková jako herečka se pochopitelně potkala už se spoustou velice zajímavých kolegů, úžasných osobností, ale já, jestliže se vás, Dano, teď ptám na osobnost, tak teď mám na mysli spíš osobnost takovou hodně jaksi někde vzdálenou, třeba možná v čase i v prostoru, osobnost historie, kterou obdivujete, na kterou občas, když pomyslíte, tak si říkáte, tak to byl opravdu někdo a s tím, kdybych se mohla třeba někdy potkat, tak to by bylo nesmírně zajímavý. Je někdo takový?
2: Určitě já, když pominu vlastně svoji profesi třeba, tak já jsem teďko nedávno na druhém programu byl dokument o Amundsenovi. A já, když jsem byla, tak jsem se trošku vrátila do dětství, protože já, když jsem byla malá, tak já jsem četla všechny takovéhle knížky. A četla jsem hodně knížky i o něm a strašně prostě jsem ho obdivovala a vlastně byl to člověk, který mě zajímal, znala jsem jeho životopis. A ten dokument byl úžasný, protože já jsem ho viděla tam vlastně fyzicky, byly tam prostě záběry z těch jeho cest, bylo to strašně zajímavý. A taky, že se na to ptáte, tak vlastně to možná by byl takovej člověk, s kterým bych se chtěla setkat nebo poznat ho osobně, jaký on byl. Určitě to byla problematická osobnost, velice, určitě romantická.
1: Oni všichni tihleti polárníci nebo ti objevitelé museli být svým způsobem jaksi, tak já to řeknu teď trošičku jaksi na to bylo blázni, ale blázni, protože vrhat se do takových oblastí neprobádaných v podstatě po hlavě, ten Amundsen to byl úplný tedy kaskadér.
2: No, naprosto. A i ten jeho konec, že jo, všechno, jak vlastně on ještě jel zachránit de facto svého nepřítele, že jo, tam byl obrovský, jakoby, obrovský nepřátelství mezi nimi po té cestě.
1: Myslíte Nobileho?
2: Ano. Ono přece jim tam ztroskotal, oni chtěli, Italové udělali vlastní výpravu s vlastní vzducholodí a ztroskotali tam.
1: No, byla s nima běhounek, že jo, to jste tak, určitě četla.
2: No. A vlastně dokonce tenkrát Mussolini odmítl, aby tam Amundsen jel, že prostě, že s ním nechtějí mít nic společného. A on na vlastní triko, ten jeho kamarád, který mu sponzoroval cesty, mu vlastně půjčil letadlo a on s tím letadlem ztroskotal a zemřel. Ano, byl ho zachránili, protože už z celého světa tam jeli, že jo, ledoborce, lodi k tomu červenému stanu, teda jako ho vlastně, takže ten toho zachránili a Amundsen tam zemřel. A přestože zajímavý je to, že já nenávidím zimu. Já prostě, mě je neustále zima, já pořád musím mít teplo, proto já kdykoliv tak jedu na jih. Ale tohle je prostě pro mě...
1: A jste fascinovaná červou.
2: Fascinovaná, já vůbec mám ráda třeba i severskou literaturu. Hry prostě severský. Já to, filmy, já to miluju.
1: Já tomu rozumím. Tuhle literaturu, ale číst si někde v teple.
2: V teple, přesně tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že Dana Batulková, můj dnešní host v tandemu, obdivuje osobnost polárníka Amundsena, tak to možná pro spoustu vás i pro mě je velikým překvapením. To byla premiéra, jsme se dověděli úplnou novinku, ale to, že obdivujete z klasiků českého humoru Jana Wericha, to si myslím, že se dalo docela čekat. Navíc si myslím, že ten genius loci, který jaksi vládne ve vašem divadle, tak tam kus toho Wericha je.
2: No. Dívá jsem divadla ABC, teda aby jsme to upřesnili, a hrajeme s Květou Fialovou, tak jako fialové květy štěstí, a každý ten večer tam vždycky vzpomínáme. Právě i na pana Wericha, jsou tam fotky, takže to je takový, jako že to tam je neustále přítomný v tom divadle.
1: A vy jste se zmínila taky, tak jste aspoň špitla, že se teď uvažuje o tom, že by se možná uvedli na scénu zase nějaké Werichovy texty?
2: To nevím, ale jenom jsem viděla tam, že můj přítel studuje tam nějaký, jako má tam prostě svazky her, a byl z toho úplně nadšený, protože jsem říkala, že třeba my to máme tak jako, já ty hry jsem taky kdysi četla nebo i viděla, ale vlastně to mám takhle zafixovaný jakoby z toho dětství nějak, že teda to je Voskovec Werich, Forbíny, a ten zbytek, tak o tom se jakoby nemluví. Takže jsem to měla taky takový, jako že to je hlavně o nich, a vlastně bez nich jakoby to nemělo pro mě smysl. Jo. A teď jenom, jak jsme se o tom povídali, tak teď to čte vlastně čerstvým okem, že to jsou strašně hezký hry se spoustou hezkých rolí pro herce. Tak jsem zvědavá, jestli něco z toho, ale nevím toto.
1: Uvidíme,
2: to bych správně vůbec neměla tady.
1: Jasně, tak třeba z toho nic nebude, ale když bude, budeme se těšit. Každopádně teď se budeme těšit na Jana Wericha, a když tomu přidáme Miroslava Horníčka, nebudete se zlobit.
2: Vůbec ne.
3: Najednou se tam rozsvítilo. Já tam vejdu a tam byla taková čtverohranná rotunda, a byly stolečky a židličky a židličky a stolečky a natřískáno. Nabito jeden na druhým, samej kostlivec.
4: No to mě nevadí, jak je jich víc pohromadě, to už se nepojí.
3: Já tam byl jedinej masitej.
4: Já.
3: Také jsem si sedl. Hlenou mám pocit, že za mnou někdo stojí, tak se otočím. A za mnou skutečně stál takový dlouhý, štíhlej, vyzáblej kostlivec. A přes ten hnát měl servite. Vrchní kostlivec. Nakloní se ke mně a povídá: račte si řád.
4: Řád?
3: Račte si řád.
4: Jak to, co to je řád?
3: No, račte si psát.
4: No jo, psát, ale vy jste...
3: A kostlivec nemůže říct p.
4: Proč?
3: No protože nemá pisky. Protože žádný kostlivec není sprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. On povídá espresso, já povídám espresso. A než jsem to dořekl, ta káva tam byla.
4: Já se chci
3: napít. A najednou vidím, ta káva není ve skle.
4: Jo.
3: Ta káva není v šálku.
4: Jo.
3: Ta káva je v lepce.
4: Ne.
3: Jo. V lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntíčky, aby to neteklo. A já se chci napít. Ucho to nemá, to uhně je první. Jak se takhle točím, tak najednou mě ta lebka povědomá, a on je to můj dědeček. Já povím, no pane vrchní, já jsem si povědal kávu, a vy mě ji nesete v dědečkovi. Ne, že bych se ekloval.
4: Dědeček čistotnej.
3: Nikdy v té hlavě nic neměl, že ano. A co si tak povídáme, tak takhle, od šaté, od rubášny. Ke mně mohutným krokem jde kostlivec bez hlavy. Přímo k mému stolu, popadne tu lepku, nasadí si ji, podívá se na mě a povídá: ho, ho, ho, to jsi ty, ty, iluto.
4: Filuto.
3: Filuto.
4: A ne, jste říkal p, že nemůžu.
3: Já jsem říkal, že nemají pisky.
4: No, p, p.
3: F, f, f.
4: F?
3: No tak.
4: A jo, taky...
3: To si ty iluto. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá: tak ej.
4: Ano, jako funfej.
3: Bumbej.
4: Jo, taky nemůžu...
3: A nedělejte se mě frfouna.
4: No, rozumím, co.
3: Já tu lepku vemu a chci mu přibít na zdraví.
4: Jo.
3: A jak tu lepku dávám takhle k ústům,
4: no.
3: Najednou ta lepka udělala...

0: Ivanić.
1: Jo, vám se to líbilo? A co se vám líbilo?
0: No ten konec s tou lepkou.
1: Kerej?
0: No jak jste chtěl dědečkovi připít na zdraví? Jak už jste tu lepku nesl k ústům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedl. To jak ta lepka udělala to...
2: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
3: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
4: Tentokrát vás seznámím s mým oblíbeným učitelem herectví na Pražské Damu, s Borisem Reznerem. Představte si, že jsme dokonce společně režírovali jeden film.
2: Hvězdy Ondřeje Kepky.
3: Už tuto sobotu od 10 hodin.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Tak jsme si popovídali s Tanou Vatulkou taky o tom, co možná se bude v divadle ABC připravovat, ale to je všechno samozřejmě ve hvězdách a navíc herci strašně neradi mluví o tom, co se chystá, protože se to dá zakřiknout.
3: Ano, přesně,
2: to je veliká herecká pověra, samozřejmě. Ale jsou už některé konkrétní věci, například u vás se chystá veliká katastrofa, tedy zpráva o katastrofě. Mám na mysli ten Titanic, to si dělám legraci.
3: No, to je taková věc, kterou bychom měli dělat s Kateřinou Macháčkovou a Zitkou Sedláčkovou. Autorkou celého projektu je Kateřina právě, která se tak jako hrabe v historii Titaniku. A letos 14. dubna bude 100 let od potopení. A Kateřina našla prostě osudy, jakoby spojila osudy tří žen, které přežily tu katastrofu. A vlastně o tom jakoby napsala takovou jakoby hru. My teď samozřejmě čekáme vůbec, jestli nějaký jako seženeme sponzora a prostě jestli se to vůbec celý podaří. Není to 100%, ale já jsem už četla takové její nástřel a je to hrozně zajímavý. Už vůbec jenom ty osudy těch lidí, jak vlastně potom fungovaly. A teď ještě ke všemu vlastně se stalo to, co se stalo v Itálii, ta Concordie. Ta Kateřina úplně říkala, Ježišmarie, to je až takový vyvolávání duchu, že jo? Že to je vlastně rok, jakoby 100 let od toho potopení, no? Že ta katastrofa je vlastně podobná, i když není tak obrovských rozměrů, jako byl Titanic, není tam tolik mrtvých.
2: No díky Bohu, samozřejmě. Ne, že by to člověk chtěl přivolávat, v žádném případě. No, dobře, tak to možná bude.
3: Takže to
2: zase,
3: možná bude, to by teda bude. Jsme chtěli udělat premiéru.
2: To vypadá velmi konkrétně už.
3: No, uvidíme. Premiéra měl právě konkrétně toho 14. dubna a dokonce jsme to chtěli udělat i jako před tou půlnocí, kdy vlastně došlo k té srážce s tím ledovcem. A jelikož já asi pravděpodobně budu muset hrát v divadle, takže to tak vypadá, že nakonec to skutečně bude noční happening. Možná dá-li Bůh a všechno to vyjde.
2: No, dobře. Když si tak povídáme o vašem působení na jevišti, zcela konkrétním, tak co v téhleté době máte vy na repertoáru v divadle, co hrajete? Na co byste pozvala vlastní diváky?
3: Vlastně k nám úplně na cokoliv, ale teď třeba jsme měli premiéru, já teď mám volno konečně, ale měli jsme premiéru Hellera Gold za všechny peníze, tak to je taková jako novinka. Potom těch 100 roků samoty v AB, to jsou tak jako velký projekty v ABC, Holky z kalendáře hrajeme samozřejmě už druhou, taky v ABC, taky druhou velice. Sezonu. No a teď je teda zkoušení, který se mě netýká naštěstí a v Rokoku je taky spoustu hezkých představení. Já tam ještě hraju v těch vzpomínkách na vodě, Fialové květy štěstí a je tam teď třeba Důkaz, to je taky nová věc, velice úspěšná. Tam hraje hrozně hezky, všichni hrajou hezky, ale je tam nová členka našeho divadla Veronika Kubařová, strašně talentovaná, moc milá.
2: To přišla z Boleslavy, víte?
3: Z Boleslavy, ano, a moc hezky hraje. No, takže já si myslím, že můžou diváci přijít na cokoliv a musím říct, že máme štěstí, že máme docela velkou návštěvnost. To divadlo je prodaný, jakoby ty představení, což je příjemný vždycky, že člověk nehraje pro prázdné hlediště.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jsou chvíle, kdy člověk si říká, tohle to jsem opravdu nemusel prožít, mohl jsem zůstat toho ušetřen, ale s odstupem času si říká, díky bohu za to, že se to stalo, aspoň mě to zakalilo. Já si myslím, že takové chvíle přijdou na každého, ale naopak mohou být i chvíle velice příjemné, na které člověk potom tuplem rád vzpomíná a ví, že mu v životě pomohli. Jinými slovy, chci se teď Dany Batulkové zeptat, na které osobnosti, na které chvíle ve vašem životě vzpomínáte, protože víte, že vám opravdu ve vašem životě hodně pomohli.
2: Tak těch lidí je strašná spousta, ale i třeba někdy situací, někdy třeba jenom věta, která vás někam posune, něco. A já trošku, já mám hrozně ráda ságy. A vlastně můj život, tak už docela dost let.
1: To je ta záliba v tom severském.
2: Možná. Možná, že tady je ten kořen. Ale že vlastně už můj oblouk je vlastně, tak člověk neví, zdali je to půl oblouk, nebo jestli jsem už, nebo jestli se to třeba už neuzavírá, to neví naštěstí nikdo z nás. Ale nicméně já už vlastně takovou částečnou ságu za svůj život osobní jsem vlastně už tomu tak i můžu říct vlastně. A někdy tak jako když mám klid a tak si to tak jako všechno promítám v hlavě a vlastně jsou to někdy takový ty souvislosti nebo to, proč člověk udělá tohle, tak najednou se vlastně tady je ten bod, kde třeba ten a ten řekl to a to, nebo jsem potkala toho a toho. Jsou to vlastně takovej sled od toho dětství, zvláštních událostí, které vlastně člověka formujou, ovlivňují, co třeba, že se nebojí, nebo že se bojí, ale učí se překonávat. A potom jsou to samozřejmě lidi, který člověk potká, rodiče, že jo, to je největší vlastně vliv, který nás jako hnětou vlastně v tom úplném dětství. Potom to byl třeba na gymnáziu můj pan profesor češtiny, který mě prostě vlastně úplně vyhodil, jako odstřelil mě tady k tomu, co teď dělám. Potom, já nevím, v mém profesním životě zásadní význam pro mě mělo setkání s Květou Fialovou třeba. Vůbec celý mý působení na Volný noze v 80. letech, to bylo jedno z nejhezčích období u divadla, protože jsme dělali vlastní projekty, tam se zase jakoby sešla určitá skupina lidí, která to vlastně cítila podobně. Květa, která mě vždycky v životě vlastně, když nastaly prostě těžký chvíle, tak já se od ní neustále učím vlastně v tom, že abych nepodléhala věcem, protože ona vždycky to umí posunout někam do nějakých patr, že člověk najednou si uvědomí, aha, tady jsem špatně, musím takhle. A vždycky mi to strašně pomohlo. Samozřejmě setkání jako i s partnery, potom moje děti, který dneska já to mám v obráceně, než třeba to měli moji rodiče, protože já se svýma dětma se radím o všem a učím se od nich hlavně pořád. A třeba můj pan profesor, ten tý češtiny, právě jsem u něj byla kdysi ještě na návštěvě, měla jsem malou Mariánku a on už měl vnučku. A říkal mi, víš, když já jsem měl děti, tak to já jsem byl tady někde nahoře, 2 metry ukazuju a děti byly tady někde dole, jakoby ukazoval pod stůl. A říkal, dneska já to mám tak, ta vnučka je tady, kde já jsem dřív býval a já jsem tady. Jo? A je to přesný, protože vlastně ono se to otočilo už jakoby i generacema, že my ty děti prostě vnímáme na stejnou úroveň, neli víš, a jak rostou, tak vlastně ty děti přinášejí nové věci. Já už jsem jakoby svý nějak vlastně dala a je na mě, abych se posunovala dál díky jim, že je vnímám, co oni, co se jim líbí, jak přemýšlej. A to je to, co prostě je důležitý neustrnout v tom. A to se můžeme učit jenom od těch svých dětí. Takže dneska už vlastně mě posunujou moje děti.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dana Batulková je hostem dnešního tandemu. Povídali jsme si o divadle, povídali jsme si o televizi, povídali jsme si také o cestování, ale co jinak, jak odpočíváte třeba, jak si teď relaxujete? Já myslím, že teď jste spokojená ve vašem novém partnerském vztahu.
2: Ano, to určitě.
1: No, je to na vás i vidět.
2: Je to na mě, děkuju. Tak dobře, Ondra potěšen, že takhle jsme to tady probrali, protože je to pravda. No a já už jsem říkala, že teď neskouším. Já jsem měla takovou jako sérii od půlky srpna a ještě předtím byla velká komedie Ty holky z kalendáře a teďko dvě takový velký, hodně zalidněný komedie. A já vlastně teď od toho nového roku mám volno. A já moc neumím odpočívat. Já pořád něco dělám a jsem taková aktivní, pořád v tom domečku, znáte to, tu vidíte něco, tu něco a pořád něco vylepšovat. Ale tím, že mám to volno teď v zimě, takže se moc kolem domu dělat nedá. A já teď jsem si oblíbila takový sport, že ležím u televize.
1: To je dobrý sport.
2: Ano.
1: To se
2: strašně nadřete. A já taky neznám televizní pořady, já se strašně málo kdy koukám. Nebo spíš třeba ráno pustím hudbu nebo tak. A teď prostě, a to si oblíbili moji pejskové, já mám rok a půl vyžlu, ohařku, která to úplně zbožňuje. Jsem zamilovaná do svého pejska a mám ještě jezevčíka sedmiletýho. A ty pejskové už čekají a když jako si sednu k té televizi a namačknou se na mě, nepotřebují vůbec nic a jenom spějí a prostě jsou přitulený. A já když ráno teda přijdu dolů, tak oni už ta Ebi na mě tahá různě za trička a to, aby šla a je úplně hysterická. Ne, ona chce, abych si šla sednout, aby se mohla přitulit. Takže já takhle teďko prostě trávím, je to úplně, u mě to je úplně abnormální a já teď sportuju a dívám se, ležím a dívám se na televizi s pejskama. Nebo čtu, ještě čtu taky.
1: Tohle musím říct našim psům, ty mě to naopak tahají vždycky za rukáv takhle, že chtějí ven a řeknu, Batulkovi z psy, to jsou správní, ty fajn, jenom Lenoše, jenom hajaj.
2: Pojď televizi, říkají, pojď si sednout, pojď naše beruško, ať si můžem přitulit.
1: Tak já vám přeju, aby těch krásných chvílek bylo co nejvíc. Ale pozor, samozřejmě myslet taky na to, že práce je zapotřebí.
2: To,
1: aby my jsme si taky přišli jako diváci na své, samozřejmě. Takže víc dobrých rolí, těch nejkrásnějších a samozřejmě i třeba něco taky v televizi, ať se přijdou i mimo praští na své. Dana Batulková byla dneska hostem tandemu, bylo to příjemné, jako vždycky, jak jsme si zvykli u této velice sympatické české herečky. Díky a nashledanou.
2: Děkuji za kompliment a děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Chýnovská jeskyně nedaleko Tábora letos slaví hned dvojí výročí. 150 let od objevení a 145 let od zpřístupnění. A právě s touhletou jeskyní spojil svůj život i rodák z Pacova, inženýr Karel Drbal. Jako student do jeskyně vkročil a už tam uvízl. A tu svou chýnovskou jeskyni zná doslova nazpaměť. Přesvědčte se spolu se Světlanou Lavičkovou.
2: Na Chýnovskou jeskyni jsem se dostal poprvé někdy asi přibližně přesně v roce 1977 v červnu. Já jsem tenkrát studoval na vysoké škole zemědělské a vedl jsem takovou partu mladých ochránců přírody a abych jim naplnil program, tak půjám, hele kluci, budeme jezdit po rezervacích, které jsou tady v okolí, a zapích jsem do mapy kružítko a nejblíž byla Chýnovská jeskyně, tak půjám, pojedeme na Chýnovskou jeskyni. Tenkrát jsem říkal, no tak pojedeme tam na jeden den, prolezeme to, zdokumentujeme, natočíme film na kameru, nafotíme a příští týden pojedeme na další rezervaci. Nakonec to dopadlo tak, že jsme na ten jeden den přijeli na tu Chýnovskou jeskyni, vlezli jsme do ní, něco jsme vyfotili, něco jsme natočili na kameru. No a trochu se to protáhlo a protáhlo se to z toho roku 1977 až do roku 2007. To je 30 let? Mě tak napadá teď. To je skvělý. Já jsem se poprvé k jeskyním dostal ještě daleko dřív, protože když jsem nastoupil na střední zemědělskou školu do Humpolce, tak tam jsme měli takového skvělého pana profesora. Pana profesora Hraběte, a on pro ty své študáky dělal v létě takzvané expedice. A vždycky vzal takovou tu partu těch lidí, kteří k něčemu byli, nebo který spíš jako byli pro tu přírodu, a vyrazil s nima na Slovensko. Já jsem byl tenkrát na expedici, která jela do pohoří Velká Fatra, tenkrát to ještě nebyla chráněná krajinná oblast, to bylo takový volný, a postavili jsme tábor v Geďerské dolině a tam všude kolem byly vápence a já jsem tenkrát vlastně viděl vápence v takových masách poprvé v životě. A on povídá, jeden den a půjdeme do jeskyní. A vzal mapu a lezli jsme do jakési nespřístupněné jeskyně, že to bylo pod takovou skalní stěnou, měli jsme takový ty přilby pravěký a baterky a odhrabali jsme vrstvu lupení a tam byla díra. My jsme se do té díry pobřeše nasoukali a pak, když jsme rozsvítili ty baterky, tak jsme najednou viděli velikánský dom a spousty krápníků. Já jsem tam byl tenkrát jako o vytržení, ale vůbec mě tenkrát nenapadlo, že by jeskyně se někdy mohly stát mým osudem a takovou tou životní cestou. Tak to bylo moje první setkání s jeskyněma. Po 5 letech jsem se dostal sem na Chýnov a tady se to vlastně všechno odstartovalo. Já jsem patriot a tahle jeskyně byla taková trochu zapomenutá. Zapomenutá turistama, zapomenutá úřadama a zapomenutá vlastně vším. Já jsem si řekl, že by bylo dobré ty jeskyně jako věnovat trošku víc toho výzkumu, trochu víc o ní vědět a trošku i těm návštěvníkům zpropagovat. Když jsem skončil vysokou školu, tak jsem odešel na rok na vojnu. Na vojnu mi přišel dopis tenkrát z okresního národního výboru v Táboře, jestli nechci dělat správce jeskyně. No, tak já jsem zajásal a hned po vojně jsem vyrazil na ten úřad a tam mi ten inspektor předal 2 klíče a povídá, tady máš 2 klíče od jeskyně a co si tam uděláš, to tam budeš mít. Přijel jsem na Chýnovskou jeskyni a ty 2 klíče jsem zahodil, protože jeden byl od pokladny, druhý od jeskyně, oba 2 zámky uražený, skla v boudě vymlácený, no prostě jeskyně otevřená, katastrofa, takže se mi chtělo brečet. První, co jsem udělal, tak jsem koupil 2 nové zámky a zasklil okno, jo. A tím to vlastně všechno začalo.

0: jeskyně nebo vzhůru dolů?
1: Do jeskyně, tam bude tma a vlhko.
0: A 8 stupňů?
1: 8 stupňů, možná. Jeskyně byla objevena v roce 1863, ale v roce 1868, tedy za 5 let po objevu, už byla zpřístupněna veřejnosti. Takže Chýnovská jeskyně patří mezi první zpřístupněné jeskyně veřejnosti v Evropě. My teď vstoupíme do jeskyně, čekají nás nádherné mosty a nově odkryté propasti, které jsme odkryli v loňském roce.
0: Po těch strmých schodech se dostaneme k místu, kde byl ten zámek, od kterého byl ten jeden z klíčů, které jste dostal.
1: Přímo takhle zhruba asi těch, já nevím, 5-6 metrů pod námi je mříž. A ta mříž, ta byla zamčená na zámek a tam byl jeden z těch klíčů, ano. A dneska je tady opravdu pěkný, pevný zámek.
0: Už jsem u té mříže.
1: Tak tohle to je původní mříž ještě po panu Rottbauerovi, který byl tenkrát majitelem jeskyně. Od Rottbauerů se o tuhle jeskyni staral až do roku 1962 a postupně ji zpřístupňovali a i zkoumali, takže to je původní mříž ještě po něm, je teda pěkně skorodovaná a čekají taky restaurování.
0: Vy jste kolem této mříže poprvé prošel před 30 lety.
1: Přesně tak. Můj příběh má pokračování a spousty odboček, ale třeba teď zrovna jdeme po schodech, jo. Ty kamenné schody vypadají, jako kdyby tady byly odedávna, jenže ty schody zase tu nejsou až tak dlouho, protože v rámci úprav, kterým se říká management, jsme postupně jeskyně dostávali do původního stavu. Třeba tady z toho vstupu jsme vytahli kolem 50 tun materiálu a díky tomu jsme objevili prostory, které jsme zpřístupnili pro veřejnost. Jo? Materiál, který sem nepatří, ten jsme teda vytěžili ven, ale zase říkám, drželi jsme to a hráli jsme si na kameníky a poskládali jsme kamenné schody.
0: Říkáte, hráli jsme si na kameníky, ale vy jste tady byl šéf, tak vy jste občas přijel zkontrolovat, jak ti kameníci eventuálně za pomoci permoníku pracují, pak jste si otřepal ruce a zase šel pryč.
1: No, já mám jako šéf jeskyně jednu obrovskou výhodu, protože já jsem začínal skutečně od píky. Já když jsem sem přišel, tak jsem začínal jako průvodce, jako udržbář, jako správce jeskyně. Hrál jsem si na projektanta v uvozovkách, na architekta. Říkal jsem si, jak ty první úpravy jeskyně v tím roce 86 budou vypadat. Já jsem vlastně prošel všemi řemesly a funkcemi, které tady jenom můžou být. Dneska teda šéfuju a jsem rád za to, že tady mám vynikající partu spolupracovníků, kterým člověk nemusí říkat vůbec, co mají teď udělat a co mají udělat potom, ale oni jedou po svý vlastní ose a myslím si, že to je naprosto ideální pracoviště a já jsem tady spokojená, já se tu ani necítím, jakože chodím do zaměstnání.

0: Jeskyně je to krásná, ale kde máme krápníky?
1: Krápníky sežrali skřítkové. Ale teď vážně. Naše jeskyně, už ti to říkám, naše jeskyně. Naše jeskyně chýnovská nejenom, že patří mezi nejstarší zpřístupněné jeskyně v Evropě, ale má spoustu i dalších takových nej. A jedno z nich je to, že je vytvořena v hrubě krystalických vápencích, česky řečeno v mramorech. Ty mramory jsou nádherně barevný, od bílé přes žlutou, oranžovou, růžovou, zelenou, modrou až po černou. Kromě toho mají ještě takovou jednu vlastnost, špatně se rozpouští vodou. Takže v naší jeskyni chybí krápníková výzdoba. Hlavní nádhera té jeskyně spočívá v těch bizarních tvarech a v té barevnosti. Taky někdy v těch 70. letech 19. století se jí neříkalo chýnovská, ale říkalo se jí malovaná jeskyně. A je fakt, že teda já, když jsem sem pak nastoupil, tak jsem si říkal, a kde je to malování všechno? A pak, když jsme začali vyklízet ty hromady líny, která sem nepatřila, a kamení, které zůstalo z toho zpřístupňování, tak pak nakonec jsme vzali tlakovou vodu a začali jsme ty stěny jeskyně mít, tak se krásně rozářila do všech možných barev, a pak, když jsme ji nasvítili, tak to prostě bylo pohádkový. A v první zprávě z roku 1863, kterou napsal pan profesor Krejčí a Frič, tak tam píšou, že stěny jeskyně se třpitily jako padlý sníh, a potom umytí se skutečně ty stěny začaly blištět jako padlý sníh.

0: našli jsme čertovy schody. Můžete posoudit, jestli ty schody na vás působí starobile. Ty schody jsme rozebrali a pod nimi tady dole jsme vykutali kopku a zase ty schody jsme poskládali znovu do té původní podoby a tu kopku jsme tam vykopali proto, teď to bude trošku jako filmu Návštěvníci, tam jsme instalovali takzvaný centrální mozek jeskyně. Tam je jeden veliký rozvaděč skrytý před zraky návštěvníků.
1: To je kopka zhruba 2x2 metry.
0: A já to tady odevřu.
1: Tady blikají různá světýlka na tom rozvaděči, ale kde jsou permoníci? Jak na takovýhle vpád moderní techniky 21. století reagovali?
0: Oni byli ze začátku naštvaní. To byli naštvaní, protože kdyby nebyli naštvaní, tak by nám při té ražbě toho tunelu nepostavili do cesty písky, neskomplikovali ražbu toho tunelu a pak by nám tam neschodili 20-tunové bloky na výstuže. Ale pak nakonec asi zřejmě uznali, že přece jenom to s tou jeskyní a s tou rekonstrukcí myslíme dobře, tak pak už to šlo.
1: A nedali se ty permoníci nějak ukecat?
0: No, jako oni asi byli trochu naštvaní, protože my jsme s nima nějak neprobírali ten projekt a ani to financování, takže možná, že byli trochu naštvaní, ale teď už nám zase, mi to připadá jdou na roku trochu, no. Ono na ně se musí myslet, jo.
1: Když jste sem v těch 70. letech přišel, urazil ty zámky, pronikl do jeskyně, začala vám ta jeskyně ještě víc přirůstat k srdci, musel jste uzavřít jakýsi pakt o neútočení a přátelství právě s těmi skřítky, o kterých jste teď mluvil?
0: Oni tady jsou. My jim říkáme duchové skalin a duchové skulin. A vždycky člověk nějak musí poprosit za odpuštění, že sem do toho leze, do těch jeskyní. A zase, když se nám povede něco odkryt, tak vlastně tyhle ty duchové a skřítkové uznali za vhodný, že prostě těm lidem ten další kousek ty jeskyně pustěj a my jsme jim za to vděční a dáváme jim takovou ulitbičku vždycky, aspoň tím, že si na ně vzpomeneme a že si řekneme, aby nás v tím podzemí taky tak trochu chránili, protože ono to k tomu patří.

0: Těch 30 let jste tady prožil a těch 30 let vašeho života šlo současně se 30 lety života jeskyně?
1: Ano i ne. Já jsem si udělal takový krátký životní odbočky, který byly výbornou zkušeností. Ta první životní odbočka byla v roce 1995, kdy mě tehdejší vedení požádalo, jestli bych nešel dělat šéfa Moravského krasu.
0: Tehdejší vedení agentury ochrany přírody a krajiny České republiky?
1: Ano. A já jsem tuhle tu výzvu zkusit si prostě něco velkého jsem přijal s tím, že ale jeden den budu na Chýnově, protože se mi nechtělo ten Chýnov opustit. Takže 4 dny jsem působil v Moravském krasu, jeden den jsem působil tady a takhle to trvalo rok. Jo. Ten Moravský kras, to je kapitola sama pro sebe, protože já jsem tam nastoupil v té době, kdy se dokončovala akorát rekonstrukce těch našich nejznámějších a nejslavnějších punkevních jeskyní, včetně té vodní plavby na lodičkách. Říkám, pro mě to byla úžasná zkušenost, protože být právě při tom, kdy se po mnoha a mnoha letech uvádí takováhle, dá se říct, profláklá jeskyně do provozu, tak to stálo za to a zároveň jsem měl i šanci si připravit půdu, finanční prostředky, nějaký záměry pro další rekonstrukce v Moravském krasu, takže jsem byl i u těch začátků vlastně té rekonstrukce sloupsko-šušovských jeskyní, kde jsme se navymýšleli jako, já nevím, do rozhlasu to slovo asi nepatří, ale hrozný kraviny s kolegou Hebelkou a dalšíma kolegama, který tam v tým Moravském krasu ještě působí. Tak jsme vymysleli takové věci jako úpravy zábradlí do takového starého jakoby secesního stylu, to tam dneska návštěvníci vidí. Odklonili jsme turistickou trasu, překlenuli jsme tam některé propasti, mosty, takže dneska ty návštěvníci chodí úplně jinudy, než chodili před tím rokem 1995 a mohou z mostku koukat dolů do propastí. A mám tam takový krásný jeden zážitek, kdy můj kolega, který je ekonom, při jednom kontrolním dní jsme to tam procházeli, takhle ty jeskyně, a tam je taková propast, říká se jí stupňovitá propast. A tam byly takhle konzoly zachované na těch stěnách. To bylo původní osvětlení, který tam ještě dělal profesor Karel Absolon někdy kolem roku 1930, nebo kdy to bylo. Tak ty stavaři říkali, no tak to se uřeže a takový. A ten kolega ekonom furt si ze mě dělal srandu, protože říkal, ty si vymýšlíš takový krávoviny po těch jeskyních. A půjde, no ještě řekni, že tamhle natáhneme tam dráty a dáme tam žárovky. A půjde, ty seš geniální, člověče. A opravdu jsme to udělali. Ty stavaři sehnali původní ještě lampy, které tam byly, a je tam kousek toho osvětlení, tak jak to tenkrát měl nasvětlený Karel Absolon. Takže i takovýhle lidi jako můžou přinést docela zajímavé poznatky do těch jeskyní.
0: Proč jste Moravský kras opustil? To vás krápníkové jeskyně tolik netáhly, jako tahle ta barevná? Na první pohled možná skromnější jeskyně, ale na druhý už se o skromnosti hovořit nedá.
1: Já na Chýnov prostě nedám dopustit, jo, ale z toho Moravského krasu jsem odešel zase na další výzvu, protože tehdejší ředitel agentury scháněl svého náměstka, který by měl vlastně pod sebou i zpřístupněný jeskyně v České republice a řadu dalších činností, jako dálkový průzkum země a takovéhle věci. A já jsem to zvažoval jsem to dlouho, pak jsem na to kývnul, takže jsem rok působil na funkci náměstka ředitele agentury ochrany přírody a krajiny. Do té doby, než lidově řečeno, jsem si rozbil hubu v autě. Pak jsem asi rok marodil a pak jsem se vrátil zpátky na Chýnov v absolutním klidu a pohodě působit zase tam, kde mi to prostě nejvíce dělo. Je fakt, že v současné době, když máme novou organizaci správu jeskyní České republiky, tak jsem skončil zase na funkci náměstka, ale skončil jsem na funkci takzvaného odborného náměstka a v mý pracovní náplně jsou zase jenom jeskyně a jsou to všechny zpřístupněné jeskyně v České republice. A navíc díky benevolenci mého ředitele mám sídlo na Chýnově. V dnešní době komunikačních prostředků mi to vlastně nedělá žádné zásadní problémy, takže na správě jeskyní v Průhonicích trávím jenom část toho týdne a zbytek, protože kancelář a všechno mám zařízen tady na Chýnově, takže mně osobně to nedělá problémy tu odbornou činnost si řídit tady z Chýnova.

0: Stane se, že třeba někdy sem jdete do jeskyně jen tak se podívat, prostě proto, že sem chcete přijít a v té jeskyni třeba úplně sám se chvilku zamyslet?
1: Už to dlouho nebylo. Ale já doufám, že ten čas, kdy se člověk zase takhle vrátí do jeskyně a sedne si a tady chvilku mentoruje, takže se vrátí. A to jsem měl právě v tím Moravském krasu, protože v těch slupsko-šušovských jeskyních, vlastně v těch mých druhých nejzamilovanějších jeskyních, tak tam vždycky po práci na večer jsem si dojel na ty slupské jeskyně, vzal jsem si klíče a šel jsem do Eliščiny jeskyně, což je takový ten velký dom. Tam jsem si naplnil pecky, pustil muziku, kterou tam pouštíme návštěvníkům. A seděl jsem tam na tím svahu třeba hodinu a pořád dokola jsem si pouštěl to dobití ráje. Až pak mě to teda nepřestalo bavit, ale tak nějak jsem si vnitřně vyřešil, co jsem chtěl. Vrátil jsem klíče a jel jsem si lehnout na ubytovnu.

0: Při prohlídce Chýnovské jeskyně by člověk potřeboval dva páry očí, kterými by se díval nad sebe, protože tam jsou překrásné útvary, které vznikly vymíláním vodou, ale také pod nohy, aby někde náhodou neupadla, pak ten pád by byl rychlý a bolestivý.
1: Častokrát se mě tady lidi ptají, jako kolik jsme tu měli úrazů na těch schodištích, a já musím říct, že jak ten každý schod je jiný, jinak vysoký a jinak široký, tak lidi si lidově řečeno dávají majzla. To už opravdu musí být, kdy někdo si opravdu nedává pozor, ale nezaznamenali jsme, že by tady byly nějaký závažné úrazy. Stalo se mi jednou, ale to bylo těsně po tím, co jsem sem nastoupil, že se ve mně vlastně málem krve nedořezalo, protože tamhle v té chodbě, jak tam byly po stranách vyrovnaný kamenný zítky, děti na to vlezly a ta zítka se sesunula a zůstala pod tím jedna malá holčička. A já, když jsem tam přiběh, tak ona křičela, když tam křičí, je to dobrý, tak jsem z ní sundával ty kamenný bloky, ty kameny se nad ní zaklínily a vytvořil jakou střížku, takže holka s výjimkou odřenou kolena a šoku neměla vůbec nic. Hned na to jsem zavřel jeskyni, zavolal jsem báňský úřad, udělali jsme tady první opatření a tím vlastně začaly ty managementy, kdy ty nebezpečné suché zítky, které tady byly po jeskyni, jsme začali likvidovat a dneska už tady vlastně nevidíte vůbec žádnou.
0: Občas člověk musí uhnout hlavou.
1: Ale ta chodba byla celá prokopaná. Tady byly jenom úzký průlezy, kde by se dalo líst jenom tak po břiše.
0: To nebudeme muset.
1: No, radši ne, i když teda jako ono zalíst si někdy po břiše, ale dostat se do svýsených prostor, tak to člověka docela prověří. Tamhle třeba... Tam je taková jedna uzonká chodbička, kterou jsem prolezl jednou, jedenkrát v životě, ale to bylo opravdu před těma 30 lety, kdy jsem byl ještě hubenější. Jsem se nasoukal do takového malinkatého otvoru kanálku a prolejzali jsme, neviděli jsme kam. A teď si jenom představte, že vás obklopuje skála. Nevíte, kam lezete. Víte jenom, že cesta zpátky bude hodně špatná. A teď vás ta skála svírá, takže dáte ruce takhle nahoru před sebe, tím se zúží prostor toho hrudníku, že jo? Teď se chcete nadechnout, ono to nejde, protože ta skála už vás svírá. A teď kousíček po kousku lezete. A najednou uvidíte světýlko, takže jste vlastně v horním patře, jenže před váma je taková zákruta. To tělo je tak blbě udělaný, že se tam sice nasoukáte, přes břicho se dopředu ohnete, ale co s těma kolenama, ty by se měly vyhýbat taky dozadu. Tak se tam pak člověk musí zase složitě otáčet a zase těma kolenama se přitáhnout zpátky a mám na to opravdu blbý vzpomínky a nerad bych se tam dostal znovu.

0: Zprávy plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

že ta babeta je fofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

pozná svět. Přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidí, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Příjemné čtvrteční dopoledne, milí posluchači. V Kolotoči dnes vyrazíme k Lačnovským skalám na Vsetínsku. Se zahradníkem Pavlem Chloubou opravíme lisiny v trávníku a podle receptu našich předků připravíme kapra s tymiánem. Dozvíte se taky, jak má prodejce oznámit vyřízení reklamace. V jazykovém koutku pak prozkoumáme sloveso odvozené od slova top. A samozřejmě vám zahrajeme pohodové písničky. Tady je první z nich.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Lačnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, pak dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a taky skalami tyčícími se nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Silvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kudela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kudelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to bagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou výjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnica, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý, kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kudela. Valašsko je místo, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude.

0: 11 hodin a 16 minut, čas na chvilku s naší mateřštinou, ve které si dnes představíme sloveso, které je odvozené od slova top. Víc nám řeknou kolega Vladimír Šťovíček a odbornice na češtinu.
1: Dnes se zastavíme nad dotazem posluchačky, která nerozuměla zprávě z internetového inzertního serveru. Zpráva zněla: chcete-li váš inzerát topovat, pošlete SMS na níže uvedené telefonní číslo. Nejen o výrazu topovat si se mnou přišla povídat Růžena Písková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Topovat znamená zajistit, aby se inzerát zobrazoval na začátku stránek, na nejpřednějších pozicích, případně aby se při vyhledávání zobrazil jako první nalezený výsledek dotazu. Tato služba bývá placená a provozovatel inzertních stránek na ně často upozorňuje, například výzvou: topněte si svůj inzerát a zvýhodněte ho tím mezi ostatními inzeráty. U inzerátu se také často zobrazuje informace, zda se jedná o inzerát topovaný. Sloveso topovat je odvozeno ze slova top. Toto slovo pochází z angličtiny, kde označuje mimo jiné špičku, vrchol nebo nejvyšší, nejprestižnější umístění. V češtině se slovo top vyskytuje ve spojení top modelka, tedy špičková žádaná modelka, top management, tedy vrcholový management, nebo v názvu hitparády top 10, tedy 10 nejúspěšnějších skladeb v celé hitparádě. K rozšíření slova top nepochybně přispívá i televizní soutěž 5 proti 5, kde moderátoři s oblibou opakují, že to či ono zvolené slovo je top. Přitom mají na mysli, že daný výraz uváděli respondenti ve svých odpovědích nejčastěji. Hovorové slovní spojení být top je však pro češtinu netypické. Dalšími příklady tohoto typu jsou slovní spojení být cool nebo být free.
1: Mluvili jsme o slovech top, topovat, topnout a topovaný. Můžeme se s výrazem top setkat v češtině ještě v nějaké jiné situaci?
2: Ano. Například v časopisech o módě si můžeme přečíst, že modelka měla na sobě kalhoty a top. Top je zde tričko bez rukávů nebo s krátkými rukávy, často s vázáním za krk. Top je také základem slova topping, se kterým se setkáváme v restauraci nebo v kavárně. Je to poleva a zdobení třeba na palačinkách, na zmrzlině nebo na pice. V obchodech se prodávají ovocné, vanilkové nebo čokoládové toppingy.
1: A co taková topinka s vajíčky?
2: I když toppingy potíráme zhora česnekem, máslem a zdobíme třeba vajíčky, slovo topinka nemá s anglickým výrazem top nic společného. Topinka je odvozena od slovesa topit, které mělo ve staročeštině také význam opalováním rozpouštět nebo tavit. Odtud se opečenému chlebu říkalo topenice, dnes topinka.
1: Tolik jazykový koutek a Růžena Písková, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Autorem dnešního jazykového koutku byl kolega Vladimír Šťovíček. Posloucháte čtvrteční kolotoč a protože pomalu nastává čas výlovu rybníků, připomeneme si, jak hospodyně připravovali kapra na počátku 20. století. Nejdřív ale dáme prostor pohodovým melodiím. Zaspívají nám Věra Martinová a Petr Spálený.

0: Podzim je nejen časem poslední sklizně, ale také časem výlovů rybníků. I v dobách našich předků se u nás choval především kapr. A tak pro dnešek kolega Jaroslav Hoření a etnoložka Vladimíra Jakoubiová vybrali rybí recept s tymiánem.
1: Říjen byl měsícem výlovu rybníků a na trzích ve městě se často v tomto čase čerstvé ryby prodávaly. Původní metody hospodaření byly ryze extenzivní. V rybnících byly ryby různého stáří, navzájem si konkurovaly a výnos nebyl nijak oslnivý. Ale v 15. století už začaly být tříděny, osazovány rybami stejného stáří a loveny častěji, což se projevilo na svou dobu vynikajícími výsledky. Skutečné vědecké poznatky o výživě ryb a o hospodařování rybníků přineslo až 19. století. Rybníční kapr se v průběhu tohoto vývoje, který trval více jak jedno tisíciletí, postupně stal domestikovaným tvorem podobně jako kráva, kůň nebo domácí drůbež. Cíleně se chová a je dnes nejdostupnější rybou na trhu. Bylo tomu tak i v dobách našich babiček. Puchaný kapr měl v kuchyni široké využití. Celý kapr se hodil k pečení, buď pouze s kořením, nebo i plněný různými nádivkami. Z hlavy se vařily polévky, čiré či zajíškované, svalovina z trupu se používala na pečení, smažení i na různé směsi. Dnes si připomeneme, jak připravovali hospodyně kapra na počátku 20. století.
2: A bude to recept na kapra s tymiánem.
1: Budeme potřebovat 4 porce kapra, 2 lžíce hladké mouky, 1 lžičku sladké papriky, 2 větší cibule, 8 deka másla, 1 bobkový list, 3 kuličky pepře, 3 kuličky nového koření, tymián podle chuti, čerstvý nebo sušený a sůl. Mouku smícháme s paprikou, porce kapra opláchneme a osušíme. 1 cibuli nakrájíme na drobné kostičky, 2 na kolečka. Na pánvi na kousku másla necháme zesklovatět na kostičky pokrájenou cibuli a přesypeme ji do pekáčku. Naskládáme kapra, kterého jsme osolili a obalili ve směsi mouky a papriky. Přidáme bobkový list, koření a posypeme tymiánem. Na každou porci položíme kousek másla a všechno poklademe cibulí nakrájenou na kolečka. Dáme do trouby a pečeme asi 20 minut. Podáváme s vařenými bramborami.
0: A rybí dobrota je na světě. Pokud se do přípravy pustíte, tak ať vám chutná. Za recept děkujeme Vladimíře Jakoubiové. A za pár minut odpovíme na váš posluchačský dotaz, který se týká oznámení o vyřízení reklamace. A podstatnou roli má v celém příběhu jedna konkrétní SMSka.

0: Na pohodě nám zpívala Marie Rotrová a v Dobré radě se dnes opět vrátíme k tomu, jak by nás měl prodejce informovat o vyřízení reklamace a v jaké časové lhůtě. Shrnutí pro nás má Josef Černý.
1: Pan Jarda nám napsal, koupil jsem si boty za téměř 2000 korun. V jedné ale něco tlačilo, prodejce při reklamaci slíbil, že mě bude informovat SMS-kou. Žádná ale nepřišla a při osobní návštěvě mi řekli, že reklamace je zamítnuta a SMS-ku posílali. Boty jsem tedy převzal a podepsal ukončení reklamačního řízení. Změnil bych něco, kdybych prokázal, že mi SMS-ka opravdu nepřišla? Pane posluchači, změnil a hodně. Povinností prodejce je zákazníka o vyřízení reklamace informovat. Takže, kdybyste byl býval boty na prodejně nechal a prodejci neexistenci SMSky prokázal, mohl jste od kupní smlouvy odstoupit, i když byla jinak reklamace zamítnuta. Pokud jste ale boty převzal, nezbývá než reklamaci zopakovat.
0: Dodává dobrý rádce Josef Černý. A v Kolotoči se už za chvíli vydáme za zahradníkem Pavlem Chloubou a zeptáme se, jak na zahradě opravit travní lisiny, které občas na trávníku vznikají. Podle něj to není nic složitého a je dobré, když po opravě takového místa alespoň trochu zaprší.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Oblíbený muzikál Dáma na kolejích se vrací, tentokrát na jeviště Pražské Fidlovačky. Pozvat vás přijdou Vendula Příhodová, Milan Peroutka, Lukáš Rous a Petr Malásek.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

0: Skoro na každé okrasné zahradě se čas od času objeví nějaká travní lysina, tedy místo, kde trávník z nějakého důvodu zajde. Není potřeba se tím vůbec trápit. Takto poškozené místo vám pomůžeme opravit a trávník obnovit. Dobrý důvod pozvat k mikrofonu odborníka. Zahradníka Pavla Chloubu vyspovídala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Já už se začínám hrozit toho, že si budu muset pořídit nějaké travní semeno, správnou zeminu, hnojivo, tak čeká mě asi docela velký kus práce.
2: Jestli máte taky poškozená místa, tak nějaká práce s tím je spojená. Ale právě díky tomu, že málo kdo z běžných lidí si drží zásoby všech těch věcí, které jste vyjmenovala, tak existují komerční směsi od různých výrobců, které vlastně mají pomáhat této činnosti. Jedná se o směs semínek, substrátu nějakého a malého množství hnojiva, které se dá pořídit vlastně v jednom obalu, v jednom sáčku, a to se používá místo toho, abyste nemusel nakupovat jednotlivé věci.
1: Jak budu postupovat teď s tou směsí, kterou jste říkal, jednoduše ji nasypu na tu lysinu, anebo musím to místo ještě předtím nějak upravit, ošetřit?
2: Znám pár takových, kteří se s tím nemažou a jenom to tam nasypou, ale ten postup je trochu jiný. Pokud se v tom místě vyskytuje třeba zbytek nějakého plevelu, tak teď je ideální šance se toho plevele zbavit. No a potom musíme vzít nejlépe nějaké malé hrabičky nebo špicatou motičku a lehce rozrušit povrch toho trávníku, aby nebyl zdusaný. No a potom teprve nastává ta správná chvíle pro použití semínek, zeminy a hnojiva, anebo teda té komerční směsi.
1: Jak budeme aplikovat?
2: Tak pokud bychom používali tu klasickou cestu, že nejdříve dáme semínka, potom zeminu, tak semínka v malém množství nasypeme na tu lysinku. To množství opravdu má být malé, jenom mezi prsty ždibet toho. Nasypeme semínka, potom ji zakryjeme tou zeminou. A v případě, že bychom teda použili tu směs, kterou si koupíme přímo v obchodě, tak tu používáme tak, že já doporučuji vysypat ji do kbelíku a dobře ji promíchat, aby se náhodou nestalo, že jedna složka bude na dně toho pytlíku a druhá bude na povrchu. Promícháme a stejným postupem vlastně pokračujeme dále, takže celou tu směs nasypeme na tu lysinku. No a potom je velmi důležité opět vzít ty hrabičky a lehce jakoby zaseknout ta semínka do povrchu půdy, aby nebyla úplně z vrchu, protože by mohl odfouknout vítr. Takže zapracujeme malinko do půdy a potom podle toho, jaké jsou to plochy, jestli opravujeme nějaké větší plochy nebo malé, tak ještě můžeme třeba nohou to zašlápnout, s čím teda definitivně dotlačíme ta semínka do půdy. Někdo má k dispozici třeba malý zahradní válec, který se používá na zakládání trávníku. Může se to projet i tím, ale to v podstatě jedno. Hned zalijeme. V této souvislosti je důležité dodat, že doporučuji, aby si každý, kdo bude opravovat trávník na své zahradě, aby si vybral nějaké počasí, kdy jsou deštíky časté nebo nějaké pršky, protože když začne ta trávička tam klíčit, tak je zapotřebí udržovat pořád vlhkou. A vždycky je to jednodušší, když to dělá příroda, než kdybychom se o tom měli starat my, protože je to takový závazek. V teplých dnech je potřeba potom zalít i několikrát za den, aby to trávní semínko tam nevyschlo.
0: Říká k opravě travních lysin zahradník Pavel Chlouba. Podle něj to není nic složitého, tak ať se vám po nadcházející zimě váš trávník jen krásně zelená.

0: Máte doma šuplík, který připomíná muzeum kabelů, nabíječku, která nenabíjí a sluchátka, která hrají jen do jednoho ucha? Schováváme je pro jistotu a když přijde úklid, tápeme. Kam s nimi? Do běžné popelnice určitě nepatří. I kabel, blikající hračka nebo jednorázová elektronická cigareta jsou elektroodpad. Napoví nám symbol přeškrtnuté popelnice. To, že jde o drobnost za pár korun, totiž neznamená, že v odpadu nemůže nadělat velkou neplechu. Přístroje s bateriemi mohou způsobit i požár a navíc bychom přišli o suroviny, které se dají znovu využít. A správná adresa? Sběrné místo pro elektroodpad, sběrný dvůr nebo prodejna, která vysloužilou elektroniku odebírá. Cenné suroviny tak dostanou další šanci. Za trochu námahy to stojí. Co říkáte? Hezký den.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
3: Jestliže se snad někdo domnívá, že cokoliv na tomto světě potrvá beze změny, pak upíná svoji mysl k věcem nemožným. Spíše se dá říci, že se všechno pohybuje jakoby v kruhu. Nedávno bylo léto a už je tu zase jaro. Nastane čas letní, pak přijde podzim a po zimě začas nový podzimek. Takže se čas a roční doby točí a točí. Jenom to lidské žití spěje k svému konci rychleji než šíp a nemá naděje, že se obnoví. A stejně tak se zřítilo, v rumy padlo, vniveč přišlo a jako stín se rozplynulo Sančovo slavné vladaření.
4: Po 7 dnech jeho panování nastala noc a pan vladař ležel v posteli uondán a přesycen, ne však chlebem a vínem, ale vynášením rozsudků, vyhlašováním nových řádů a ustanovení. A když už se mu víčka zavírala ospalostí, ačkoliv ho hlad trápil, nočním tichem zaznělo k němu najednou velké vyzvánění a takový křik, jako by se celý ostrov propadal. Vstal tedy, obul si trepky a neoblékaje si už ani župan nebo něco podobného, vyšel na práh svého pokoje právě v okamžiku, kdy se z blízkých chodeb vyřítilo přes 20 mužů s hořícími pochodněmi a vytasenými meči v rukou. A jen ho spatřili, křičeli jeden přes druhého a splna hrdla.
5: Do zbraně, pane vladaři, do zbraně!
6: Vojené přátel zaplavili ostrov a je po nás veta. Nezachráníte-li nás svou udatností a válečným uměním?
5: Hned se ozbrojte, velkomožný pane.
7: Já, že se mám ozbrojit? Což pak vůbec vím, co je pořádná zbroj? A jak se brání ostrovy? Tohle bychom měli přenechat mému pánu a veliteli Donu Quixotovi, který by se v tom cítil jako ryba ve vodě a zjednal by pořádek obratem ruky.
6: Tady vám přinášíme zbraně útočné
8: i obrané.
6: Tak jen skučí do toho.
4: A chopili se i hned dvou velkých pavés a nedovolili Sančovi už ani, aby se trochu oblékl, ačkoliv byl jen v košili. Přiložili mu jeden štít na záda a druhý na prsa a nakonec mu to všechno přivázali provazy k tělu tak pevně, že byl jako zazděn nebo deskami obit. Vstrčili mu do ruky kopii, o které se hned opřel, aby se udržel na nohou. A když ho takto vystrojili, vyzvali ho, aby je vedl do boje a dodával jim síly a odvahy.
7: Jak vás mám vést? Což pak nevidíte, že mé tělo vězí mezi dvěma deskami a že nemohu ani ohnout kolena? No, teď mě můžete jen vzít do náručí a postavit mě do nějaké postranní branky. A nebo mě tam třeba položit napříč a já ji budu hájit vlastním tělem.
5: Mějte sebou, aby nebylo pozdě, nepřátelé se hrnou jako velká voda.

0: Na tyto domluvy zkusil tedy chudák Sancho alespoň vykročit, ale místo toho se svalil na zem a zůstal ležet jako želva nebo jako půlka vepře, když na ní dají o zabíjačce druhé necky. Ale té chase šprýmující se ho nezželelo, ba právě naopak. Křičeli opět jako diví a běhali přitom rychle, někteří o ten jeho krunýř klopítli, jiní padali a jeden si na něho dokonce vyskočil a hezky dlouho na něm stál a velel vojsku. Pošlapaný Sancho to všechno trpělivě snášel a říkal si v duchu.
1: Kdyby tak pán Buda a tomu ostrovu bylo odzvoněno a já už byl mrtev nebo konečně vysvobozen z toho velikého soužení.
0: Vyslyšela nebesa jeho přání a když se toho nejméně nadál, zaznělo náhle odevšad.
2: Zvítězili jsme!
3: Naši nepřátelé jsou poraženi a prchají v zmatku.
2: Milosti, vstaňte a radujte se s námi.
0: Pomohli mu vstát, přinesli mu trochu vína a rozvázali mu pavézy. Sedl si stěžka na postel a omdlel z toho strachu, leknutí a dlouhého trápení. Když se zakrátko vzpamatoval, neřekl už ani slůvka a začal se oblékat. I upírali na něho všichni zrak a čekali, co z toho oblékání vzejde. Když se ustrojil, zamířil Sancho ke stáji a všichni přítomní ho následovali. Tam osedlal svého osla a jakmile byl s tím sedláním hotov, těžce a s převelikou námahou naše diváka vsedl a řekl.
1: Uhněte mi prosím z cesty, milí páni, a dopřejte mi, abych odjel a znova užíval zlaté svobody. Nepřišel jsem na svět proto, abych byl vladařem, ani abych hájil ostrovy a města před nepřáteli. Lépe dovedu orat a okopávat a révu přiřezávat a její větvičky probírat, nežli vydávat zákony a bránit panství. Každý ať se drží řemesla, pro které se zrodil. Raději se dosyta najím česnečky, než abych měl neustále za zády nějakého bezcitného lékaře, který by mě umořil hlady. Zůstávejte tu s Bohem a vyříte panu vévodovi, že mám zrovna tolik, jako když jsem nahý na svět přišel.
0: Nikdo už proti tomu nic nenamítal. I ustoupili mu z cesty a když je konečně opustil, nemohli se věru vynadivit jeho výrokům a jeho vskutku ráznému a opravdu moudrému rozhodnutí. Vévoda a vévodkyně si nedělali výčitky svědomí pro ten žert, který si stropili ze Sancha Panci, uděli všemu to prapodivné vladařství. Téhož dne se ostatně vrátil i jejich majordom, vyprávěl jim co nejpodrobněji o každém slově a pohybu vladaře Sancha, takže se tím vévočtí manželé velice pobavili.
4: I rytířské klání, ve kterém se měl Don Quixote utkat se svůdcem dcery Doni Rodriguezové, bylo jen smluvené představení pro pobavení vévody a jeho hostí. Don Quixote to ovšem nevěděl, ale přesto usoudil, že je na čase, aby zanechal toho zahálení, kterému se odával na dvoře vévodském. Domníval se, že ho všude převelice postrádají, když si teď stále jen hoví, odloučen od světa, uprostřed zábav a radovánek. I požádal jednoho dne své hostitele, aby mohl s jejich laskavým svolením odjet. Udělili mu je sice, dávali však najevo velkou lítost nad tím, že je tak brzo opouští.
5: Pán Bůh vás doprovázejí na vaší rytířské pouti. Aby se vám všechno dařilo a my, abychom dostávali samé dobré zprávy o vašich rekovných činech.
0: Don Quixote se hlubokou úklonou rozloučil se zámeckými pány a se všemi přítomnými, trhl uzdou a následován Sančem, který seděl na oslíkovi, vyjel ze zámecké brány.
4: Kapitola 60. O tom, co se přihodilo Donu Quixotovi, když se ubíral do Barcelony.
0: uplynul potom skoro týden a nepřihodilo se nic, co by stálo za zaznamenání. Ale na sklonku dne 6., když se odchýlili od silnice, překvapila je noc pod košatými duby. Pán i sluha se sedli, uvelebili se u paty těch stromů a Sancho, který se onoho dne dobře nasvačil, překročil bez meškání práh hlubokého spánku. Ale Don Quixote, kterého nutila bdít jeho živá obraznost a tak trochu i hlad, nemohl oka zamhouřit. Hned se mu zdálo, že je v jeskyni Montesínově, v zápěti zas viděl v selku proměněnou Dulcineu a zčista jasna zazněla mu opět v uších slova čaroděje Merlína, jaké podmínky je třeba splnit a jakou oběť přinést, má-li být Dulcinea vysvobozena ze zakletí. Málem by si byl zoufal nad nedbalostí a nedostatkem křesťanského milosrdenství, jež projevil jeho zbrojnož Sancho, který si zatím vítěl jen 5 ran, což je zajisté číslo nepatrné, ba směšné, když jich ještě tolik zbývá do skutečného počtu. A to Dona Quixota skormoutilo a zároveň rozhořčilo, že se jal i hned uvažovat takto.
6: Jestliže Alexandr Veliký rozťal gordický uzel, rozvázat nebo roztít, to jedno a totéž, a přece se stal neomezeným pánem Asie. Mohlo by to nyní dopadnout zrovna tak s vysvobozením mé Dulcinei ze zakletí. Kdybych nedbal ničeho a zmrskal Sancha proti jeho vůli, když je totiž hlavní podmínkou zdaru to, aby Sancho dostal 3000 a ještě něco ran? Proč si mám dělat těžkou hlavu z toho, dá-li si je sám? Nebo mu je dá někdo jiný.
0: A jakmile ho to napadlo, chopil se i hned otěží Rosinantových, přistoupil k Sančovi a začal mu rozepínat přesky. Sotva, že se však k němu přitočil a dotkl se ho, probral se milý zbrojnož mžiknutím oka a zvolal.
1: Co se to děje? Kdo na mě sahá? Kdo mě rozpíná?
6: To jsem já. A přicházím napravit tvoje chyby a ulevit svému soužení. Přicházím tě, Sancho, zmrskat a sejmout z tvých beder alespoň část dluhu, který jsi na sebe vzal. Dulcinea chřadne. Já touhou umírám. A ty si žiješ jako by nic. Uvolni tedy dobrovolně opasek, neboť jsem pevně rozhodnut dát ti zde v této samotě alespoň 2000 ran.
1: To asi sotva, nechte mě, milost pane, na pokoji. Rány, ke kterým jsem se zavázal, mají být dobrovolné, nikoliv z donucení. A nemám právě vůbec chuť, abych se vám tu mrskal. Spokojte se s tím, milostí, že vám tu dávám své slovo, že se budu ohánět nějakou plácačku, až se mi zachce.
6: Na tvoji slušnost neradno spoléhat, Sancho, neboť si člověk tvrdého srdce a přitom choulostivý jako zhedvábí.
0: A když tohle říkal, pokoušel se mu zároveň vší silou rozepnout pásek. Sančovi to nedalo, vyskočil, vrhl se na svého pána, chytil se s ním do křížku, podrazil mu z nadání nohy a když ležel jeho pán na zemi, jak široký, tak dlouhý, přitiskl mu ještě k hrudi pravé koleno a sevřel mu rukama obě ruce tak, že se nemohl vůbec hnout a sotva dýchal.
6: Jakže zrádče! Tak to ty se chováš k svému pánu a veliteli?
1: Hájím údy, jež jsem jediným pánem. Když mi vaše milost pěkně slíbí, že na mě ani nesáhne, bude hned milost pán volný jako pták.
0: Don Quixote mu to tedy slíbil a odpřísáhl při životě té, která všem jeho myšlenkám vládla, že se nedotkne ani chloupku na jeho šatě a že ponechá všechno na jeho vůli. Sancho vstal a vzdálil se z toho místa pěkných pár kroků a právě když si chtěl lehnout pod jiný strom, ucítil, že se někdo dotýká jeho hlavy. Zvedl ruce a dotkl se nohou člověka obutého. Zachvěl se hrůzou, přiskočil k druhému stromu, ale dopadlo to zrovna tak. Don Quixote přiběhl, zeptal se ho, co se mu stalo a čeho se tak bojí a Sancho mu odpověděl, že na všech stromech kolem dokola jsou jen samé lidské nohy.
6: Jen se ničeho nebojí, Sancho. Neboť to, co nevidíš a nač si před chvílí sáhl, jsou dozajista nohy a údy lotrů a loupežníků oběšených na stromech. Z toho soudím, že nejsme daleko od Barcelony.
0: A co pověděl, byla svatá pravda. Zatím se úplně rozednilo a jestliže jim nahnali strachu ti mrtví, neméně poklesli na duchu nyní při pohledu na 40 živých loupežníků, kteří je z nenadání obstoupili. Přikázali jim v řeči katalánské, aby se ani nehnuli, dokud nepřijde jejich vůdce. Don Quixote byl v tu chvíli opěšalý, jeho kuň bez uzdy, kopí opřeno o strom, i skřížil tedy ruce na prsou a sklonil hlavu. Loupežníci zatím prohledávali šediváka a nenechali zhola nic ani ve velkém tlumoku, ani ve vaku, a byli by dokonce našli i to, co by si kdo schoval pod kůži, kdyby se nebyl objevil jejich vůdce. Vypadal asi tak na 35 let, byl to zavalitý muž dosti vysoké postavy a jeho oči hleděly vážně ze snědého obličeje. Podivil se, když spatřil kopí opřené o strom, na zemi kulatý štít a hlavně Dona Quixota v brnění, jeho smutnou a zarmoucenou tvář, sestru žalu nejhlubšího.
7: Milý brachu, nebuďte tak smutén. Neboť jste nepadl v ruce krutého Osirise vládce sicilského, ale do rukou Rocca Guinarda, které jsou spíše milosrdné než kruté.
6: Všechen smutek o statečný roku na mne nedoléhá, protože jsem upadl do tvé moci. Ale trápím se, protože mě pro moji velkou neopatrnost překvapili tvoji vojáci s koněm neosedlaným, ačkoliv jsem povinen podle řádu potulného rytířstva žít stále ve střehu a být sám sobě stráží. Věz, že kdyby mě zastihli v sedle a s kopím v ruce, nebyli by mě tak lehce zajali. Neboť jsem Don Quixote de la Mancha, jeho šrekovné činy zná celý svět.
0: Rocca Guinard hned poznal, že skutečnou chorobou Dona Quixota je spíše bláznovství než šílená odvaha. Tu a tam už o něm slyšel vyprávět a těšilo ho nesmírně, že se s ním setkal.
7: Chrabrý rytíři, zapomeňte už na svůj hněv a nedomnívejte se, že se od vás zcela odvrátilo štěstí, když musíte nyní prodlévat i mezi námi. Snad se po všem tom klopítání záhy obrátí k lepšímu křivolaké cesty osudu. Neboť nebe leckdy způsobem prapodivným pozvedá z prachu ty, kdož upadli, a bohatstvím zahrne chudáky.
0: Pak Roque rozkázal, aby Sancho dostal zpět všechny cenné věci, které našli jeho lidé na šediváku, a zeptal se Sancha, zda je to v pořádku. Sancho odpověděl, že ano, ale chybějí prý mu 3 čepce, které by ani za 3 města nevyměnil.
8: Co to motáš? Ty čepce mám já, ale nedal bych za ně ani 3 reály.
0: Rocca Guinard rozkázal onomu muži, aby vrátil i to poslední. Potom se loupežníci postavili na jeho povel do řady a jeden po druhém museli přinášet a nahromadu klást rozličné šatstvo, klenoty, peníze a vůbec všechno, co jim padlo do rukou od posledního dělení. Roque odhadl jen tak od oka a přepočítal na peníze, co se rozdělit nedalo, a pamatoval potom rovným dílem na každého člena své roty s takovou přesností a rozvahou, že učinil zadost spravedlnosti každému stejně měřící a neodchýlil se od ní ani o vlásek. Když to vykonal a všichni si přišli na své a byli spokojeni, řekl Roque Donu Quixotovi.
7: Zajisté se zdá panu Donu Quixotovi, že náš způsob života je věru neobvyklý. Vyvolil jsem si jej, neboť mě k němu co si hnalo, totiž touha po pomstě, která dovede rozbouřit i srdce nejklidnější. Byl jsem povahou spíše člověk soucitný a dobromyslný, ale touha pomstit se krutě za urážku, kterou mi vmetli v tvář, mě změnila. A od té chvíle je veta po dobrých sklonech. I zůstávám nyní u tohoto prapodivného stavu, ačkoliv dobře znám pravou cestu. A jako je hřích bratrem hříchu, pomsta stíhala pomstu, takže jsem se nemstil nakonec jenom sám za sebe, ale kolikrát i za lidi druhé.
0: Don Quixote se v skutku podivil, když slyšel, jak opravdově a rozumně Roque hovoří, neboť si vždycky myslíval, že ti, kdož se dali na podobné řemeslo a loupí a zabíjejí a přepadají pocestné, nemohou zajisté mít ve svém středu muže, který vidí věcem k jádru.
4: Kapitola 61. vypráví o tom, co se přihodilo Donu Kichotovi při vjezdu do Barcelony a též o jiných věcech, které jsou spíše pravdivé než moudré.
0: 3 dny a 3 noci pobyl si Don Quixote s rokem, ale i kdyby byl prodlel po jeho boku 300 let, ještě by se nebyl mohl dost vynadívat a vynadivit jeho způsobu života. Cestami zapomenutými, po stezkách a chodníčcích zarostlých, pustili se posléze Roque, Don Quixote a Sancho se 6 ozbrojenými muži k Barceloně. Přijeli na mořský břeh u města v noci před svatým Janem. Roque objal na rozloučenou Dona Quixota a Sancha, kterému dal před odjezdem 10 skudů, potom si ještě naslibovali hory doly, a vůdce loupežníků pobídl koně ostruhou. Don Quixote a Sancho se rozhlíželi kolem dokola. Spatřili moře, které dosud nikdy neviděli. A zdálo se jim, že je rozsáhlé a široširé, mnohem a mnohem větší než Ruidéři na jezera v Manči. Moře plné života, veselící se země, jasný vzduch, jako by zažehovali a náhlou radostí rozjařovali srdce lidská.

0: v tom jezdci ve skvostném šatě přicválali s velkým křikem a jásotem a jeden z nich obrátil se na Dona Kichota a zvolal.
1: Vítej do našeho města, o zrcadlo, majáku, hvězdo a hlavo všeho potulného rytířstva. Budiš vítán, chrabrý Dona Kichote de la Mancha. Pojďte prosím s námi, milostivý pane. Všichni jsme dobrými přáteli Roka Guinarda a vašimi služebníky.
2: Vaše úslužnost, pane rytíři, je dozajista dcerou či velmi blízkou příbuznou té velké pozornosti, s jakou se ke mně choval slovutný Roke. Zaveďte mě kamkoliv se vám zachce a vaše vůle bude od této chvíle mou vůlí, zejména budete-li chtít, abych vám něčím posloužil.
0: Hostitel Dona Kichota se jmenoval Don Antonio Morano a byl to zámožný a bystrý rytíř, velký milovník příjemného pobavení. Když k němu nyní zavítal Don Kichote, snažil se tedy všemožně dosít si toho, aby mohl stavět na odiv jeho bláznovství. Nechtěje se ho ovšem přitom nijak dotknout. Nejdřív poručil služebníkům, aby vysvlékli Dona Kichota z těžkého brnění a potom ho zavedli jen v tom přiléhavém oděvu z kamzičiny na balkón obrácený k jedné z nejživějších městských ulic a ukázal jej obyvatelstvu, hlavně chlapcům, kteří na něj vykulovali oči jako na nějakou prapodivnou opici. Téhož dne k večeru vzali Dona Kichota na projížďku po Barceloně, také beze zbroje, v městském šatě, ale v tak těžkém plášti z červeného sukna, že by v něm v téhle roční době rychle roztál i kus ledu. Sluhům nařídili, aby zatím nějak zabavili Sancha a nepustili ho z domu ani na krok. Don Quixote nejel na Rosinantovi, ale na statném meskovi, který byl našňořen jako někam na veselku. Donu Quixotovi přehodili tedy onen plášť a přišili mu na něj, aniž si toho všiml, na záda kus pergamenu, na kterém bylo napsáno velkými písmeny: tohle je Don Quixote de la Mancha. Jakmile vyjeli, upoutal ten nápis pozornost všech, kdož se na ulicích na ně dívali, a protože zároveň nahlas četli tohle je Don Quixote de la Mancha, divil se náš milý rytíř převelice, že každý v městě Barceloně hned ví, kdo je a jak se jmenuje. I obrátil se k Donu Antoniovi, který mu jel po boku a řekl mu:
2: velkou privilej v sobě chová potulné rytířství, když jest ten, který se mu oddal, brzy znám a slávou zahrnován kdekoliv na světě. Jen si prosím všimněte, milostivý pane Antonio, že mě tu ve městě zná kde který hoch.
3: To je svatá pravda, pane Don Quixote. Neboť jako nelze oheň ukrýt a utajit, není možno natrvalo zastřít ctnost. A ta, kterou člověka obdařuje rytířská služba se zbraní v ruce, září a trůní dozajista nad ctnostmi ostatními.
0: Když se však takto Don Quixote bral dále ulicemi, sklíze je velké úspěchy, přečetl si náhle ten nápis též jistý kastilec, který hned zvolal:
4: čert tě vem, ty vyhlášený Don Quixote de la Mancha! Jak ses dostal, prosím tě, až sem? Jak to, že vůbec žiješ, když by se těch ran, kterými tě tolikrát počastovali, nikdo nedopočítal? Jsi blázen, ale nikomu by to nevadilo, kdyby si snechal to třeštění pěkně pro sebe a zamkl se někam na klíč. Ty však dovedeš nadělat blázny a pomatence i z lidí, kteří se s tebou setkají a něco si s tebou začnou. A kdo si myslí, že lžu, ať se jen podívá na ty pány, kteří tě doprovázejí.
3: Milý brachu, jděte svou cestou a nedávejte rady tomu, kdo se vás o ně neprosí. Pan Don Quixote je člověk opravdu rozumný a my, kteří ho doprovázíme, nejsme žádní hlupáci. Táhněte ke všem čertům a nepleťte se po druhé do věcí, po kterých vám zhola nic není.
4: Přísám Bůh milosti, máte pravdu. Dávat rady tomu chlapíkovi
5: je zrovna tak chytré, jako chtít holýma rukama oheň uhasit. Ale přece jenom mě rmoutí, že všechna ta soudnost, kterou prý ten střeštěnec jinak projevuje, tak to odtéká strouhou jeho potulného rytířství.
0: Rádce se vzdálil a projížďka pokračovala. Mnozí se při ní pobavili a pokochali nevídanými bláznovskými kousky, ale byli i tací, kteří mínili, že ti posměváčci byli zrovna takoví blázni, jako ti, kterým se posmívali. A měli prý vlastně jen krůček od hlouposti, když si chtěli mermomocí jen tropit šašky z tohoto nebohého pošetilce.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: ласки, а вспоминки. Právě začíná pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
0: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, tak vám bude líp.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogán v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: O češtině, tedy o domově. Tak to je název někdejšího pořadu našich královéhradeckých kolegů z cyklu Na nedělní vlně. A tentokrát se vzácným hostem, spisovatelem Františkem Nepilem.

0: Moji milí, vítám vás na nedělní vlně Hradce Králové. To není vypočítavost ani nezdvořilá familiárnost, když říkám moji milí. Jen malé poděkování za všechny krásné dopisy, které nás pokaždé pohladí a potěší a které prozradí citlivou lidskou duši. Nevěříte? Ale to se z dopisů pozná. Pavel Eisner, autor knihy o češtině, také nevěřil a vyptával se panensky svěží češtiny pružné v lýtkách i bocích, jak je možné, že s ní tolik lidí lže a lotračí. A ona? Což já za to mohu, že jsem holka pro všechny, ale nespouštím se. Což opravdu neslyšíš a nevidíš, jak se mnou každý lump prozradí. A měla pravdu. Stačí opravdu jen pozorně poslouchat anebo číst. A protože vy nemáte sluch žalně neprocvičený, zvu vás mezi vzácnou společnost lidí, kteří ctí jazyk a domov. A nejenom tuší, ale docela určitě vědí, že jeho kulturnost je lepé děvče s docela slušnou budoucností.
1: Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop, potká brabce, který brabence málem sezop.
2: Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá,
1: čemu,
2: že se
1: na trávě
2: v lese
1: právě
2: zechtá.
1: Já,
2: povídá brabenec,
1: se taky rád hlasitě chechtám.
2: Chechtám, když pupenec kyselinou leptám.
1: Pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt-pt.
2: Vím, totiž ten brabenec,
1: mravenečník, že se mě neptá.
2: Neptá pod země, ať se chechtám, nechechtám.
1: Babadipada, babadadipada. Kam pak
2: by to došlo?
1: Třeba s pouhou
2: ponravou.
1: Kdyby
2: měla plakat,
1: že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád.

0: tine za reptej.
1: Jo, řekl by Jan Werich, neposloucháme jen ušima. Taky žaludkem, který se rázem sevře, taky srdcem, které se rozbolí, nebo zádama, kde vám přejede mráz. A potom by se možná otočil a řekl, tak vy jste pan Voskovec, těší mě, že vás poznávám. A určitě by oba dva řvali smíchy, aby překonali sentiment chvíle, kdy je jim zároveň hezky i dobreku.

0: Já jsem Jiří Voskovec. Komediant, kdysi principál divadla, Šašek, August či Králův blázen. Nyní a strolling player, neboli potulný kejklíř. Narodil jsem se v Sázavě Budech, okres Kutná Hora. Datum narození dávno. Velmi dávno.
1: Já vím. Velmi dávno. A přesto si teď budeme připadat málo moudří, vtipní, málo kultivovaní. A budeme poslouchat pokorně a malinko zjihle, stejně jako když kličkou natočíme strojek hracího obrazu a čekáme melodii s atmosférou doby, která se nemůže nikdy vrátit.

0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: No a tak jsme tady. Teď. Kdykoliv a kdekoliv to teď je, ten teděk, podle vzoru dnešek, jak jsme tomu říkávali s Verichem. Teď si tu sedím ve svém kupodivně tichém domově uprostřed skvostně divokého řinčícího New Yorku. Ale tady neřinčí. Jen mi tak šelestí pod okny. Někdy brzy ráno a k večeru se dokonce ozve starosvětský klapot koňských kopyt na dlažbě. Jako v Praze, když jsem byl malej. Na jednom konci mé ulice je totiž Central Park, tedy ústřední park, a na druhé stáje. A teď uhodila ona nevyslovitelná hodina, zavěšená na pavučině minut, co drží pohromadě, jen tak drží pohromadě, pozlacené odpoledne s opálovým večerem a konec léta se začátečkem podzimu. Podívejte, paprsek pozdního slunce se odrazil v protějším okně a padnul mi do sklenice. Tam se rozzářil ve hvězdu a proměnil nevalné bílé víno z Kalifornie v žejdlík ryzího zlata. Na chuti to žel nic nezměnilo, ale na pohled je to nádher. Tak na zdraví, než nám to pohasne. Cheers, jak říkají Angličani. Či à la bonne votre, jak se připíjí na jihu Francie po Provençalsku. Nebo l'chaim, to je hebrejsky a znamená to na život. To uznáte ještě víc než na zdraví.

0: Víte, co mě napadá? Že co se pamatuju, rád pobývám na ostrovech. Už jako kluk jsem veslovával v našem rodinném člunu, tedy staročeský šináglu, k jistému ostrovu v řece Sázavě. Byl to ostrov Podlouhlý. Na jednom cípu stála pila pana Kalaše, poháněná mlýnským kolem na strouze pod jezem u Hutí. Bylo to tam krásně cítit čerstvýma pilinama. Kdežto z borového háječku v druhé půli ostrova voněla pryskyřice. A já si tam hrával s bratranci a sestřenicemi na indiány. To nám muselo být asi 9, 10. Převčírem. Pak jsem dlouhá léta v Praze bydlel aspoň v ostrovní ulici, když ne na ostrově. Mezi válkama, ještě chvilku po té druhé, jsem měl byt na ostrově Kampě, nad Čertovkou. No, můj dvojník tam ostatně žije dodnes. On je za mě tam a já za něho tady. Jsme svoji vzájemní velvyslanci. Každý na svém ostrově. Protože druhou půli svého života skoro celou trávím na ostrově Manhattanu. Takže jsem se vrátil k indiánům svého dětství. Manhattan, americký Manhattan, indiánsky Manahata, si totiž koupili v 17. století holandští osadníci od indiánského kmene Algonquinů za $24. Vám řeknu, že za ostrov svých dobrých 20 kilometrů dlouhej a průměrně 5 kilometrů širokej to bylo bratru zadarmo. Tedy bílému bratru od rudého bratra. Dnes by se počítám na Manhattanu za tu sumu nedostala ani parcelka z vící dívčí dlaně. Já nevím, proč vám to všecko vůbec povídám. Takový neužitečný informace, 8:55, prašť a kouhoď, jako když to kach nám hází. Já vám řeknu proč. Protože se mi s vámi povídá hezky. Mluvím sice do tmy, na neznámé adresy, ale mluvím pro změnu, jak mi zobák narost. Česky. Takže si připadám trošičku jako na divadle ve Vodičkově ulici. Tam jsem poznal vůbec nejlepší publikum na světě. Tedy skutečný zázrak nad Vltavou. To se ví, my jsme si to obecenstvo udělali. Ale ono to publikum si zároveň udělalo nás. Chodili jsme spolu vy diváci a my herci 11 let do školy, jenže jsme přitom měli srandu. No dobře. Ne vy, ale vaši rodiče nebo strejčkové a babičky. Porád jedna rodina. Víte, ono se řekne, že jsme vy právě tak jako já ztratili domov. Tedy rodnou zem. Prosím, to je pravda. Ztratili. Ale zase jsme našli svět. A potom domov není nutně místo. Domov je taky myšlení a cit a paměť a zlost a radost a láska a hněv. Vůbec všechno, co v nás je. To je ono. Domov je spíš, co je v nás, než v čem my jsme. To se dá nosit sebou a nikdo nám to nemůže vzít. A tohle to, co máme v téhle chvíli vy a já ve spolek, v tomhletom okamžiku, to, co vy posloucháte a co já říkám, to je taky domov. Náš jazyk je domov. Ta řeč se dá rozhodit po celém světě jako síť. Jen ji zatáhnout. A bude v ní ryb, já nevím, jak psů. Rodnejch ryb. Zkrátka v tom lítáme. V té řeči. V té síti. Tam jsme chyceni, ať jsme kde jsme. Ano. Chycení, jenže jsme na svobodě. Aha. tak zase. Na život a na svobodu.
1: Kdo to přišel na ten nápad, že je jen východ a západ? Už do knih napsal jeden mnich, že je též sever a jih. Že není jen hod nebo čehý, že moře má víc než dva břehy, že ať žijem dnes či za starého Říma, nic nás nesmí otrávit. Sokrates učíval, poznej sám sebe, říkal, poznám-li sebe, poznám tebe. A nežli by ustoupil hlouposti mocných hlav, na zdravý rozumu radši vypil pole hlav. Kdyby byl, jistě by byl, chybil, kdyby se dal otrávit. Kdo ze strachu před smrtí radši chvostem vrtí, otrávenej musí žít. Jenže Sokrates si život nedal otrávit. Edison už na nohou mohl sotva stát, ještě ke všemu mu skořil reostat. Začal znova nespal, nejet pil jen sodovku,

0: Byla by to metla ve světě bez světla, jak maca rád pod měží.
1: Jenže Edisona vynalezl žárovku,
2: Tomášovi nevadil fadourů křik. On měl totiž celý život zvláštní zvyk. Nebál se a nekrad a za slabé znal se prát.

0: Dneska v tomto státu lid by neměl tátu, jenž ho učil volně žít. Masaryk se nebál a za pravdu znal se prát. Přes palice natažený kapuce, krucifix v ruce, karabáč po ruce. Inkvizitoři hrozně očima koulejí. Odvoláš svůj blud, Galileo, Galilei.
1: Kde by byl,
0: a jistě by byl, kdyby se
1: dal otrávit.
0: Zasvalím do očí a přece se točí.

0: Nedá mi to, abych právě teď nepozvala na Forbínu Jana Wericha. Mám schovaný kousek jeho vyprávění o zájezdech.
1: No jsou zájezdy, fajn. No načeš jsme potom jeli do Hradce Králové, myslím, a tam jsme taky dostali takovou malou lekci, tam to byl veliký sál, jmenovalo se to Na střelnici a měli jsme vyprodáno, Zdeňčka zachybila v pokladně a teďka my vidíme s Moskovcem, jak se to plní a sedějí odpředu ty nejdražší sedadla a všecko. No a potom hrajem a najednou ona přiběhla dozadu a zhasčovala a říkali, Ježišmarja, podívejte, ona je vyprodána, my tam máme 1500 tržbu asi. Tam byl takový zvyk v Hradci Králové v té době, že lidé chodili za den, koupili si za korunu k stání a šli si rovnou sednout dopředu. Dali těm uváděčům něco a to bylo tak běžně zavedeno, že v ty prvních řadách seděla opravdu tedy takzvaná honorace, že ano, tam říkali pokud na pana Radoruglíba, milostivá paní, za korunu, že jo. A od té doby jsme, myslím, tam hráli málo a když, tak pouze za hotové.
0: Není to nádhera. Kdysi hráli vzájemní ostrovní velvyslanci v Hradci Králové za korunu. A dnes Jiří Voskovec hraje na strunu našich citů. Mistrovsky. Najednou nešetříme ani tady v Hradci Králové. Nešetříme obdivem nad skvostnou češtinou a vztahem k domovu.

Jo, to máte s domovem. V Americe říkáme, domov je tam, kde si pověsíš klobouk. Na tom něco je, ne? Já říkám, domov je tam, kde se pověsíš. Trošku zoufalý, ale taky na tom něco je někdy, co? Já mám hrozně rád pravdy, když mají dvě tváře jako noc a den. Nebo jako ty řecké masky komedie a tragédie. Jedna z koutky úst nahoru do smíchu a druhá dolů do breku. A je to ta táž huba. Oni, staří Řekové, bývávali Rekové a chytrákové. Na všechny lidské osudy měli bajku nebo báji, dnes kvůli mýtus. A na každou náležitost života speciálního boha nebo bohyni, či aspoň bůžka. A jak ten svůj Olymp měli panenku zcuknutý. Úsporně. Žádný ministerstva kultury a vyučování a informací a zemědělství a obchodu a železnic a pošta telegrafu. To máme už aspoň 7 ministrů. A toho papíru? Nic. Zeus, alias Jupiter či Joviš, na tohle na všechno měl všeho všudy 3 podbohy. Apolóna, Dionýza a Merkura. Apollo byl bůh vzdělání a vědy, Dionýzos měl na starosti víno, umění a plodnou práci a Merkur byl ochránce cestujících, tedy přes dopravnictví. Zároveň byl posel bohů, tedy listonoš, a k tomu ještě bůh obchodníků a zlodějů. No to dá rozum, ne? A to bájesloví. Vente chudáka Sisyfa. Znáte ho. Ten zvědavej, vykutálenej, co krad bohům jejich tajemství. Tak třeba roznášel drby, co sehnal o samém Jovišovi. Jenž jak známo byl proutník, dědek záletná. No a Sisyfos to o něm uveřejnil. Z čehož Zeus hromotřas, jak mu říkal s oblibou Homer, měl doma jiný hromobytí, od paní Junóny, pochopitelně. Sisyfos byl vůbec filuta. Prosím vás, teď on se zmocnil smrti takhle jednou v úterý odpoledne a spoutal jí do řetězu. To si představte, lidi přestali umírat. Charon, převozník mrtvých do podsvětí, neměl koho převážet. V podsvětí začala být nouze o neboštíky a na světě vypuklo přelidnění. Krize energie, inflace, nedostatek oleje, na salát, na smažení. To je stejně důležitější než automobily. Nemáte to kam zaparkovat, pak se do vás někdo nabourá, hledejte ho. Zkrátka, Jupiter si řekl, božský klid a důstojnost nebo ne, od samcať až po samcať teď přestává sranda. Musím podniknout kruté kroky. A poslal Merkura, ten vysvobodil smrt z řetězu, tahnec kosila Sisyfa, bafla ho a marš do podsvětí. Tam už na něj čekal gigantický balvan a menší ortel. Pluto, pán pekel, mu to přečet. Rozsudek. Ten balvan budeš tlačit do téhle příkrý stráně až na samej vrchol kopce. Když ho dovalíš, vykonal z úkol a zhostil se z trestu. Ale jestli se ti skutálí do údolí, musíš dolů pro něj a začít znova a znova a znova na věky věků až do konce světa a času. Konec rozsudku. Tak sebou hoď. A od té doby Sisyfova muka se stala vzorem lidského osudu. V pondělí ráno začne veškeren lid tlačit každý svůj balvan do své stráně. Celý týden se s tím potí a heká. V pátek toho nechá, balvan se svalí dolů a lid se hrne na chaty nebo k vodě nebo si dřepne u televize. Přes neděli si buď to opije hubu nebo si spálí záda, když je sportovec, a obyčejně se pohádá s ženou nebo ona s ním. A když se mu neutopí dítě nebo se nerozseká v autu nebo si nezlomí kyčel na lyžích, tak v pondělí si jde pro svůj balvan pod stráň, najde ho přesně tam, kde byl před týdnem
a postup událostí se opakuje další týden. Dřina, naděje, zklamání, dřina, naděje, zklamání, dřina, naděje, zklamání, na věky věku až do konce světa a času. Tomu se říká pokrok, národní důchod, nebo v oblastech západních GNP, Gross National Product. Je to všesvětové, dědičné, absurdní a beznadějné. Jenže. A tu se právě vracíme k těm antickým pravdám, co jsem prve říkal, že je mám rád za jejich dvě tváře. Legenda o Sisyfovi totiž nelíčí jeho sestup z vršku, když si pro balvan jde. Jen suše uvádí, že si pro balvan jít musí. Zkusme si ho představit. Na schvál. Je už skoro na vrcholu kopce. Leje z něj, lapá po dechu, kolena se mu třesou, ale drží balvan v drápech. Mezi zuby si říká, teď mám vyhráno. Ještě jeden strk a budu támhle na trávníčku zeleném s balvanem na rovince. Dva sáhy a jsme tam oba. Chce si vytřít pot z očí, aby na ten poslední krok viděl, ale spocená dlaň uklouzne, Sisyfos ztratí balanc a balvan si to huláká z vršku dolů jako pokaždý. Sisyfos padne do trávy, kleje, brečí, kouše vsteky do drnu, mateři doušku žvejká, no zoufalec. Ale na kopci vane čerstvý větřík. Hladí ho po horkém čele, suší mu potem slepené vlasy. Sisyfo se rozhlédne, dá si lok vzduchu, jako víno. Ve vysokém nebi krouží krahulíci, v doubravě kuká kukačka a najednou je mu líp. Postaví se na nohy, je lehký jak pírko, nemá balvan. A z kopce se jde krásně, skoro vesele. Hluboko pod ním nad údolím leží koberec mlhy. Vykračuje si nad oblaky jako olympan. Z čirého potůčku pije ledovou vodu, natáhne ruku do stinné tůňky a má v ní pstruha. Pstruh mu vyklouzne a zmizí v černé hlubině. Sisyfos se dá do smíchu a kopce se smějou s ním. Je mu blaze. Pustí se do zpěvu a se zpěvem dolů do údolí. Přes mítinky a vřesovištěm, po mechu a vysluněným kamením snídá hrstí jahod a ostružin. Upadlého vykotlaného kmene vyruší medvídě, které samo už vyrušilo roj divokých včel. A teď včely i medvídě mu odkážou plástev tmavého lesního medu. Krása za krásou až k olivovému háji v půli stráně. I nymfu najde. Mladou, mladičkou. Spí vykasaná pod staletým vrázčitým olivovníkem, nejstarším v háji, jako by byla na prázdninách u pradědečka. Probudila se až Sisyfovi v náručí. A teprve, když jim bylo spolu nejlíp, otevřela oči. Jedno bylo zelené jako tráva, co v ní leželi, a druhé modré jako nebe, co do něj viděla přes jeho rameno. Konečně Sisyfos stojí na dně údolí, ale v uších má její smích a v bedrech sladkou slabost. Do oranžového klínu oblohy mezi vršky, kde ještě před chvilkou stálo slunce, vyskočí večernice. A u nohou mu leží balvan. Tady seš, syčáku kulatá, potvoro monumentální, mechem obrostlá, tisíci liberní. V tomhle kole mi neujdeš. A Sisyfos popadne svůj úděl za rohy. Do konce světa a času. Ale v tomhle kole na stráni nesakruje. Jo, heká a lapá po dechu, zase z něj leje.
ale pod fousy skládá do šuplíku baladu o nymfě s červenými vlasy a okem zeleným jako tráva a modrým jako nebe, když jim bylo spolu nejlíp.

No, to je můj Sisyfos na cestě pro balvan. Pak jsem si o něm jednou přečet esej, kterou napsal Albert Camus, a tam jsem to všecko našel docela jinak, ale vlastně stejně, jenže daleko líp. To byl velký kos, pan Camus. Taky dostal Nobelovu cenu. Já dostal balvan.

školení, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

Miluju písničky Osvobozeného divadla. Asi jako každý. Neznám jedinou oslavu, jediný táborák, kde by se nespívali. Ostatně v dobách, kdy z rádia zněly písně spíše budovatelské, moje generace si na gramofonech pouštěla Ježka. Jediný to dostupný jazz, jak by možná řekl Jiří Voskovec. A tak bych si teď za normálních okolností pobrukovala a podupávala a vzpomínala. Jenomže čas běží a za rohem číhá ten balvan. A je tolik způsobů, jak vychutnávat radosti života. Třeba poslouchat výjimečné lidi a lokat jejich slova jako svěží vzduch nebo jako lahodný drink. Jen zkuste vyprávění spisovatele Františka Nepila. I on má čas přemýšlet o sobě i o druhých, i on umí pohladit. A nejenom hlasem.

0: František Nepl je nejenom pro mě velice moudrým, velice skromným a velice laskavým člověkem. A já si myslím, že to moc dobře ví, že jak on, tak jeho tvorba je zkrátka laskavá, je pohlazením po duši. Co, pane Nepile, naopak, když tak hladíte a rozdáváte, co hladí vás?
1: No tak mě hladí to též, čím, jak říkáte, hladím já ty druhé. Já vždycky trošku se strachem a s úžasem poslouchám, že říkám něco moudrého. To nesmí být chtěná laskavost taky, ale může. Jo. Ona teď je taková doba, kdy lidi jsou pyšný na to, když někomu umyjou hlavu, když někoho setřou, když mu to řeknou do očí. Jo? Což je na jednu stranu zdravé, ale když tu nic jiného není, tak to zdraví končí. A já si myslím, že se z lidí vytratila schopnost mluvit nějak příjemně a laskavě, ne ze všech, prosím vás, když se řekne z lidí, ale když třetina s vámi mluví úsečně, ta už stačí na to, aby ten den se vám přestal líbit. Z lidí se například vytratilo umění nebo ochota ten hlas trošku modulovat tak, aby se to do druhého nezabodlo. Že ano, já mám štěstí na to, že cokoliv koupím, tak nějak nesouhlasí co do kvality. Oznámím, přinesl jsem si košily, ona má kratší rukáv, nebo jí chybí nějaký knoflík. Já jsem tak jednoduchý člověk, že už věřím, že košile nemají mít stejné rukávy, nemají mít knoflíky, že rádio, které přinesu domů, že nemá hrát a tak dále. Kdežto žena si to s nima vyřídí na místě. Ale tady najednou jsem si uvědomil, jak bychom se měli snažit mluvit s tím, koho potkáme na ulici, nebo s kým máme takovej to střet věcně, aby člověk nesáhal po revolveru.

0: já zcela záměrně se snažím nezasypávat lidi problémy a komplexy a to, co dělá, to, co moderního člověka, tím mám na mysli dnešního člověka, takzvaně neurotizuje. Já když nahlédnu do kterékoliv knihy, do kteréhokoliv časopisu a když si otočím knoflíkem v těch našich bedinkách, no tak vidím, že na to je tady autorů dostatek a tak je mi těch lidí líto, ať jsou to čtenáři nebo posluchači. Říkám si, že by měli přece se dovědět něco jiného, že ne každý krade, znásilňuje, ne každý je pokřivený, ne každý patří do ústavu. A dost záměrně, no záměrně, já mám taky proto oči na to hezky, co se děje. Každý má oči na něco jiného a píšu o tom. Kdo z nás to nepotřebuje slyšet?
1: Všichni, já určitě. Když jste říkal, že je potřeba mít oči na krásné věci, tak jsem se musela usmívat, protože já si to myslím. Také. A je to trošičku podobné tomu, co říkám já, že se má člověk dát něčím takovým hezkým pohladit.
0: Tak hezké je nebýt na světě sám a teď jsou hezké takové maličkosti, které kdybych jmenoval, tak bych byl směšnej. Já mám chalupu, na kterou hodně jezdím a v této chvíli, když to natáčíme, tak si stavějí ptáci hnízda a sedějí ve hnízdech. Já jim tam dělám budky. Já tam mám budek na té zahradě, že mý přátelé ornitolózy by se chytali za hlavu. Oni mi vysvětlovali, že tak tři budky na tu zahradu, co mám tu plochu, protože ty ptáci potřebují bydlet od sebe 30 metrů a tak, protože každý pták si přeměří 30 metrů asi. A já mám těch budech tam 14, jo. A všechny jsou obsazený. A já dokonce jsem sobecky si ty budky rozestavil už tak, abych část jich viděl od toho stolu na zahradě, kde pijeme to kafe nebo kde pracuju. A vidím, jak kdo přiletí. To mi dělá radost a to nemůžu každému vykládat. Ještě zůstáme u těch ptáků, protože příroda je sama o sobě radost a zázrak. Já mám na té chalupě před okny krmítko, jo, léta a mám ho tak trošku místo televize, protože ono tam pořád něco přilétá, že jo, když jim nenasypu včas, tak mají řeči. Jo, a jednou za den vždycky přiletí něco zvláštnějšího, třeba nejenom ty síkorky, ale třeba červenka, která je krásná, nebo straka půd. Jednou za měsíc přiletí něco ještě zvláštnějšího, třeba žluna zelená. No a jednou za rok nebo za pár let přiletí něco extra zvláštního. Například před 3 týdny vám přiletěl na tu budku a sedl si tam sokol. Jo, jak ho vidíte na tělocvičnách starých, ale bez činky přiletěl. Ten hrdej, ten nádherný pták, jo, s tím hrdým postojem z toho štítu tělocvičny, to máte před ním respekt, on má oči takové zlatožluté, nebo ty, když se rozhlíží, no tak já nedejchal, já kdyby tam seděl ještě 5 minut, já bych zmodral a padl bych na podlahu, ale tak tohle to byl pro mě zážitek a to byla pro mě radost, no a to bych snad ani posluchačům neměl vykládat.
1: Teď vám právě chci říct, jaká to je nádhera poslouchat, jak to na vás působí, když tam máte ty opeřené návštěvníky. ale napadlo mě, jak to je s těmi návštěvníky ostatními, těmi neopeřenými, kteří přijedou.
0: Mám tu chalupu na takovém kopci, že kdo vyleze do toho kopce, tak není schopen se za 2 minuty rozloučit. No, to je tak vyčerpán, že si sednout musí, že ano, žena mu poskytne první pomoc pomocí té kávy. To tam chodí pořád někdo, poněvadž když vynechám přátelé, to je zvláštní sorta, ale chodí tam lidi, které jsem v životě neviděl. To vám je zajímavé, co lidi kontroluje, jestli to, co jsem v těch knížkách napsal, jestli je pravda. Jo? Já jsem neslyšel, že by kontrolovali třeba Alexandru Dumasovi, jak byli oblečený mušketýři, nebo Aloisu Jiráskovi, jestli to u nás je tak doopravdy, ale mě tam chodí kontrolovat, jestli teda tam mám tu sošku tý Madonky od babičky. A dokud žil pan Petr Žílka, soused, o něm jsem psal v knížce Střevíce z Líčí, no tak oni se vám chodili koukat i na něj, oni si ho fotografovali, jo, jestli mi krat ty vajíčka nebo nekrat. Ale on se tak vycvičil velice rychle, to je zajímavý, jak lidi se přizpůsobějí, že se z něj stal Zdeněk Štěpánek nebo Eduard Voján. Jo, to s tou jeho cigaretou prostě a s rejčem, to vypadal tak, že vůbec neví o tom, že u nás někdo je a že ho někdo fotografuje profesionál. Já jsem jednou napsal nebo vyprávěl v rádiu, jak mi Emil Zátopek a Dana Zátopková dali stromeček žlutý špendlík, to je taková malininkatá žlutá švestička, na Moravě z ní dělají slivovici nebo co. A oni mi ho dali, ale teda ještě teď je teprve tlustej jako ukazováček, a když jsem ho zasadil, tak byl tenčí než malíček, to byl takový proutek. A já jsem řekl, že k němu dám pamětní desku, já mám na zahradě a tak všude letopočty. A tak já jsem ji ještě neměl vyřezanou a už se na ní lidi chodili dívat. Takže no, ono psát knížky a nebo vůbec věci, to si nemyslete, že je nějaký lehký život.

No vidíte, svým způsobem i František Nepil zažívá Sisyfova muka. Ví o antických bájích své, stejně jako Jiří Voskovec. Leč laskavý spisovatel přidává jemné podotknutí. Člověk sice ví, kdo byl Sisyfos, kudy táhl Cézar do Egypta a kudy Hannibal na Řím, ale neví, čím byl jeho vlastní pradědeček a jak se jmenovala jeho vlastní prababička za Svobodna. A tak bych velmi doporučila těm, kteří je neznají, i těm, kdož je jako já milují, přečíst si aspoň pár řádků z knížky Františka Nepila Střevíce zlíčí, jako malou připomínku míst, odkud jsme vzešli.

souvislosti s tou budkou jsem vám říkal, že jednou za 23 roky něco mimořádného. To též platí o návštěvách, jo. Takže ta mimořádnost spočívala v tom, že mi tam přijeli 4 autobusy učitelek z Rokycan. Na ženu šli mrákoty, že ano. Oni tam byli v loni znova, ale to už byl menší zájem, to už přijeli jenom 3 autobusy. Jo, a teď si představte, když v té malé vsi, kde je 250 obyvatel, přijedou 4 nebo 3 autobusy, zastaví na návsi a teďko stoupá ten řetěz nepřetržitý těch osob, oni nejdou v chumlu, žádno, jdou po dvojicích za sebou a teďko je to dlouhý 250 nebo 300 metrů, že jo, vesnice Auf, tak tohle to jsou takovéhle mimořádné události, co se návštěv týče, já je neodbejvám, nemyslete si, že když přijdou, takže je to pro mě překvapení, je to pro mě drobný trest, protože to znamená uklidit, což oni nepoznají, že je uklizeno, posekat tu trávu, teď jim tam dělám, hlediště jim tam dělám, to znamená nanosit špalky, nanosit prkna, ty prkna jim už nehobluju, jenom je upozorňuji, že když si sednou, že mají třísky ty prkna. Ale maminky nás vždycky učily, že když přijde návštěva, takže si jim něco musí podat. Jo, takže žena peče koláčky nebo něco takové, aby nevylezly nahoru a nepadly hladem. Takže tohle to je mimořádné, ale...

0: Slovo máme na všední den a jiné na neděli. A tak se mi chce říci opět s Pavlem Eisnerem, autorem knížky o češtině Chrám i tvrz, že lump česky mluvící může zmýlit jen sluch žalně neprocvičený. Stačí jen pozorně poslouchat. Já o tom vím své. Stejně jako autorka pořadu Marta Růžičková, zvukový mistr Jiří Václavíček, technik Aleš Křivánek a režisér Pavel Krejčí. Za všechny přeje hezký den plný lahodných slov Michaela Lohniská.
1: Ať prší či leje, ať dobře či zleje, nám zbude vždy jedna naděje. Ať se co chce děje, nejlíp, že se směje, kdo se naposledy zasměje. Vždycky a všude se vyplácí počíhat si na situaci. Bez ohledu na cit čas do vše opacit, pak se vše v dobré obrací.

leje, ať dobře či zle je nám zbude, vždy jedna naděje. Ať se co chce děje, nejlíp, že se směje, kdo se naposledy zasměje. Vždycky a všude se vyplácí počíhat si na situaci, bez ohledu na cit čas do

0: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Ochutnej víno ve sklenici vět, o srdce zvonu o přichvilku snění. Čas tě pak naučí, co neučí tě svět. Milovat to, co je, a neželet, co není. Pěkný poslech vám všem, kteří jste si

právě teď dolili do skrýnky času Textempore, přeje tuzerát František Novotný. Jak bychom mohli zapomenout na čas, kdy v sudech dozrává pravda? Čas vína budíš pochválen, nepiš ve starém zákoně je psáno, že srdce člověka obveseluje, odvahy dodává a antický básník Ovidius doplňuje, že povzbuzuje ducha, dotěrné starosti se v něm rozplývají, chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti pomíjejí. A jak říká lidová moudrost, ve víně je pravda, poví se to snadně, kdo ji však chceš najít, hledej ji až na dně. Ať už si vyberete jakýkoliv důvod, vždycky to bude správně. Jen zbývá rozhodnout, zda červené nebo bílé.

Jak bychom mohli začít jinde než na Moravě? Stále ještě nevím, zda se mi podaří odjet na svěcení vína k přátelům do Moravské Nové Vsi, ale kdo takové setkání s vínem zažil, potvrdí, že víno lidi zbližuje a že po půl hodině ve sklípku jsou ostatně všichni lidé Moraváci. A tak si vybavuji zápis z deníku Pražáka, který zaznamenal v knížce o víně Vráťa Ebr. Pondělí. Piju s Moraváky ve sklípku. Úterý. Skoro jsem umřel. Středa. Piju s Moraváky ve sklípku. Čtvrtek. Lituju, že jsem neumřel už v úterý.

Dvě lidovky úvodem nepochybně nic nepokazily. Tu první zpíval Jiří Hrzán a tu druhou Hana a Petr Ulrichovi. Jak poznáme ze středověkých textů, které zhudebnil pro pořad žáci, darebáci a kantor Barnabáš Petr Traxler, víno chutnalo už našim prapředkům.

0: Kéž je vína vždycky dosti, tak v tom středověku chvilku zůstaneme. Když otec Vlasti procházel hradem, přistihl zbrojnoše, jak holdují opojnému moku a ptal se, co slavíte? Tvůj svátek, pane. Což pak dnes je Karla?
1: To není, ale je 4.
0: Tak se nedivme, že si s námi schutí ve filmu Noc na Karlštejně, připil podle not Karla Svobody a slov Jiřího Štajdla i pur krabí Jaroslav Marvan a vévoda Valdemar Matuška.
2: Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život krutý lepší

Když jsme zmínili poslední filmovou roli Jaroslava Marvana, je možno připomenout i to, jak seděl jednou se svým principálem Vlastou Buriánem ve vinárně a Vlasta Burián mu povídá: víš, co bych chtěl Jaroušku jednou ochutnat? To ženetré, už si to někdy pil? To neznám, to bude něco francouzského, asi dost vzácného, ty jsi to pil? Já taky ne, ale slyšel jsem, jak si o tom zpívali. A potom pili ženetré, ženetré, ženetré, ženetré fili domů.

0: Kdo pak to jde po silnici, Margo?
1: Kdo pak to jde po silnici, Margo? Šlapou si tu tři chasníci v koši, koši, košili. Šlapou si tu tři chasníci jen tak. Margo češe na vinici v koši, koši, košili. Margo češe na vinici jen tak.
0: Dej nám vína do čepu.

To byla starofrancouzská poučná a dodejme, že vínu se holdovalo i v renesanci a v tomto případě na rozdíl od varianty Traxlerů, původní renesanční melodie dostala dnešní text a přiznám se, že jsem ho pro Karla Zicha psal moc rád. Petr Vok by z něj měl radost, protože svatební košily vyměnil moudře za roušek červeného.

0: Na rozdíl od Karla Zicha si Petr spálený vínu postěžoval na nepřízeň osudu. Věřme však, že s každou další skleničkou to bude už jen lepší a lepší.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Také písničkář Pavel Lohonka načesal pár hroznů do kytary, aby mohl konstatovat, že jeho dáma je jako víno.

Na závěr tu mám Hradišťan a sonet o modrém Portugalu. Jakožto čestný občan a senátor Vinařské republiky Kraví hora vím, že víno k nám údajně doputovalo už s římskými legiemi. Dokonce snad někde na vinici našli přilbu jednoho z legionářů. Ale ať je to pravda nebo ne, nic to nemění na tom, že víno zalévané potem a vychované poctivým umem vinařů je tu proto, aby nám na světě bylo lépe, jak je psáno i v knížce Buďme. Římský voják svou přilbu sněl. Poklekl mezi vinicemi. Podzim červené rozlíval po moravské sličné vlídné zemi. Pod Kraví horou odložil meč a chutnal dlouze tuhle chvíli. Láska tu z hrozny vedla řeč a dosud jsme jí nedopili. Tak čtěte staré knihy, palte staré dřevo, pijte stará vína a nezapomínejte na staré přátele. A pokud k ním počítáte i Český rozhlas a Textempore, buďte blaženi a za týden, pokud přijdete opět, dolijeme do sklínky času pár melodií. Už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát vás seznámím s mým oblíbeným učitelem herectví na Pražské Damu, s Borisem Reznerem. Představte si, že jsme dokonce společně režírovali jeden film.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, vítáme u radioaparátu všechny řádné koncesionáře Českého rozhlasu, konkrétně i posluchače Českého rozhlasu 2, pro něž připravujeme v Českém rozhlase Brno tento maratonský seriál o českých dějinách. Dnes se vydáme do takového podivného mezidobí mezi defenestrací a exekucí. Tato dvě pochmurně znějící slova, to jsou mezníky českého povstání a my vstupujeme do jeho druhého kola.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou jména vašich průvodců, k nímž jest záhodno přiřadit knižního inspirátora Toulek Petra Horu Ohřejše, jakož i režiséra.
2: To jsem já.
1: Představujeme se celým jménem.
2: Jaromír Ostrý.
1: Tak je to správně. A můžeme se vydat na pochod. Ovšem opatrně, a prosím vás, to platí pro všechny, doby nejsou právě nejklidnější.
4: Bylo jaro roku 1619. Česká povstalecká vláda se držela u moci už 10 měsíců. Praha žila jako v horečce. Přepracovaní direktoři nevěděli, který z prekérních problémů řešit dřív. Nakupilo se jich bezpočet.

0: dechový čas, zimní klid zbraní pomalu končil.
1: Co bude dál? Podpoří odboj Čechů zahraniční pomoc?
2: Pokud ne, utopí se protihabsburská vzpoura v izolaci, protože na lokální konflikt, na ten Vídeň vojensky stačí.
3: Jestli loňské podzimní tažení uvázlo, jestli Habsburci v prvním kole mnoho nedokázali, tak proto, že je výbuch revolty zastihl nepřipravené.
2: Nestačili totiž poslat do Čech trestnou expedici dostatečně rychle. Tažení na Prahu nemělo tu pravou razanci.
3: Před Čáslaví ofenziva císařských uvázla a generálové Bukvoj a Dampier museli s příchodem mrazu zmizet v zimních leženích.
2: Jenomže blížilo se další kolo zápasu a všechno, žel, nasvědčovalo tomu, že na letní válečnou kampaň bude protivník připraven nejen mnohem lépe než loni, ale také podstatně lépe než Češi.
0: Vyjednavači direktoria během zimy 1618 až 1619 sjezdili sice půlku Evropy, ale vraceli se buď s prázdnou, anebo s planými ujištěními o sympatiích a solidaritě. Pomoc pro svou věc získali vlastně jenom ve Falci a Savojsku. Jak falský kurfürst, tak savojský vévoda neinvestovali prostředky z nějakého idealismu. Český zápas za náboženskou svobodu byl pro ně spíš krycím heslem než vznešeným motivem. Platilo to zvlášť o savojském vévodovi, vždyť sám byl katolík. Avšak obě knížata už delší čas šilhala po české koruně. Diplomati Prahy ji také oběma tajně přistrkovali. Zatím v náznacích jako myslitelné řešení závislé právě na výsledku mocenského měření sil, nicméně ta hra měla svou aktuálnost. Nebylo tajemstvím, že starý císař Matyáš je těžce nemocen a dlouho asi panovat nebude. A čekanec trůnu, už dříve přijatý Ferdinand, se pro české stavy stal nežádoucí osobou.
1: Českých emisarů jezdilo po Evropě nemálo.
2: Hlavně se cestovalo k protestantům.
3: Například do revolučního Nizozemí.
2: Jestli putovali k Holanďanům ti nejlepší naši vyjednavači, to nevíme, ale není to vyloučeno, neboť uspěli.
3: Od tamních generálních stavů získali slib pravidelných finančních injekcí ve výši 50 tisíc zlatých dolarů měsíčně.
1: Slib?
3: Slib.
1: Aha, a dostávali je v skutku?
3: Hotové peníze obdrželi...
1: Ano, no tak, to je dobrá zpráva.
3: Nedokončila jsem. Hotové peníze obdrželi pokaždé s mnohaměsíčním zpožděním.
1: Ach tak.
3: Pokud je dostali vůbec.
1: Ano.
3: Příspěvky přicházely nepravidelně a v rozhodující fázi ustaly úplně.
2: Podobně problematickou stala se nizozemská přímá vojenská pomoc.
1: Proč pak?
2: Inu, Frankův pluk o 600 jezdcích měl spíš symbolickou než vojenskou hodnotu.
1: A co Francie, Anglie, Sasko, co státy protestantské unie?
2: Tam naše diplomatická ofenzíva neuspěla buď vůbec, nebo byly její výsledky mizivé.
1: Ale vždyť přece Václav Budovec vypracoval apologii, rozsáhlý spis vysvětlující podrobně podstatu a argumenty českého sporu.
2: No právě.
1: No právě co?
2: No právě, že byl velmi obsáhlý a vysvětlující podrobně.
1: To přece bylo dobře.
2: Pan Zbudova poněkud přecenil duchovní vyspělost evropských politiků a zahrnul je myšlenkovou konstrukcí tak komplikovanou, že ten těžkopádný text sotva kdo vůbec přečetl.
1: A když ano?
2: Tak z něj moc moudrý nebyl.
0: Zdravím tě, vznešený pane, kmotře nejctihodnější.
1: Tento dopis Budovcův Karlu staršímu ze Žerotína je datován 17. dubnem 1619. Začátek jako obvykle sáhodlouhý, několik odstavců raději z ohledu plnosti k posluchačům vypustíme.
0: Nikdo kromě bezbožníka nepopře, že výsledek událostí, zvlášť v tak nepříjemných věcech, závisí od Boha samého a potvrdí, že všichni zbožní a Bohu věrní jsou zavázáni přijmout Bohem připravené prostředky a léky. Kdyby se však Bohu zalíbilo mě zkoušet zde pod křížem jen proto, abych s vůdcem Kristem a dobrým svědomím mohl přináležet k svaté jednotě těch, kterým leží víc na srdci obecné a veřejné dobré církve než soukromé věci, přičemž ona jednota neohrožuje žezla králů, ale ochraňuje a upevňuje, jsem připraven s Boží milostivou pomocí snést cokoliv Bůh dopustí, v odhodlání oslavit ho buď životem nebo smrtí. Copak je možné použít jiných léků k odstranění všeho zla než vytvoření unie?
1: Při vší úctě k Václavu Budovcovi z Budova, než se příjemce jeho listu dostal k jádru věci, totiž že bude zapotřebí vytvořit protihabsburský spolek neboli unii, tak většinou čtení vzdal.
3: Učenou rozpravu si mohl dovolit ještě tak se svým moravským přítelem Karlem Starším ze Žerotína.
2: Ale u nepoměrně jednodušších adresátů v západní Evropě už nepochodil.
3: Ostatně pro západní Evropu zůstávali Čechy pořád zapomenutým koutem, takovou periferií kontinentu.
1: Ostatně z některých výroků tu či onde zaznívajících jsme za takové považování dodnes.
3: Nedalo se čekat, že by kdekterý státník hodil za hlavu vlastní starosti, aby nadšeně upěl zájem a investoval dokonce prostředky do nepříliš srozumitelného sporu v zemi, od dob husitství známé hlavně svým kverulanstvím.
1: No jo, zase ti Češi.
3: Značná část Evropy se udiveně ptala.
2: O co těm zpropadeným českým rebelům vlastně jde? Rozčilují se, že jim vrchnost vnucuje víru? Copak je tomu ale v zemích protestantských jinak?
1: No, to teda nebylo.
3: Prakticky všude jinde.
2: S výjimkou jednoho jediného státu, a to Českého království.
3: Platilo nám již dobře známé...
0: Cuius regio, eius religio.
1: Ještě jednou to též česky.
0: Koho vláda, toho víra.
3: Většina z nás si dozajista vzpomene, že šlo o obecně přijatou zásadu augsburského náboženského míru z poloviny 16. století, která rozdělila Evropu na protestantský sever a katolický jih.
2: Čechům ta doktrína nestačí? Chtějí něco víc? A co vlastně?
3: A co se Habsburků týká?
2: Přejí si Češi jejich vládu nebo ne? Kdo to má poznat? Slovy tvrdí, že ano, svými skutky však říkají, že ne.
1: Z většího odstupu nebyl program stavovské opozice nějak extra srozumitelný.
2: A ono to hrálo opravdu velkou roli v malém ohlasu agitace pro povstání.
0: Stavovský odboj nebyl záležitostí národní. A to ani v dnešním, ani v tehdejším slova smyslu. Proti Habsburkům vystoupila elita, úzká společenská vrstva, nekatolická feudální špička. Účasti širokých lidových vrstev páni sami včas zabránili.
1: Ale česká chasa, jak jsme si jí zvykli už podle tehdejšího termínu říkat, ta byla na bojištích té doby přítomna.
2: No, jenomže pouze z povinnosti, ba dokonce z donucení.
3: Páni totiž stavěli své poddané do jednotek zemské hotovosti, kterým měli podle regulí velet. Praxe však byla taková, že se nechávali zastupovat a zůstávali doma.
1: Řečeno na rovinu.
3: Chudáci nastavovali krky.
2: Zatímco jejich skromné majetky drancovaly žoldnéřské tlupy.
3: Dodejme obou stran.
2: Lid musel v podstatě všecko financovat formou berní, daní a povinných naturálních dávek.
3: Taky se účastnil opevňovacích prací.
2: Ale jinak neměli obyčejní lidé na rebelii ani ten nejmenší zájem.

0: Toho roku 16.19. sjeli se v pondělí po neděli smutné 18. dne měsíce března do měst pražských u velikém množství na sjezd všichni stavové, nedbajíce žádných překážek ani přílišnou zlostí cest, na kterých sněhu místy dobře do pasu napadlo.
1: Sněhová kalamita tedy české pány neodradila.
2: Ba ani neutěšená finanční situace jejich vojsk.
1: Žoldnéřské pluky,
2: které obvykle byly na zimu rozpuštěné, museli zůstat tentokrát pohromadě.
1: Řadu měsíců ovšem nedostávali žold. Mnozí vojáci na sobě měli roztrhané hadry a svoje zbraně dali do zástavy markitánům výměnou za potraviny.
2: V některých leženích řádili během zimy epidemie.
1: Ty zdecimovali stavovské vojsko podle soudobých svědectví až na třetinu původního stavu.
3: Jak zabránit takové demoralizaci hladové armádě?
2: Kde vzít a nekrást?
3: V téhleté velice tíživé atmosféře se sešel březnový zemský sněm.
0: Prve, nežli přistoupili k jednání, jedna osoba rytířská z obce Dobřanský porodu učinil dotázku v plném shromáždění stavů, která k Janu Rudolfovi Trčkovi od nich váženo bude, když on nepříteli zemskému jej veda cestu do království českého ukazoval, jeho všelijak fedroval, i na grunty své kvartírovati nechal a jemu návěští dával. Co vše činil skrze svého regenta člověka nadmíru povětrného. Té otázky doslýchaje v uši své, týž Jan Rudolf Trčka, velkým hněvem popuzený sa, zuřivou tváří obrátil se k Dobřanskému slovy, že v hrdlo lže, jako nepoctivý, on že tomu, aby byla pravda to, co mluvil, odpírá. Dobřanský, nic se neuleknuv, doložil, že on sám, Trčka, jako nepoctivý mluví a že to všichni poctiví lidé dokáží. K tomu se i hned všichni ozývali, že je to tak a že to dokázati mohou. K tomu Dobřanský ještě doložil.
1: My nebozí o všechny statky své jsme přišli. Nám nepřítel je vydrancoval i zapáliti dal. Ty z toho všeho příčinou a ty si mu na statky naše ukazoval a jeho si všemi prostředky a provianty i doležení mu je voze fedroval.
0: Kterouž to důdkou Trčka byl v svědomí svém tak předěšen a skormoucen, že nevěděl, jak se říká, kudy kůží svou dýchá a kolik husí doma má.
3: Ve shromáždění českých zástupců, ať už se jim říká zemský sněm nebo třeba parlament, bylo a je kolikrát náramně živo a názor stojí proti názoru, ale že by dnešní poslanci nevěděli, kudy kůží svou dýchají a kolik hus doma mají, to zase ne. To oni mají dobře ošetřeno.
2: Ovšem daleko závažnější než to, kdo s kým kolaboroval, byly zprávy z nepřátelského tábora.
1: Španělský král Filip III. Poskytl svým rakouským příbuzným 300 000 dukátů k naverbování 50-tisícové armády.
2: Stavila se především z Valonů ve španělském Nizozemí.
3: Což je dnešní Belgie.
2: Ještě sice nemohla zasáhnout do bojů, ale bylo zřejmé, že v nejbližších měsících se převaha Habsburků na frontě projeví.
1: Chmurné vyhlídky mohl zažehnat jenom zázrak, nějaký nečekaný zvrat.
3: A objevil se nějaký takový?
1: No tak, jedna nadmíru důležitá zpráva do Prahy dorazila, a to v době konání sněmu v prvních jarních dnech.
3: Co se v ní říkalo?
1: Že právě zemřel 640. historický panovník na českém trůně.
0: Císař Matyáš, toho jména první, římský císař, uherský a český král, 20. března podle nového kalendáře mezi 8. a 9. hodinou ráno divným řízením božským, ale s nemalou škodou a záhubou království českého ve městě Vídni během života svého v přítomnosti krále Ferdinanda a mnohých poslů křesťanských potentátů a tajných svých radů dokonal v letech věku svého 62 a 15 dnů. Což zběhlo se velmi rychle, neboť toho dne, připravив se do šatu, chtěl z lože svého povstati a ke stolu se posaditi, aby pro posilnění těla mdlého polívky kapounové trochu pojedl. Ale jak z lože vycházel, šlak ho porazil, až netoliko omdlel, ale i v krátké chvíli umřel. byv však krátce předtím olejem posvěceným naposledy pomazán. Jak skonal, hned všechny věci jeho u přítomnosti krále a dalších pánů byly zapečetěny. Tělo jeho mrtvé pak popoledně radou lékařů otevříno a drahými mastmi vonnými namazáno. Našli v něm srdce, slezinu, játra a ledviny celistvé a zdravé, žaludek však poněkud zašlemovaný, ale plíce porušené, mozek pak téměř do polovice schnilý a zřídlý.
1: Informaci o císařově smrti se čeští stavové dozvěděli během jednání v soudní světnici na Pražském hradě.
2: Příliš se neradovali.
1: Jeden protivník odešel,
2: ale u úmrtního lože už připravena stál jeho bratranec.
0: Proto stavové, zvědivši o smrti císařské, od předsevzetí svého opatrovat sebe i vlastcovou před násilím i lstmi nepřátelskými neupustili, rozumějíce tomu výborně, že tou smrtí císařskou zlost protivníků a nenávist tím živěji se rozpálí a tím silněji proti nim plápolati bude.
1: Během několika dnů poslal Ferdinand z Vídně do Prahy 3 listy.
2: Spěšní poslové takřka uštvali koně.
0: Král Ferdinand nemeškal a napsal místodržícím v království českém z Vídně, která pán Bůh všemohoucí jest krále velikým zármutkem navštívil a jeho milost římského císaře Matyáše, pana otce a strejce nejmilejšího a pána jejich nejmilostivějšího, včerejšího dne prostředkem smrti z tohoto světa do věčné slávy, jak o tom nepochybuje, povolatě ráčil. Poněvadž úplná zpráva království českého a zemí k němu přivtělených jemu, jakožto králi českému korunovanému přináleží, proto je, kteří za místodržící již zřízeni byli, při této zprávě až do dalšího nařízení zůstavuje. A milostivě jim poroučí, aby všem nejvyšším úředníkům, soudcům a radům, jakož ovšem osobám z obce přítomným i nepřítomným, též Pražanům a jiným městům, tuto zarmoucenou zprávu ve známost uvedli, aby ve smutku chodili. S pomocí Pána Boha Všemohoucího na to mysliti a přičiňovati se chce, aby dotčené království v dobrý a mírný způsob zase uvedeno býti mohlo a jeho obyvatelé v pokoji, lásce a svornosti zůstávali. Též řád a právo průchod svůj míti mohlo. O čemž všem Adam z Valdštejna, nejvyšší hofmistr království, po svém příjezdu obšírnější zprávu jim dáti bude moci. Jakož pak, že král ke všem obyvatelům království českého nic jiného se nenaděje, než že oni na svou povinnost a přísahu pozor dají a k němu skutečnou poddanost a poslušnost zachovají.
3: Pěkné psaní. Všem Čechům, kteří si je přečetli, muselo být v ten moment jasno.
1: Věru teď měli proti sobě čeští stavové onačejšího soupeře.
2: Proti němu byl mrtvý Matyáš duší skoro andělskou.
1: Ferdinandův list byl však ještě docela zdrženlivý.
3: Důvod?
1: Španělské posily byly ještě mimo bojiště.
3: Ten malý, kulaťoučký, zrzavý muž, o kterém se říkalo, že je to
0: mnich s korunou na hlavě.
3: A taky se o něm ještě říkalo, že
0: málo pije, málo mluví, málo myslí.
3: Ten se daleko víc než vlastním rozumem řídil pokyny svých rádců.
1: Když jejich doporučení vyhovovalo jeho bigotnosti, snadno se s nimi stotožňoval.
2: V prvním svém listu vyslovoval naději, že ho Češi uznají za krále. Vždyť už před 2 lety byl na Pražském hradě jako čekanec trůnu přijat a korunován.
1: Ve druhém svém listě do Prahy potvrdil ve funkcích všechny bývalé nejvyšší zemské úředníky.
3: Skutečnost, že vláda je dávno v rukou 30členného direktoria,
1: tu odmítal vzít na vědomí.
2: A v zápětí doručil posel 3. zásilku. Ferdinandův revers, v němž se zavazoval dodržovat všechny zemské svobody, včetně majestátu.
1: To už bylo na direktory z české vlády příliš a odpověděli políčkem. List vrátili do Vídně neotevřený, pouze s poznámkou, že byl doručen na chybnou adresu.
2: Ferdinand pochopil urážku správně. Povstalci mu dávali najevo, že považují český trůn za uprázdněný.
1: Což se rovnalo přímému vypovězení války.
3: Vydal se Ferdinand na Čechy?
1: Ještě pořád neměl pohromadě armádu. Zapřel v sobě vztek a poslal nový dopis, ve kterém zval vysokou českou delegaci k smírným jednáním do Vídně.
3: To bylo velkorysé.
1: Nikdo z pánů však nemínil dobrovolně do té pasti vlézt.
2: Všichni chápali, že se hraje o čas.
1: A že další kolo utkání, kdo z koho, je před dveřmi.
0: Nyní události nabraly tempo. Radikálové mezi českými pány konečně po 10 měsících úsilí přesvědčili většinu ostatních, že smrti Matyáše vznikla ideální příležitost pro vypuzení Habsburků. Bylo ovšem nezbytně zapotřebí zajistit spolupráci ostatních zemí koruny. Jinak hrozilo, že by jejich nesouhlas s volbou nového nehabsburského panovníka mohl vést k rozpadu českého státu. První kroky znamenaly vstřícné gesto vůči Slezsku, které jako jediné v loňském kole zápasu povstalcům vojensky pomohlo.
3: Jak pak to vstřícné gesto vypadalo?
1: Český sněm přijal 3 důležitá rozhodnutí, kterými vlastně plnil staré požadavky Slezanů.
3: Což znamená?
1: Že vyslovil souhlas se zřízením Slezské kanceláře jako instituce autonomní správy.
3: Což muselo velmi bolet česká srdce, ale proč nesouhlasit, tečeli do bod, že?
1: Dále český sněm schválil přiřčení opavského knížectví Slezsku na úkor Moravy.
3: Ano, řízne-li se do cizího vlastní krev neteče.
1: A za třetí Čechové slíbili při příštím obsazování trůnu Slezanům hlas stejné váhy, jako měli oni sami.
3: Krásné gesto, nesobecké.
2: Což ještě nebylo všechno. Na úspěch jednání se slezskou delegací navázala v zápětí dohoda sestavy Horní Lužice, která přistoupila k Česko-Slezské konfederaci.
3: Co ale uděláme s tou Moravou jednou neutrální?
1: Hrozilo v skutku, že Habsburci, tak jako loni, zneužijí jejího území ke vpádu do Čech.
2: Moravská neutralita způsobovala ještě jeden problém. Tajně se vyjednávalo s Falcí.
3: Jestli by jako neměli pro nás nějakého krále?
2: Jenže bez Moravy by to nebylo ono.
3: Ještě jednou táž otázka. Co s Moravou?
1: Mezi povstalci byl už dlouho na přetřesu plán přimět Moravu ke spolupráci.
3: Jak přimět?
1: No nejlépe silou.
3: No tak to je osvědčená metoda, i když nevždy právě čistá, že?
1: To si stavové uvědomovali.
2: Nakonec však zvítězilo hledisko, že vojenská intervence je sice zlem...
3: Ale nutným?
2: Správně nutným, aby bylo české povstání zachráněno.
1: A tak v půli dubna roku 1619. vtrhli Češi na Moravu.
0: Hrabě Sturnu, zachovav se ochotně, hnul se vším vojskem svým a přitáhl k městu Jihlavě a vzkázal úřadu a obci slovy přátelskými, poněvadž o tom zprávu má, že je úmysl hraběte Dampiera tudy kolem města do markrabství moravského s lidem královským táhnouti, tudíž, že on dříve přijel, aby je před mocí násilnou ochránil a některý prapor pěchoty pro lepší bezpečnost ve městě jim zanechal.
2: Tak to šlo dál. Od severu přispěchali Čechům na pomoc Slezané.
1: A zanedlouho se již do Znojma mohla dostavit na základě tajných úmluv i moravská opoziční šlechta.
2: A 2. května tam její mluvčí Ladislav Velen ze Žerotína manifestačně prohlásil, že Morava se připojuje k povstání českých stavů.
3: Nebylo to zrovna nejčistší, co provedli Čechové Moravanům. V podstatě šlo o intervenci a puč, ale zase na druhé straně to zůstalo v rodině. Všichni přece mluvíme česky, tak jaký pak fraky. 2 ze 3 moravských pluků vojensky nezasáhli, protože jejich velitelé stejně neměli Habsburky rádi. No a ten třetí, ten neměl čas zasáhnout, protože byl dislokován až v Olomouci. A když ze severu podpořilo českou intervenci vojsko Slezanů, tak sebral jeho velitel jistý Albrecht z Valdštejna, zemskou pokladnu, asi 100 000 zlatých, a z částí svých vojáků utekl do Vídně. V Brně byla ustavená vláda 30 direktorů a byli jsme zase všichni pěkně pohromadě.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu se hlásí Jan Rosák. A hned vám musím říct, a říkám to rád, že na dnešní projížďku se těším, protože mi společnost bude dělat velice sportovně vyhlížející blondýnka, vyzařující současně sílu i křehkost. Když si uvažovala o studiu angličtiny, ale už na gymnáziu spolupracovala s recitačním studiem violy, a tak se přihlásila na Damu. Připravovala se sama, představte si, a přijali ji na první pokus. To se taky nestává vždycky. Udělali dobře, protože dneska mohu v Tandemu přivítat skvělou českou herečku Danu Batulkovou. Vítám vás, Dano, dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Tak se mi zdá, že od určité doby svým životem jen tak lehce tančíte. Všechny taneční figury vám vycházejí. To je samozřejmě dobře, budu na vás vyzvídat, co by měl člověk dělat, aby svůj život zvládal tak dobře jako vy. Na odpověď vám dávám čas jedné písničky.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dana Patulková je hostem dnešního tandemu. Tak jak jsem slíbil, tak se teda ptám, Dano, čím to, že tak hezky tančíte tím životem?
2: No, já vám řeknu, jak to. Já hrozně matu tělem a svým obličejem. Já tomu vždycky říkám, že na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, jak říká klasik.
1: Až takhle, jo.
2: No, někdy to tak je. Jako to má, myslím, každý z nás, ale já mám takový, jako, takovou jako filozofii životní, že co nejmíň tím temným nebo tím smutným, co člověk v sobě má, nebo to má každý, to je přirozený. To bych byla jakoby, myslím, blázen, kdybych jen tak teda proplouvala lehce, jak to vypadá. Tak mám takovou filozofii, jako tím, co nejméně obtěžovat svoje okolí. Protože každý, vy tady, co s námi spolupracují kolegové, tak každý máme nějaký starosti, nějaký problémy, něco se nám ten den stane. Já jsem taky dneska zrovna ráno nebyla v úplně super formě. Jsem si říkala, tak musím to tím Honzou, musím tam něco mluvit. A tak jsem si říkala, jestli bych to nezrušila, neposunula. No, ne, to
1: jsme
2: ne,
1: v takovým nebezpečí.
2: No, v takovým strašlivým. Ale co já vím, že jo, který den se trefím, že zrovna budu teda takový jako super perlit. No takže já to mám takhle, že prostě ty věci snažím se úplně neukládat, ale zároveň prostě vyzařovat nějakou pohodu, harmonii vlastně vůči svému okolí, protože tím, že dělám divadlo, tak je to týmový sport, jak se říká, jsme na sobě všichni závislí a prostě kdyby tam každý přišel a přinesl si z domova prostě svoje naštvání nebo svoje frustrace, tak bychom asi nedali vůbec nic dohromady.
1: To nepochybně, já si myslím, že vám to potom okolí i vrací takhle, protože určitě. Když působíte pozitivně, tak jak si, to je jako když je to odrazová stěna, že
2: ano,
1: jo?
2: Ano.
1: Ale naopak, určitě znáte pár takových lidí, já jich mám taky pár takových známých, že svoje problémy hned nesou na veřejnost a teď se s nimi svěřujou a tak. Ten největší extrém je, že to pak volají do blesku, že jo?
2: No tak to už tak. To
1: nemám na mysli samozřejmě, to jsem nemyslel. No ale...
2: Ale zase takový ty typy, co právě to všechno hned vyndají, jako vykřičej, řeknou, tak ty jsou nejzdravější.
1: Ty tu frustraci vyházejí.
2: Ano, to všechno vyházejí ven, teď se s tím, my se s tím musíme nějak poradit, my co to
1: no, ale co my s tím
2: páme,
1: potom, no.
2: Co my s tím, ale oni jsou v pohodě, oni už o tom za půl minuty nevědí.
1: Mrchy jedny, no, tak tohle to vyškrtem. Ale já jsem si chtěl povídat samozřejmě o tom, co je u vás dano nového. Od té doby, co jste tady u nás na tandemu nebyla, jste dostala spoustu krásných příležitostí, jednak v divadle samozřejmě, změnilo se lecos i vašem soukromí, ale to samozřejmě nejsme bulvár, nebudeme vytahovat, ale i když je to samá příjemná záležitost, ale třeba jste dostala skvělou příležitost v sitcomu Comeback,
2: ano,
1: že jo? Tam řádíte skvělým způsobem, to vás nepochybně musí bavit, protože je to poznat.
2: No to jo, to je tak, já tomu říkám, takový úlet, ale...
1: Hezký
2: úlet. No, mně teda se to líbilo od začátku, ale když to začali vysílat, tak spousta takových kamarádů, intelektuálů říkali, že to je strašná hovadina. A říkám, no já vím, ale je to takový prostě, je to taková jako 20 minut prostě nezávazný legrace. Ale teď, po těch letech, co se to vysílá, tak strašně ty lidi se k tomu vrací a všichni říkají, že to je bezvadný, my se tak těšíme, to vlastně 20 minut úplně můžou vypnout a baví se těma neuvěřitelnýma hlodama a situacemi, které tam jsou. My teda už to netočíme 2 roky. Ten comeback, oni se to pořád. Jakoby, ano, to se inzeruje jako, že prostě nějaký premiérový díly, já to nesleduju, nevím, ale už 2 roky se to bohužel netočí. To skončilo.
1: No, vidíte, to určitě veřejnost neví a máme pocit, že jaksi jste pořád
2: no,
1: in.
2: No, ne,
1: ale
2: ne.
1: Víte, proč si myslím, že se spousta lidí jaksi musela teprve zaběhnout, museli si na to zvyknout. U nás
2: takováhle
1: forma zábavy
2: ano.
1: Nebyla obvyklá.
2: A mě na tom právě baví, že je to úplně původní český sitcom, který vychází z našeho prostředí, z naší i minulosti, že to je z těch 80. let, jsem Popík a všechno. A ten Tomáš, a jako ono, je na tom je strašně těžký to psát. A ten Tomáš Baldýnský vlastně už dospěl do naprostý jako dokonalosti, protože on to píše v přesný stopáži. Teď každá ta situace, mikro musí mít pointu, zároveň celý to musí mít pointu, no úplně
1: to
2: vlastně,
1: těžký.
2: To je strašně těžká disciplína.
1: No a nepíše už dál?
2: Já nevím, co teďko připravuje, ale comeback určitě ne. To prostě úplně je odříznutý, to už úplně definitivně skončilo.
1: Jo.
2: No bohužel.
1: Víte co, neříkej nikdy, takže si dáme se překvapit.

0: Tandem cestuje. Než jsme začali tenhle ten náš tandem s Danou Patulkovou natáčet, tak jsme si povídali o tom, co nového a tak, taky o samozřejmě činnosti našich dětí. Dana se svěřila s tím, že Jakub, syn Prachař, je zrovna teď v Indonésii, na Sumatře, na Bali.
1: Já jsem mu psala, protože on tak putoval, oni byli v Austrálii s Putikou a potom letěl někam asi do Jakarty, pak někam, tak jsem mu psala jako SMS-ku, jsem psala, že jak James Bond, že já vůbec nevím, kde on se po této planetě vlastně pohybuje. Takový ten rychle, jak on je hned tam, takže takový jako James Bond, ale teď je James Bond Prachař pravděpodobně na Sumatře.
0: Na Sumatře, to ano. Zní ale strašně exoticky samozřejmě. No, já jsem použil tuhletu příhodu nebo zprávu o pohybu Jamese Bonda Jakuba Prachaře proto, že se chci vás, Dano, zeptat, jaká vy jste cestovatelka, jestli pak se taky takhle vrháte do takových exotických krajin, anebo jste spíš tak, jak si u nás tady.
1: No, já jsem docela měla štěstí, já jsem byla třeba i v arabských zemích, byla jsem v Sýrii, jako malá holka jsem byla i v Egyptě. Půl roku. Mě to zajímá ten vlastně arabský svět. A pak jsem
0: tam jsem byla s rodiči.
1: Tam jsem byla s rodiči. Pak jako samozřejmě takový jako klasický, jako Řecko, dovodovolený. Byla jsem i v New Orleans, to je asi moje nejdál, kde jsem byla nejdál. A já cestuju hrozně ráda a já musím říct, že teď vlastně hrozně jako závidím těm mladým, že oni tím, že mají třeba v létě koncerty, mají festivaly, tak oni si udělají dovolenou v zimě. A to je takovej, to byl takovej můj totalitní sen, to jsem už taky jsem to napravila, byla jsem na Kanárech dvakrát v zimě po Vánocích, je to úžasný. A oni prostě si to, ten život zařídějí tak, že v ten leden třeba mají měsíc volno a odjedou. Co znám Kubovi kamarád, tak všichni vlastně někde putovali v nějakých takovejhlech exotických zemích. A já jsem pořád takovej jakoby ten klasik, protože jsem v angažmá, takže to je vlastně trošku taková armáda, takže my normálně máme třeba týden volna po Silvestru a potom zase normálně začíná
0: a
1: představení
0: až
1: všechno.
0: Vlastně.
1: A pak až herecký prázdniny. A to trošku, čím jsem starší, tím jakoby jezdím vždycky s dcerou, jezdíme na dovolenou k moři a miluju moře a teplo. Ale vlastně čím dál tím víc mi vadí ten masakr turistický. A já tam vždycky přijedu a říkám si, ne, měla s holkama, měla být radši doma na zahradě. Ale pak jsem šťastná, to moře prostě jen se na to dívat, mě to uklidňuje, je to taková psychoterapie pro mě. Jo. Ale to, co mají ty kluci a takhle vlastně, jak oni mají dneska ty možnosti, tak to je prostě úplná bomba. To jim fakt přeju a závidím zároveň.
0: Řekněte mi ještě, vrátíme se trošičku do té Arábie, kde jste byla jako malá holka, potom předpokládám taky v dospělosti. Jak na vás působí ten arabský svět? Jak působil třeba na vás jako na malou holčičku?
1: Tak bylo to strašně pro mě zajímavý, strašně chaotický, protože já jsem vlastně, když jsem byla malá, jsem byla v tom Egyptě, tak mi bylo asi 9 let a žila jsem na vesnici, takže klídek, louky, stráně.
0: Na vesnici?
1: No u nás v Koloději jsem vyrůstala.
0: Jo, tak já myslel na egyptské vesnici.
1: Ne. A právě jsem přijela tam do Káhiry a tam to byl masakr, že jo, ty jejich bazary. To bylo šokózní pro mě vlastně. Ale zároveň to hrozně jako přitahovalo a je to takový jako tajemný, strašně zajímavý, ale musím říct, že pak, když jsem třeba byla v Tunisu, že mě to vlastně obtěžuje už dneska. Ten jejich jakoby zájem, to, jak všechno chtějí prodat, všechno prostě chtějí furt jako, tak to vlastně nevyhovuje mi to už vůbec. A člověk nemůže tam úplně vlastně, tam když já přijedu blondýna, že tak vlastně se té anonymity tam vůbec nelze jako nějak domoct.
0: No nezapadnete, to je jasný.
1: Nezapadnete, ne? Čímž pádem jste vystavený tomu strašnému náporu prostě zvlášť těch turistických místech, takže to taky asi už není
0: tak
1: úplně tak ideální.
0: Člověk se nemůže moc divit. No, potřebujou prodat.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dana Batulková jako herečka se pochopitelně potkala už se spoustou velice zajímavých kolegů, úžasných osobností, ale já, jestliže se vás, Dano, teď ptám na osobnost, tak teď mám na mysli spíš osobnost takovou hodně jaksi někde vzdálenou, třeba možná v čase i v prostoru, osobnost historie, kterou obdivujete, na kterou občas, když pomyslíte, tak si říkáte, tak to byl opravdu někdo a s tím, kdybych se mohla třeba někdy potkat, tak to by bylo nesmírně zajímavý. Je někdo takový?
2: Určitě já, když pominu vlastně svoji profesi třeba, tak já jsem teďko nedávno na druhém programu byl dokument o Amundsenovi. A já, když jsem byla, tak jsem se trošku vrátila do dětství, protože já, když jsem byla malá, tak já jsem četla všechny takovéhle knížky. A četla jsem hodně knížky i o něm a strašně prostě jsem ho obdivovala a vlastně byl to člověk, který mě zajímal, znala jsem jeho životopis. A ten dokument byl úžasný, protože já jsem ho viděla tam vlastně fyzicky, byly tam prostě záběry z těch jeho cest, bylo to strašně zajímavý. A tak jenom, že se na to ptáte, tak vlastně to možná by byl takový člověk, s kterým bych se chtěla setkat nebo poznat ho osobně, jaký on byl. Určitě to byla problematická osobnost, velice, určitě romantická.
1: Oni všichni tihleti polárníci nebo ti objevitelé museli být svým způsobem jaksi, tak já to řeknu teď trošičku jaksi na to bylo blázni, ale blázni, protože vrhat se do takových oblastí neprobádaných, v podstatě po hlavě, ten Amundsen to byl úplný tedy kaskadér.
2: No, naprosto. A i ten jeho konec, že jo, všechno, jak vlastně on ještě jel zachránit de facto svého nepřítele, že jo, tam byl obrovský, jakoby, obrovský nepřátelství mezi nima po té cestě.
1: Myslíte Nobileho?
2: Ano. On přece tam ztroskotal, oni chtěli, Italové udělali vlastní výpravu s vlastní vzducholodí a ztroskotali tam.
1: No, byla s nima běhounek, že jo, to jste tak, určitě četla.
2: No. A vlastně dokonce tenkrát Mussolini odmítl, aby tam Amundsen jel, že prostě, že s ním nechtějí mít nic společného. A on na vlastní triko, ten jeho kamarád, který mu sponzoroval cesty, mu vlastně půjčil letadlo a on s tím letadlem ztroskotal a zemřel. Ano, byl ho zachránili, protože už celého světa tam jeli, že jo, ledoborce, lodi k tomu červenému stanu, teda jako ho vlastně, takže ten toho zachránili a Amundsen tam zemřel. A přesto, že zajímavý je to, že já nenávidím zimu. Já prostě, mě je neustále zima, já pořád musím mít teplo, protože já kdykoliv tak jedu na jih. Ale tohle je prostě pro mě...
1: Jsem fascinovaná.
2: Já vůbec mám ráda třeba i severskou literaturu. Hry prostě severský. Filmy, já to miluju.
1: Já tomu rozumím. Tuhle literaturu, ale číst někde v teple.
2: Přesně tak.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že Dana Batulková, můj dnešní host tandemu, obdivuje osobnost polárníka Amundsena, tak to možná pro spoustu vás i pro mě je velikým překvapením. To byla premiéra, jsme se dověděli úplnou novinku, ale to, že obdivujete z klasiků českého humoru Jana Wericha, to si myslím, že se dalo docela čekat. Navíc si myslím, že ten genius loci, který jaksi vládne ve vašem divadle, ano, tak tam kus toho Wericha je.
2: No. Dívá jsem divadla ABC, teda aby jsme to upřesnili, a hrajeme s Květou Fialovou, tak jako fialové květy štěstí, a každý ten večer tam vždycky vzpomínáme. Právě i na pana Wericha, jsou tam fotky, takže to je takový, jako že to tam je neustále přítomný v tom divadle.
1: A vy jste se zmínila taky, tak jste aspoň špitla, že se teď uvažuje o tom, že by se možná uvedli na scénu zase nějaké Werichovy texty?
2: To nevím, ale jenom jsem viděla tam, že můj přítel studuje tam nějaký, jako má tam prostě svazky her, a byl z toho úplně nadšený, protože jsem říkala, že třeba my to máme tak jako, já ty hry jsem taky kdysi četla nebo i viděla, ale vlastně to mám takhle zafixovaný jakoby z toho dětství nějak, že teda to je Voskovec Werich, Forbíny, a ten zbytek, tak o tom se jakoby nemluví. Takže jsem to měla taky takový, jako že to je hlavně o nich, a vlastně bez nich jakoby to nemělo pro mě smysl, jo. A teď jenom, jak jsme se o tom povídali, tak teď to čte vlastně čerstvým okem, že to jsou strašně hezký hry ze spoustou hezkých rolí pro herce. Tak jsem zvědavá, jestli něco z toho, ale nevím toto.
1: Uvidíme,
2: to bych správně vůbec neměla tady.
1: Jasně,
2: říkat.
1: Tak třeba z toho nic nebude, ale když bude, budeme se těšit. Každopádně teď se budeme těšit na Jana Wericha, a když tomu přidáme Miroslava Horníčka, nebudete se zlobit.
2: Vůbec ne.
3: Najednou se tam rozsvítilo. Já tam vejdu a tam byla taková čtverohranná rotunda, a v ty byly stolečky a židlička, židlička a stolečka, natřískáno, nabito jeden na druhým, samej kostlivec.
4: No to mě nevadí, jak je jich víc pohromadě, to už se nepojí.
3: Já tam byl jedinej masitej.
4: Já.
3: Tak jsem si sedl, hlenu, mám pocit, že za mnou někdo stojí, tak se otočím, a za mnou skutečně stál takový tlubej, štíhlej, vyzáblej kostlivec. A přes ten hnát měl servite. Vrchní kostlivec. Nakloní se ke mně a povídá: račte si řád.
4: Řád?
3: Račte si řád.
4: Jak to, co to je řád?
3: No račte si psát.
4: No jo, psát, ale vy jste...
3: A kostlivec nemůže říct p.
4: Proč?
3: No protože nemá pisky. Protože žádný kostlivec není sprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. On povídá espresso, já povídám espresso. A než jsem to dořek, ta káva tam byla.
4: Jo.
3: Já se chci napít. A najednou vidím, ta káva není ve skle.
4: Jo.
3: Ta káva není v šálku.
4: Jo.
3: Ta káva je v lepce.
4: Ne.
3: Jo. V lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntíčky, aby to neteklo. A já se chci napít. Ucho to nemá, to uhně je první. Jak se takhle točím, tak najednou mě ta lebka povědomá, a on je tomu dědeček. Já povím, no pane vrchní, já jsem si povědal kávu, a vy mě ji nesete v dědečkovi. Ne, že bych se ekloval.
4: No, dědeček čistotnej.
3: Nikdy v té hlavě nic neměl, že ano. A co si tak povídáme, tak takhle, od šaté, od rubášny. Ke mně mohutným krokem jde kostlivec bez hlavy. Přímo k mému stolu, popadne tu lebku, nasadí si ji, podívá se na mě a povídá: ho, ho, ho, to jsi ty, ty, iluto.
4: Piluto.
3: Filuto.
4: A ne, jste říkal p, že nemůžu.
3: Já jsem říkal, že nemají pisky.
4: No, p, p.
3: F, f, f.
4: F?
3: No tak.
4: A jo, taky...
3: To si ty, ty iluto. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá: tak umej, umej.
4: Ano, jako funfej, funfej.
3: Bumbej, bumbej.
4: Jo, p, taky nemůžu...
3: A nedělejte ze mě frfouna.
4: No, rozumím, co.
3: Já tu lebku vem a chci mu přibít na zdraví.
4: Jo, jo.
3: A jak tu lebku dávám takhle k ústům...
4: No, no, no.
3: Najednou ta lebka udělala...
4: Tady poslyšte, to je báječ.
3: Jo, vám se to líbilo? A co se vám líbilo?
4: No ten konec s tou lepkou.
3: Kerej?
4: No jak jste chtěl dědečkovi připít na zdraví? Jak už jste tu lepku nesl k ústům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedlo. To jak ta lepka udělala to...

0: příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak jsme si popovídali s Danou Vatulkou taky o tom, co možná se bude v divadle ABC připravovat, ale to je všechno samozřejmě ve hvězdách a navíc herci strašně neradi mluví o tom, co se chystá, protože se to dá zakřiknout.
2: Ano, přesně,
1: to je veliká herecká pověra, samozřejmě, ale jsou už některé konkrétní věci, například u vás se chystá veliká katastrofa, tedy zpráva o katastrofě. Mám na mysli ten Titanic, to si dělám legraci.
2: No, to je taková věc, kterou bychom měli dělat s Kateřinou Macháčkovou a Zitkou Sedláčkovou. Autorkou celého projektu je Kateřina právě, která se tak jako hrabe v historii Titaniku. A letos 14. dubna bude 100 let od potopení. A Kateřina našla prostě osudy, jakoby spojila osudy tří žen, které přežily tu katastrofu. A vlastně o tom jakoby napsala takovou jakoby hru. My teď samozřejmě čekáme vůbec, jestli nějaký jako seženeme sponzora a prostě jestli se to vůbec celý podaří. Není to stoprocentní, ale já jsem už četla takové její nástřel, je to hrozně zajímavý. Už vůbec jenom ty osudy těch lidí, jak vlastně potom fungovali. A teď ještě ke všemu vlastně se stalo to, co se stalo v Itálii, ta ano, Concordie. Ano. Ta Kateřina úplně říkala, Ježišmarie, to je až takový vyvolávání duchu, že jo? Že to je vlastně rok, jakoby 100 let od toho potopení, no? Že ta katastrofa je vlastně podobná, i když není tak obrovských rozměrů, jako byl Titanic, není tam tolik mrtvých.
1: No díky Bohu, díky samozřejmě. Bohu. Ne, že by to člověk chtěl přivolal v žádném případě. No, dobře, tak to možná bude.
2: Takže to
1: zase,
2: možná bude, to by teda bude. Jsme chtěli udělat premiéru.
1: To vypadá
2: právě,
1: velmi konkrétně už.
2: No, uvidíme. Premiéra měl právě konkrétně toho 14. dubna a dokonce jsme to chtěli udělat i jako před tou půlnocí, kdy vlastně došlo k té srážce s tím ledovcem. A jelikož já asi pravděpodobně budu muset hrát v divadle, takže to tak vypadá, že nakonec to skutečně bude noční happening. Možná dá-li Bůh a všechno to vyjde.
1: No, dobře. Když si tak povídáme o vašem působení na jevišti, zcela konkrétním, tak co v téhleté době máte vy na repertoáru v divadle, co hrajete? Na co byste pozvala vlastní diváky?
2: Vlastně k nám úplně na cokoliv, ale teď třeba jsme měli premiéru, já teď mám volno konečně, ale měli jsme premiéru Hellera Gold za všechny peníze, tak to je taková jako novinka. Potom těch 100 roků samoty v AB, to jsou tak jako velký projekty v ABC, Holky z kalendáře hrajeme samozřejmě už druhou, taky v ABC, taky druhou sezonu. No a teď je teda zkoušení, který se mě netýká naštěstí a v Rokoku je taky spoustu hezkých představení. Já tam ještě hraju v těch vzpomínkách na vodě, Fialové květy štěstí a je tam teď třeba Důkaz, to je taky nová věc, velice úspěšná. Tam hraje hrozně hezky, všichni hrajou hezky, ale je tam nová členka našeho divadla Veronika Kubařová, strašně talentovaná, moc milá.
1: To přišlo z Boleslavy, víte?
2: Z Boleslavy, ano, a moc hezky hraje. No, takže já si myslím, že můžou diváci přijít na cokoliv a musím říct, že máme štěstí, že máme docela velkou návštěvnost. To divadlo je prodaný, jakoby ty představení, což je příjemný vždycky, že člověk nehraje pro prázdné hlediště.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jsou chvíle, kdy člověk si říká, tohle to jsem opravdu nemusel prožít, mohl jsem zůstat toho ušetřen, ale s odstupem času si říká, díky bohu za to, že se to stalo, aspoň mě to zakalilo. Já si myslím, že takové chvíle přijdou na každého, ale naopak mohou být i chvíle velice příjemné, na které člověk potom tuplem rád vzpomíná a ví, že mu v životě pomohli. Jinými slovy, chci se teď Dany Batulkové zeptat, na které osobnosti, na které chvíle ve vašem životě vzpomínáte, protože víte, že vám opravdu ve vašem životě hodně pomohli.
2: Tak těch lidí je strašná spousta, ale i třeba někdy situací, někdy třeba jenom věta, která vás někam posune, něco. A já trošku, já mám hrozně ráda ságy. A vlastně můj život, jak už tak už docela dost let.
1: To je ta záliba v tom severském.
2: Možná. Možná, no, že tady je ten kořen. Ale že vlastně už můj oblouk je vlastně, tak člověk neví, zdali je to půl oblouk, nebo jestli jsem už, nebo jestli se to třeba už neuzavírá, to neví naštěstí nikdo z nás. Ale nicméně já už vlastně takovou částečnou ságu za svůj život osobní jsem vlastně už tomu tak i můžu říct vlastně. A někdy tak, jako když mám klid a tak si to tak jako všechno promítám v hlavě a vlastně jsou to někdy takový ty souvislosti nebo to, proč člověk udělá tohle, tak najednou se vlastně, tady je ten bod, kde třeba ten a ten řekl to a to, nebo jsem potkala toho a toho. Jsou to vlastně takový sled od toho dětství, zvláštních událostí, které vlastně člověka formujou, ovlivňují, co třeba, že se nebojí, nebo že se bojí, ale učí se překonávat. A potom jsou to samozřejmě lidi, který člověk potká, rodiče, že jo, to je největší vlastně vliv, který nás jako hnětou vlastně v tom úplném dětství. Potom to byl třeba na gymnáziu můj pan profesor češtiny, který mě prostě vlastně úplně vyhodil, jako odstřelil mě tady k tomu, co teď dělám. Potom, já nevím, v mém profesním životě zásadní význam pro mě mělo setkání s Květou Fialovou třeba. Vůbec celý mý působení na Volný noze v 80. letech, to bylo jedno z nejhezčích období u divadla, protože jsme dělali vlastní projekty, tam se zase jakoby sešla určitá skupina lidí, která to vlastně cítila podobně. Květa, která mě vždycky v životě vlastně, když nastaly prostě těžký chvíle, tak já se od ní neustále učím vlastně v tom, že abych nepodléhala věcem, protože ona vždycky to umí posunout někam do nějakých pater, že člověk najednou si uvědomí, aha, tady jsem špatně, musím takhle. A vždycky mi to strašně pomohlo. Samozřejmě setkání jako i s partnery, potom moje děti, který dneska, já to mám v obráceně, než třeba to měli moji rodiče, protože já se svýma dětma se radím o všem a učím se od nich hlavně pořád. A třeba můj pan profesor, ten tý češtiny, právě jsem u něj byla kdysi ještě na návštěvě, měla jsem malou Mariánku a on už měl vnučku. A říkal mi, víš, když já jsem měl děti, tak to já jsem byl tady někde nahoře, 2 metry ukazuju a děti byly tady někde dole, jakoby ukazoval pod stůl. A dneska já to mám tak, ta vnučka je tady, kde já jsem dřív býval a já jsem tady. Jo? A je to přesný, protože vlastně ono se to otočilo už jakoby i generacema, že my ty děti prostě vnímáme na stejnou úroveň, nelíbíš, a jak rostou, tak vlastně ty děti přinášejí nové věci. Já už jsem jakoby svý nějak vlastně dala a je na mě, abych se posunovala dál díky jim, že je vnímám, co oni, co se jim líbí, jak přemýšlej. A to je to, co prostě je důležitý neustrnout v tom. A to se můžeme učit jenom od těch svých dětí. Takže dneska už vlastně mě posunujou moje děti.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dana Batulková je hostem dnešního tandemu. Povídali jsme si o divadle, povídali jsme si o televizi, povídali jsme si také o cestování, ale co jinak, jak odpočíváte třeba, jak si teď relaxujete? Já myslím, že teď jste spokojená ve vašem novém partnerském vztahu.
2: Ano, to určitě.
1: No, je to na vás i vidět.
2: Je to na mě, děkuju, tak to bude Ondra potěšen, že takhle jsme to tady probrali, protože je to pravda. No a já už jsem říkala, že teď neskouším. Já jsem měla takovou jako sérii od půlky srpna a ještě předtím byla velká komedie Ty holky z kalendáře a teďko dvě takový velký, hodně zalidněný komedie. A já vlastně teď od toho nového roku mám volno. A já moc neumím odpočívat. Já pořád něco dělám a jsem taková aktivní, pořád v tom domečku, znáte to, tu vidíte něco, tu něco a pořád je co vylepšovat. Ale tím, že mám to volno teď v zimě, takže se moc kolem domu dělat nedá. A já teď jsem si oblíbila takovej sport, že ležím u televize.
1: To je dobrý sport.
2: Ano.
1: To
2: se strašně nadře. A já taky neznám televizní pořady, já se strašně málo kdy koukám. Nebo spíš třeba ráno pustím hudbu nebo tak. A teď prostě to si oblíbili moji pejskové. Já mám rok a půl vyžlu, ohařku, která to úplně zbožňuje. Jsem zamilovaná do svého pejska a mám ještě jezevčíka sedmiletýho. A ty pejskové už čekají a když jako si sednu k té televizi a namačknou se na mě, nepotřebují vůbec nic a jenom spějí a prostě jsou přitulený. A já když ráno teda přijdu dolů, tak oni už ta Ebi na mě tahá různě za trička a to, abych šla a je úplně hysterická. Ne, ona chce, abych si šla sednout, aby se mohla přitulit. Takže já takhle teďko prostě trávím, je to úplně, u mě to je úplně abnormální a já teď sportuju a ležím a dívám se na televizi s pejskama. Nebo čtu taky. To bych
1: tohle chtěl. Musím říct našim psům, ty mě to naopak tahají vždycky za rukáv takhle, že chtějí ven a řeknu Batulkovi psi, to jsou správní typy, jenom Lenoše, jenom hajaj.
2: Pojď k televizi, říkají, pojď si sednout, pojď naše beruško, ať si můžem přitulit.
1: Tak já vám přeju, aby těch krásných chvílek bylo co nejvíc. Ale pozor, samozřejmě myslet taky na to, že práce je zapotřebí.
2: To,
1: aby my jsme si taky přišli jako diváci na své, samozřejmě. Takže víc dobrých rolí, těch nejkrásnějších a samozřejmě i třeba něco taky v televizi, ať se přijdou i mimo praští na své. Dana Batulková byla dneska hostem tandemu, bylo to příjemné, jako vždycky, jak jsme si zvykli u této velice sympatické české herečky. Díky a nashledanou.
2: Děkuji za kompliment a děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, zveme k rozhlasovým přijímačům všechny ctitele lidové a dechové hudby. Právě totiž začíná pravidelný pořad u muziky, který je až po okraj naplněn dobrou hudbou, chvílemi lirickou, chvílemi také říznou a hlavně takovou, která by vám měla přinést radost, pohodu na duši a příjemnou hodinku uvolnění a odpočinku. To je také ten nejúčinnější lék. Bez předpisu, e-receptu, bez doplatku a vždycky na dosah. Dneska jsme na uvítanou přichystali skladbu Drahomíra Ryby a Zdeňka Gurského Na truc. Naštěstí nikdo ale netrucoval, ba právě naopak páni muzikanti v kapele Gloria hráli s chutí pod vedením Zdeňka Gurského. A my, vážení, nebudeme plýtvat.

časem a v našem programu pokročíme dál. Při poslechu příjemné chvíle přeje Pavlína Filipovská. V zápětí je pro vás totiž připravena chasnická polka, kterou napsal Sláva Mach s textařem Ladislavem Jacurou. Zpívat a hrát bude Květovank. Aleš V. Novák potom přispěje valčíkem Šoféři kamionů. Text napsal Jaroslav Salčák. Zpívají Svatava Černá a Josef Opet, hraje Pepova sedma, kterou řídí Dalibor Kapras. Obvyklé tango dnes dodal s vlastním textem Vladimír Edy Fort. S českou švitorkou pod vedením Ctibora Mesteka budou zpívat naléhavě Dájo nevolej, Josef Sochor a Bajotrio.

je tu čas dát se na pochod. A když ne hned, tak pro motivaci ke svěží procházce vám jistě poskytne tato lidová písnička, která ke zdravému pohybu přímo vybízí. Od Tábora až k nám. Zaspívají Vlaďka Jínová, Jana Jírová a Jiří Jína za doprovodu Táboranky. Vlasta Dvořák napsal polku, která, jak už je jejím hlavním úkolem, náladu vždycky dá. Autorem textu je rovněž Vlasta Dvořák. Zpívat budou Monika Piteková, Věra Piteková, Jára Červinka a Sláva Kubát, hrát Březovanka, kterou řídí Jiří Vojtěch. Petrus Kartner napsal pohodový valčík, který známe pod titulem Hospůdko známá. Český text připojil Miloš Dražil. Monika Piteková a Sláva Kubát budou zpívat s Březovankou, která zahraje pod taktovkou Jiřího Vojtěcha.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A je tu opět milé pozvání od moravských přátel. Lákavé, které se prostě nedá odmítnout. Však taky už jsme tu a hrajeme skladbu lidovou. Je to polka v Mistříně na Dolině. Zpívají Miloslava Pašková a Marie Kolajová, hraje Mistříňanka. Dále nás vítá s valčíkem v náručí František Kotásek. Autoři mu dali romantický název Vůně růží. Jistě tu má svůj podíl i textař Vladimír Salčák. Šohajka Vojtěcha Ducháčka doprovodí zpěvačky Jožinu Ducháčkovou a Janu Janoškovou. S Moravou se rozloučíme lidovou písničkou, temperamentní rekrutskou polkou. Zpívají Květa Navrátilová, Ivana Slabáková a sbor Moravanky. Hraje Moravanka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Vážení, jsme opět doma a netrpělivě nás čekají opět české písničky. Všeobecně známé a oblíbené. No to ostatně napovídají i jména autorů. Václav Bláha, Karel Waldauf, Miloš Mečíř, Miloš Vacek, Karel Vacek, Ada Rulíšek, Jaromír Vejvoda, Vladimír Fuka, Míla Cink a osvědčení textaři. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta.

A teď už se budeme pro dnešek s pořadem u muziky muset rozloučit. Vyměřený čas nám více nedovolí. Děkujeme vám, vážení, za pozornost a těšíme se na shledání zase příště. Tak hodně zdraví vám ze srdce přeje Pavlína Filipovská. Na rozloučenou pro vás máme dvě krásné lidové písničky. Nejdříve ta s názvem Až pomašírujem. S malou českou dechovkou zpívá Pavel Beneš. Druhá zazní v rytmu valčíku. Koupím já si koně vraný. Zpívají a hrají babouci.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Chýnovská jeskyně nedaleko Tábora letos slaví hned dvojí výročí. 150 let od objevení a 145 let od zpřístupnění. A právě s touhletou jeskyní spojil svůj život i rodák z Pacova, inženýr Karel Drbal. Jako student do jeskyně vkročil a už tam uvízl. A tu svou chýnovskou jeskyni zná doslova nazpaměť. Přesvědčte se spolu se Světlanou Lavičkovou.
2: Na Chýnovskou jeskyni jsem se dostal poprvé někdy asi přibližně přesně v roce 1977 v červnu. Já jsem tenkrát studoval na vysoké škole zemědělské a vedl jsem takovou partu mladých ochránců přírody a abych jim naplnil program, tak půjám, hele kluci, budeme jezdit po rezervacích, které jsou tady v okolí a zapích jsem do mapy kružítko a nejblíž byla Chýnovská jeskyně, tak půjám, pojedeme na Chýnovskou jeskyni. Tenkrát jsem říkal, no tak pojedeme tam na jeden den, prolezeme to, zdokumentujeme, natočíme film na kameru, nafotíme a příští týden pojedeme na další rezervaci. Nakonec to dopadlo tak, že jsme na ten jeden den přijeli na tu Chýnovskou jeskyni, vlezli jsme do ní, něco jsme vyfotili, něco jsme natočili na kameru. No a trochu se to protáhlo a protáhlo se to z toho roku 1977 až do roku 2007. To je 30 let? Mě tak napadá teď. To je skvělý. Já jsem se poprvé k jeskyním dostal ještě daleko dřív, protože když jsem nastoupil na střední zemědělskou školu do Humpolce, tak tam jsme měli takového skvělého pana profesora Hraběte a on pro ty své študáky dělal v létě takzvané expedice a vždycky vzal takovou tu partu těch lidí, kteří k něčemu byli, nebo kteří spíš jako byli pro tu přírodu a vyrazil s nima na Slovensko. Já jsem byl tenkrát na expedici, která jela do pohoří Velká Fatra, tenkrát to ještě nebyla chráněná krajinná oblast, to bylo takový volný a postavili jsme tábor v Geďerské dolině a tam všude kolem byly vápence a já jsem tenkrát vlastně viděl vápence v takových masách poprvé v životě. A on povídá, jeden den a půjdeme do jeskyní. A vzal mapu a lezli jsme do jakési nezpřístupněné jeskyně, že to bylo pod takovou skalní stěnou, měli jsme takový ty přilby pravěký a baterky a odhrabali jsme vrstvu lupení a tam byla díra, my jsme se do té díry pobřeže nasoukali a pak, když jsme rozsvítili ty baterky, tak jsme najednou viděli velikánský dom a spousty krápníků, já jsem tam byl tenkrát jako u vytržení, ale vůbec mě tenkrát nenapadlo, že by jeskyně se někdy mohly stát mým osudem a takovou tou životní cestou. Tak to bylo moje první setkání s jeskyněma. Po 5 letech jsem se dostal sem na Chýnov a tady se to vlastně všechno odstartovalo. Já jsem patriot a tahle jeskyně byla taková trochu zapomenutá. Zapomenutá turistama, zapomenutá úřadama a zapomenutá vlastně vším. Já jsem si řekl, že by bylo dobré ty jeskyně jako věnovat trošku víc toho výzkumu, trochu víc o ní vědět a trošku i těm návštěvníkům zpropagovat. Když jsem skončil vysokou školu, tak jsem odešel na rok na vojnu. Na vojnu mi přišel dopis tenkrát z okresního národního výboru v Táboře, jestli nechci dělat správce jeskyně. No, tak já jsem zajásal a hned po vojně jsem vyrazil na ten úřad a tam mi ten inspektor předal dva klíče a povídá, tady máš dva klíče od jeskyně a co si tam uděláš, to tam budeš mít. Přijel jsem na Chýnovskou jeskyni a ty dva klíče jsem zahodil, protože jeden byl od pokladny, druhý od jeskyně, oba dva zámky uražený, skla v boudě vymlácený, no prostě jeskyně otevřená, katastrofa, takže se mi chtělo brečet. První, co jsem udělal, tak jsem koupil dva nový zámky a zasklil okno, jo. A tím to vlastně všechno začalo.

0: jeskyně nebo vzhůru dolů?
1: Do jeskyně, tam bude tma a vlhko.
0: A 8 stupňů?
1: 8 stupňů, možná. Jeskyně byla objevena v roce 1863, ale v roce 1868, tedy za 5 let po objevu, už byla zpřístupněna veřejnosti. Takže Chýnovská jeskyně patří mezi první zpřístupněné jeskyně veřejnosti v Evropě. My teď vstoupíme do jeskyně, čekají nás nádherné mosty a nově odkryté propasti, které jsme odkryli v loňském roce.
0: Po těchto strmých schodech se dostaneme k místu, kde byl ten zámek, od kterého byl ten jeden z klíčů, které jste dostal.
1: Přímo takhle zhruba asi těch, já nevím, 5-6 metrů pod námi je mříž. A ta mříž, ta byla zamčená na zámek a tam byl jeden z těch klíčů, ano. A dneska je tady opravdu pěkný, pevný zámek.
0: Už jsem u té mříže.
1: Tak tohle to je původní mříž ještě po panu Rottbauerovi, který byl tenkrát majitelem jeskyně. Od Rottbauerů se o tuhle jeskyni staral až do roku 1962 a postupně ji zpřístupňovali a i zkoumali, takže to je původní mříž ještě po něm, je teda pěkně skorodovaná a čekají taky restaurování.
0: Vy jste kolem této mříže poprvé prošel před 30 lety.
1: Přesně tak. Můj příběh má pokračování a spousty odboček, ale třeba teď zrovna jdeme po schodech, jo. Ty kamenné schody vypadají, jako kdyby tady byly odedávna, jenže ty schody zase tu nejsou až tak dlouho, protože v rámci úprav, kterým se říká management, jsme postupně jeskyně dostávali do původního stavu. Třeba tady z toho vstupu jsme vytahli kolem 50 tun materiálu a díky tomu jsme objevili prostory, které jsme zpřístupnili pro veřejnost. Jo? Materiál, který sem nepatří, ten jsme teda vytěžili ven, ale zase říkám, drželi jsme to a hráli jsme si na kameníky a poskládali jsme kamenné schody.
0: Říkáte, hráli jsme si na kameníky, ale vy jste tady byl šéf, tak vy jste občas přijel zkontrolovat, jak ti kameníci eventuálně za pomoci permoníku pracují, pak jste si otřepal ruce a zase šel pryč.
1: No, já mám jako šéf jeskyně jednu obrovskou výhodu, protože já jsem začínal skutečně od píky. Já když jsem sem přišel, tak jsem začínal jako průvodce, jako udržbář, jako správce jeskyně. Hrál jsem si na projektanta v uvozovkách, na architekta. Říkal jsem si, jak ty první úpravy jeskyně v tím roce 86 budou vypadat. Já jsem vlastně prošel všemi řemesly a funkcemi, které tady jenom můžou být. Dneska teda šéfuju a jsem rád za to, že tady mám vynikající partu spolupracovníků, kterým člověk nemusí říkat vůbec, co mají teď udělat a co mají udělat potom, ale oni jedou po svý vlastní ose a myslím si, že to je naprosto ideální pracoviště a já jsem tady spokojená, já se tu ani necítím, jako že chodím do zaměstnání.

0: Jeskyně je to krásná, ale kde máme krápníky?
1: Krápníky sežrali skřítkové. Ale teď vážně. Naše jeskyně, už ti to říkám, naše jeskyně. Naše jeskyně Chýnovská nejenom, že patří mezi nejstarší zpřístupněné jeskyně v Evropě, ale má spoustu i dalších takových nej. A jedno z nich je to, že je vytvořena v hrubě krystalických vápencích, česky řečeno v mramorech. Ty mramory jsou nádherně barevný, od bílé přes žlutou, oranžovou, růžovou, zelenou, modrou až po černou. Kromě toho mají ještě takovou jednu vlastnost, špatně se rozpouští vodou. Takže v naší jeskyni chybí krápníková výzdoba. Hlavní nádhera té jeskyně spočívá v těch bizarních tvarech a v té barevnosti. Taky někdy v těch 70. letech 19. století se jí neříkalo Chýnovská, ale říkalo se jí malovaná jeskyně. A je fakt, že teda já, když jsem sem pak nastoupil, tak jsem si říkal, a kde je to malování všechno? A pak, když jsme začali vyklízet ty hromady líny, která sem nepatřila, a kamení, které zůstalo z toho zpřístupňování, tak pak nakonec jsme vzali tlakovou vodu a začali jsme ty stěny jeskyně mít. Tak se krásně rozářila do všech možných barev a pak, když jsme ji nasvítili, tak to prostě bylo pohádkový. A v první zprávě z roku 1863, kterou napsal pan profesor Krejčí a Frič, tak tam píšou, že stěny jeskyně se třpitily jako padlý sníh a potom umytí se skutečně ty stěny začaly blištět jako padlý sníh.

0: našli jsme čertovy schody. Můžete posoudit, jestli ty schody na vás působí starobile. Ty schody jsme rozebrali a pod nimi tady dole jsme vykutali kopku a zase ty schody jsme poskládali znovu do té původní podoby a tu kopku jsme tam vykopali proto, teď to bude trošku jako ve filmu Návštěvníci, tam jsme instalovali takzvaný centrální mozek jeskyně. Tam je jeden veliký rozvaděč skrytý před zraky návštěvníků.
1: To je kopka zhruba 2x2 metry.
0: A já to tady odevřu.
1: Tady blikají různá světýlka na tom rozvaděči, ale kde jsou permoníci? Jak na takovýhle vpád moderní techniky 21. století reagovali?
0: Oni byli ze začátku naštvaní. To byli naštvaní, protože kdyby nebyli naštvaní, tak by nám při té ražbě toho tunelu nepostavili do cesty písky, neskomplikovali ražbu toho tunelu a pak by nám tam neschodili 20-tunové bloky na výstuže. Ale pak nakonec asi zřejmě uznali, že přece jenom to s tou jeskyní a s tou rekonstrukcí myslíme dobře, tak pak už to šlo.
1: A nedali se ty permoníci nějak ukecat?
0: No, jako oni asi byli trochu naštvaní, protože my jsme s nima nějak neprobírali ten projekt a ani to financování, takže možná, že byli trochu naštvaní, ale teď už nám zase, mi to připadá jdou na roku trochu, no. Ono na ně se musí myslet, jo.
1: Když jste sem v těch 70. letech přišel, urazil ty zámky, pronikl do jeskyně, začala vám ta jeskyně ještě víc přirůstat k srdci, musel jste uzavřít jakýsi pakt o neútočení a přátelství právě s těmi skřítky, o kterých jste teď mluvil?
0: Oni tady jsou. My jim říkáme duchové Skalin a duchové Skulin. A vždycky člověk nějak musí poprosit za odpuštění, že sem do toho leze, do těch jeskyní. A zase, když se nám povede něco odkryt, tak vlastně tyhle duchové a skřítkové uznali za vhodný, že prostě těm lidem ten další kousek ty jeskyně pustěj. A my jsme jim za to vděční a dáváme jim takovou ulitbičku vždycky, aspoň tím, že si na ně vzpomeneme a že si řekneme, aby nás v tím podzemí taky tak trochu chránili, protože ono to k tomu patří.

0: Těch 30 let jste tady prožil a těch 30 let vašeho života šlo současně se 30 lety života jeskyně?
1: Ano i ne. Já jsem si udělal takový krátký životní odbočky, které byly výbornou zkušeností. Ta první životní odbočka byla v roce 1995, kdy mě tehdejší vedení požádalo, jestli bych nešel dělat šéfa Moravského krasu.
0: Tehdejší vedení agentury ochrany přírody a krajiny České republiky?
1: Ano. A já jsem tuhle tu výzvu zkusit si prostě něco velkého jsem přijal s tím, že ale jeden den budu na Chýnově, protože se mi nechtělo ten Chýnov opustit. Takže 4 dny jsem působil v Moravském krasu, 1 den jsem působil tady a takhle to trvalo rok. Jo. Ten Moravský kras, to je kapitola sama pro sebe, protože já jsem tam nastoupil v té době, kdy se dokončovala akorát rekonstrukce těch našich nejznámějších a nejslavnějších punkevních jeskyní, včetně té vodní plavby na lodičkách. Říkám, pro mě to byla úžasná zkušenost, protože být právě při tom, kdy se po mnoha a mnoha letech uvádí takováhle, dá se říct, profláklá jeskyně do provozu, tak to stálo za to a zároveň jsem měl i šanci si připravit půdu, finanční prostředky, nějaký záměry pro další rekonstrukce v Moravském krasu, takže jsem byl i u těch začátků vlastně té rekonstrukce sloupsko-šošovských jeskyní, kde jsme se navymýšleli jako, já nevím, do rozhlasu to slovo asi nepatří, ale hrozný kraviny s kolegou Hebelkou a dalšíma kolegama, který tam v tým Moravském krasu ještě působí. Tak jsme vymysleli takové věci jako úpravy zábradlí do takového starého jakoby secesního stylu, to tam dneska návštěvníci vidí. Odklonili jsme turistickou trasu, překlenuli jsme tam některé propasti, mosty, takže dneska ty návštěvníci chodí úplně jinudy, než chodili před tím rokem 1995 a mohou z mostku koukat dolů do propastí a mám tam takový krásný jeden zážitek, kdy můj kolega, který je ekonom, při jednom kontrolním dní jsme to tam procházeli, takhle ty jesky a tam je taková propast, říká se jí stupňovitá propast. A tam byly takhle konzoly zachované na těch stěnách. To bylo původní osvětlení, který tam ještě dělal profesor Karel Absolon někdy kolem roku 1930, nebo kdy to bylo. Tak ty stavaři říkali, no tak to se uřeže a takový. A ten kolega ekonom furt si ze mě dělal srandu, protože říkal, ty si vymýšlíš takový krávoviny po těch jeskyních. A půjde, no ještě řekni, že tamhle natáhneme tam dráty a dáme tam žárovky. A půjde, ty seš geniální, člověče. A opravdu jsme to udělali. Ty stavaři sehnali původní ještě lampy, které tam byly a je tam kousek toho osvětlení, tak jak to tenkrát měl nasvětlený Karel Absolon. Takže i takovýhle lidi jako můžou přinést docela zajímavý poznatky do těch jeskyní.
0: Proč jste Moravský kras opustil? To vás krápníkové jeskyně tolik netáhly, jako tahle ta barevná? Na první pohled možná skromnější jeskyně, ale na druhý už se o skromnosti hovořit nedá.
1: Já na Chýnov prostě nedám dopustit, jo, ale z toho Moravského krasu jsem odešel zase na další výzvu, protože tehdejší ředitel agentury scháněl svého náměstka, který by měl vlastně pod sebou i zpřístupněný jeskyně v České republice a řadu dalších činností, jako dálkový průzkum země a takovéhle věci. A já jsem to zvažoval jsem to dlouho, pak jsem na to kývnul, takže jsem rok působil na funkci náměstka ředitele agentury ochrany přírody a krajiny. Do té doby, než lidově řečeno, jsem si rozbil hubu v autě. Pak jsem asi rok marodil a pak jsem se vrátil zpátky na Chýnov v absolutním klidu a pohodě působit zase tam, kde mi to prostě nejvíce dělo. Je fakt, že v současné době, když máme novou organizaci správu jeskyní České republiky, tak jsem skončil zase na funkci náměstka, ale skončil jsem na funkci takzvaného odborného náměstka a v mý pracovní náplně jsou zase jenom jeskyně a jsou to všechny zpřístupněné jeskyně v České republice. A navíc díky benevolenci mého ředitele mám sídlo na Chýnově. V dnešní době komunikačních prostředků mi to vlastně nedělá žádné zásadní problémy, takže na správě jeskyní v Průhonicích trávím jenom část toho týdne a zbytek, protože kancelář a všechno mám zařízen tady na Chýnově, takže mně osobně to nedělá problémy tu odbornou činnost si řídit tady z Chýnova.

0: Stane se, že třeba někdy sem jdete do jeskyně jen tak se podívat, prostě proto, že sem chcete přijít a v té jeskyni třeba úplně sám se chvilku zamyslet?
1: Už to dlouho nebylo. Ale já doufám, že ten čas, kdy se člověk zase takhle vrátí do jeskyně a sedne si a tady chvilku mentoruje, takže se vrátí. A to jsem měl právě v tím Moravském krasu, protože v těch Sloupsko-Šušovských jeskyních, vlastně v těch mých druhých nejzamilovanějších jeskyních, tak tam vždycky po práci na večer jsem si dojel na ty Sloupské jeskyně, vzal jsem si klíče a šel jsem do Eliščiny jeskyně, což je takový ten velký dom. Tam jsem si naplní pecky pustil muziku, kterou tam pouštíme návštěvníkům. A seděl jsem tam na tím svahu třeba hodinu a pořád dokola jsem si pouštěl to dobití ráje. Až pak mě to teda nepřestalo bavit, ale tak nějak jsem si vnitřně vyřešil, co jsem chtěl. Vrátil jsem klíče a jel jsem si lehnout na ubytovnu.

0: Při prohlídce chýnavské jeskyně by člověk potřeboval dva páry očí, kterými by se díval nad sebe, protože tam jsou překrásné útvary, které vznikly vymíláním vodou, ale také pod nohy, aby někde náhodou neupadla, pak ten pád by byl rychlý a bolestivý.
1: Častokrát se mě tady lidi ptají, jako kolik jsme tu měli úrazů na těch schodištích, a já musím říct, že jak ten každý schod je jiný, jinak vysoký a jinak široký, tak lidi si lidově řečeno dávají majzla. To už opravdu musí být, kdy někdo si opravdu nedává pozor, ale nezaznamenali jsme, že by tady byly nějaký závažný úrazy. Stalo se mi jednou, ale to bylo těsně po tím, co jsem sem nastoupil, že se ve mně vlastně málem krve nedořezalo, protože tamhle v té chodbě, jak tam byly po stranách vyrovnaný kamenný zítky. Děti na to vlezly a ta zítka se sesunula a zůstala pod tím jedna malá holčička. A já, když jsem tam přiběh, tak ona křičela, jak jenom křičí, je to dobrý. Tak jsem z ní sundával ty kamenný bloky. Ty kameny se nad ní zaklínily a vytvořil takovou střížku, takže holka s výjimkou odřenil kolena a šoku neměla vůbec nic. Hned na to jsem zavřel jeskyni, zavolal jsem báňský úřad, udělali jsme tady první opatření a tím vlastně začaly ty managementy, kdy ty nebezpečné suché zítky, které tady byly po jeskyni, jsem začal likvidovat a dneska už tady vlastně nevidíte vůbec žádnou.
0: Občas člověk musí uhnout hlavou.
1: Ale ta chodba byla celá prokopaná. Tady byly jenom úzký průlezy, kde by se dalo líst jenom tak po břiše.
0: To nebudeme muset.
1: No, radši ne, i když teda jako ono, zalíst si někdy po břiše, ale dostat se do svýsněných prostor, tak to člověka docela prověří. Tamhle třeba, tam je taková jedna uzonká chodbička, kterou jsem prolezl jednou, jedenkrát v životě, ale to bylo opravdu před těma 30 lety, kdy jsem byl ještě hubenější. Jsem se nasoukal do takového malinkatého otvoru kanálku a prolejzali jsme, neviděli jsme kam. A teď si jenom představte, že vás obklopuje skála. Nevíte, kam lezete. Víte jenom, že cesta zpátky bude hodně špatná. A teď vás ta skála svírá, takže dáte ruce takhle nahoru před sebe, tím se zúží prostor toho hrudníku, že jo? Teď se chcete nadechnout, ono to nejde, protože ta skála už vás svírá. Teď kousíček po kousku lezete. A najednou uvidíte světýlko, takže jste vlastně v horním patře, jenže před váma je taková zákruta. To tělo je tak blbě udělané, že se tam sice nasoukáte, přes břicho se dopředu ohnete, ale co s těma kolenama, ty by se měly vyhýbat taky dozadu. Tak se tam pak člověk musí zase složitě otáčet a zase těma kolenama se přitáhnout zpátky a mám na to opravdu blbý vzpomínky a nerad bych se tam dostal znovu.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru soli

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: začíná rozhlasová četba na pokračování.
1: Miguel de Cervantes Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
2: Jestliže se snad někdo domnívá, že cokoliv na tomto světě potrvá beze změny, pak upíná svoji mysl k věcem nemožným. Spíše se dá říci, že se všechno pohybuje jakoby v kruhu. Nedávno bylo léto a už je to zase jaro. Nastane čas letní, pak přijde podzim a po zimě začas nový podzimek. Takže se čas a roční doby točí a točí. Jenom to lidské žití spěje k svému konci rychleji než šíp a nemá naděje, že se obnoví. A stejně tak se zřítilo, v rumy padlo, v niveč přišlo a jako stín se rozplynulo Sančovo slavné vladaření.
3: Po 7 dnech jeho panování nastala noc a pan vladař ležel v posteli uondán a přesycen, ne však chlebem a vínem, ale vynášením rozsudků, vyhlašováním nových řádů a ustanovení. A když už se mu víčka zavírala ospalostí, ačkoliv ho hlad trápil, nočním tichem zaznělo k němu najednou velké vyzvánění a takový křik, jako by se celý ostrov propadal. Vstal tedy, obul si trepky a neoblékaje si už ani župan nebo něco podobného, vyšel na práh svého pokoje právě v okamžiku, kdy se z blízkých chodeb vyřítilo přes 20 mužů s hořícími pochodněmi a vytasenými meči v rukou. A jen ho spatřili, křičeli jeden přes druhého a splna hrdla.
4: Do zbraně, pane vladaři, do zbraně!
5: Moje nepřátel zaplavili ostrov a je po nás veta. Nezachráníte-li nás svou udatností a válečným uměním?
4: Hned se ozbrojte, velkomožný pane.
6: Já, že se mám ozbrojit? Což pak vůbec vím, co je pořádná zbroj? A jak se brání ostrovy? Tohle bychom měli přenechat mému pánu a veliteli Donu Quixotovi, který by se v tom cítil jako ryba ve vodě a zjednal by pořádek obratem ruky.
5: Tady vám přinášíme zbraně útočné i obrané. Tak jen skučí do toho.
3: A chopili se i hned dvou velkých pavés a nedovolili Sančovi už ani, aby se trochu oblékl, ačkoliv byl jen v košili. Přiložili mu jeden štít na záda a druhý na prsa a nakonec mu to všechno přivázali provazy k tělu tak pevně, že byl jako zazděn nebo deskami obit. Vstrčili mu do ruky kopii, o které se hned opřel, aby se udržel na nohou. A když ho takto vystrojili, vyzvali ho, aby je vedl do boje a dodával jim síly a odvahy.
6: Jak vás mám vést? Což pak nevidíte, že mé tělo vězí mezi dvěma deskami a že nemohu ani ohnout kolena? No, teď mě můžete jen vzít do náručí a postavit mě do nějaké postranní branky. A nebo mě tam třeba položit napříč a já ji budu hájit vlastním tělem.
4: Mějte sebou, aby nebylo pozdě, nepřátelé se hrnou jako velká voda.

0: Na tyto domluvy zkusil tedy chudák Sancho alespoň vykročit, ale místo toho se svalil na zem a zůstal ležet jako želva nebo jako půlka vepře, když na ní dají o zabíjačce druhé necky. Ale té chase šprýmující se ho nezželelo, ba právě naopak. Křičeli opět jako diví a běhali přitom rychle, někteří o ten jeho krunýř klopítli, jiní padali a jeden si na něho dokonce vyskočil a hezky dlouho na něm stál a velel vojsku. Pošlapaný Sancho to všechno trpělivě snášel a říkal si v duchu.
1: Kdyby tak pán Buda a tomu ostrovu bylo odzvoněno a já už byl mrtev nebo konečně vysvobozen z toho velikého soužení.
0: Vyslyšela nebesa jeho přání a když se toho nejméně nadál, zaznělo náhle odevšad.
2: Zvítězili jsme!
3: Naši nepřátelé jsou poraženi a prchají v zmatku.
4: Milosti, vstaňte a radujte se s námi.

0: Pomohli mu vstát, přinesli mu trochu vína a rozvázali mu pavézy. Sedl si stěžka na postel a omdlel z toho strachu, leknutí a dlouhého trápení. Když se zakrátko vzpamatoval, neřekl už ani slůvka a začal se oblékat. I upírali na něho všichni zrak a čekali, co z toho oblékání vzejde. Když se ustrojil, zamířil Sancho ke stáji a všichni přítomní ho následovali. Tam osedlal svého osla a jakmile byl s tím sedláním hotov, těžce a s převelikou námahou naše diváka vsedl a řekl:
1: Uhněte mi prosím z cesty, milí páni, a dopřejte mi, abych odjel a znova užíval zlaté svobody. Nepřišel jsem na svět proto, abych byl vladařem, ani abych hájil ostrovy a města před nepřáteli. Lépe dovedu orat a okopávat a révu přiřezávat a její větvičky probírat, nežli vydávat zákony a bránit panství. Každý, ať se drží řemesla, pro které se zrodil. Raději se dosyta najím česnečky, než abych měl neustále za zády nějakého bezcitného lékaře, který by mě umořil hlady. Zůstávejte tu s Bohem a vyříďte panu vévodovi, že mám zrovna tolik, jako když jsem nahý na svět přišel.
0: Nikdo už proti tomu nic nenamítal. I ustoupili mu z cesty a když je konečně opustil, nemohli se věru vynadivit jeho výrokům a jeho v skutku ráznému a opravdu moudrému rozhodnutí. Vévoda a vévodkyně si nedělali výčitky svědomí pro ten žert, který si stropili ze Sancha Panci, udělivši mu to prapodivné vladařství. Téhož dne se ostatně vrátil i jejich majordom, vyprávěl jim co nejpodrobněji o každém slově a pohybu vladaře Sancha, takže se tím vévodští manželé velice pobavili.
2: I rytířské klání, ve kterém se měl Don Quixote utkat se svůdcem dcery Doni Rodriguezové, bylo jen smluvené představení pro pobavení vévody a jeho hostí. Don Quixote to ovšem nevěděl, ale přesto usoudil, že je na čase, aby zanechal toho zahálení, kterému se odával na dvoře vévodském. Domníval se, že ho všude převelice postrádají, když si teď stále jen hoví, odloučen od světa, uprostřed zábav a radovánek. I požádal jednoho dne své hostitele, aby mohl s jejich laskavým svolením odjet. Udělili mu je sice, dávali však na jeho velkou lítost nad tím, že je tak brzo opouští.
3: Pán Bůh vás doprovázejí na vaší rytířské pouti, aby se vám všechno dařilo a my, abychom dostávali samé dobré zprávy o vašich rekovných činech.
0: Don Quixote se hlubokou úklonou rozloučil se zámeckými pány a se všemi přítomnými, trhl uzdou a následován Sančem, který seděl na oslíkovi, vyjel ze zámecké brány.
2: Kapitola 60. O tom, co se přihodilo Donu Quixotovi, když se ubíral do Barcelony.
0: Uplynul potom skoro týden a nepřihodilo se nic, co by stálo za zaznamenání. Ale na sklonku dne 6., když se odchýlili od silnice, překvapila je noc pod košatými duby. Pán i sluha se sedli, uvelebili se u paty těch stromů a Sancho, který se onoho dne dobře nasvačil, překročil bez meškání práh hlubokého spánku. Ale Don Quixote, kterého nutila bdít jeho živá obraznost a tak trochu i hlad, nemohl oka zamhouřit. Hned se mu zdálo, že je v jeskyni Montesínově, v zápěti zas viděl v selku proměněnou Dulcineu a zčista jasna zazněla mu opět v uších slova čaroděje Merlína, jaké podmínky je třeba splnit a jakou oběť přinést má-li být Dulcinea vysvobozena ze zakletí. Málem by si byl zoufal nad nedbalostí a nedostatkem křesťanského milosrdenství, jež projevil jeho zbrojnož Sancho, který si zatím vytěl jen 5 ran, což je zajisté číslo nepatrné, ba směšné, když jich ještě tolik zbývá do skutečného počtu. A to Dona Kichota skormoutilo a zároveň rozhořčilo, že se jal i hned uvažovat takto.
4: Jestliže Alexandr Veliký rozťal gordický uzel, ska rozvázat nebo roztít, to jedno a totéž, a přece se stal neomezeným pánem Asie. Mohlo by to nyní dopadnout zrovna tak s vysvobozením mé Dulcinei ze zakletí. Kdybych nedbal ničeho a zmrskal Sancha proti jeho vůli, když je totiž hlavní podmínkou zdaru to, aby Sancho dostal 3000 a ještě něco ran? Proč si mám dělat těžkou hlavu z toho, dá-li si je sám? Nebo mu je dá někdo jiný?
0: A jakmile ho to napadlo, chopil se i hned otěží Rosinantových, přistoupil k Sanchovi a začal mu rozepínat přesky. Sotva, že se však k němu přitočila, dotkl se ho, probral se milý zbrojnož mžiknutím oka a zvolal:
1: Co se to děje? Kdo na mě sahá? Kdo mě rozpíná?
4: To jsem já. A přicházím napravit tvoje chyby a ulevit svému soužení. Přicházím tě, Sancho, zmrskat a sejmout z tvých beder alespoň část dluhu, který si na sebe vzal. Dulcinea chřadne. Já touhou umírám. A ty si žiješ jako by nic. Uvolni tedy dobrovolně opasek, neboť jsem pevně rozhodnut dát ti zde v této samotě alespoň 2000 ran.
1: To asi sotva, nechte mě, milost pane, na pokoji. Rány, ke kterým jsem se zavázal, mají být dobrovolné, nikoliv z donucení. A nemám právě vůbec chuť, abych se vám tu mrskal. Spokojte se s tím, milostí, že vám tu dávám své slovo, že se budu ohánět nějakou plácačkou, až se mi zachce.
4: Na tvoji slušnost neradno spoléhat, Sancho, neboť jsi člověk tvrdého srdce a přitom choulostivý jako zhedvábí.
0: A když tohle říkal, pokoušel se mu zároveň vší silou rozepnout pásek. Sanchovi to nedalo, vyskočil, vrhl se na svého pána, chytil se s ním do křížku, podrazil mu z nadání nohy a když ležel jeho pán na zemi, jak široký, tak dlouhý, přitiskl mu ještě k hrudi pravé koleno a sevřel mu rukama obě ruce tak, že se nemohl vůbec hnout a sotva dýchal.
4: Jakže zrádče! Tak to ty se chováš k svému pánu a veliteli?
1: Hájím údy, jež jsem jediným pánem. Když mi vaše milost pěkně slíbí, že na mě ani nesáhne, bude hned milost pán volný jako pták.
0: Don Quixote mu to tedy slíbil a odpřísáhl při životě té, která všem jeho myšlenkám vládla, že se nedotkne ani chloupku na jeho šatě a že ponechá všechno na jeho vůli. Sancho vstal a vzdálil se z toho místa pěkných pár kroků a právě když si chtěl lehnout pod jiný strom, ucítil, že se někdo dotýká jeho hlavy. Zvedl ruce a dotkl se nohou člověka obutého. Zachvěl se hrůzou, přiskočil k druhému stromu, ale dopadlo to zrovna tak. Don Quixote přiběhl, zeptal se ho, co se mu stalo a čeho se tak bojí a Sancho mu odpověděl, že na všech stromech kolem dokola jsou jen samé lidské nohy.
4: Jen se ničeho nebojí, Sancho. Neboť to, co nevidíš a nač si před chvílí sáhl, jsou dozajista nohy a údy lotrů a loupežníků oběšených na stromech. Z toho soudím, že nejsme daleko od Barcelony.
0: A co pověděl, byla svatá pravda. Zatím se úplně rozednilo a jestliže jim nahnali strachu ti mrtví, neméně poklesli na duchu nyní při pohledu na 40 živých loupežníků, kteří je z nenadání obstoupili. Přikázali jim v řeči katalánské, aby se ani nehnuli, dokud nepřijde jejich vůdce. Don Quixote byl v tu chvíli opěšalý, jeho kuň bez uzdy, kopí opřeno o strom, i skřížil tedy ruce na prsou a sklonil hlavu. Loupežníci zatím prohledávali šediváka a nenechali zhola nic ani ve velkém tlumoku, ani ve vaku, a byli by dokonce našli i to, co by si kdo schoval pod kůži, kdyby se nebyl objevil jejich vůdce. Vypadal asi tak na 35 let, byl to zavalitý muž dosti vysoké postavy a jeho oči hleděly vážně ze snědého obličeje. Podivil se, když spatřil kopí opřené o strom, na zemi kulatý štít a hlavně Dona Quixota v brnění, jeho smutnou a zarmoucenou tvář, sestru žalu nejhlubšího.
5: Milý brachu, nebuďte tak smutný. neboť jste nepadl v ruce krutého Osirise vládce Sicilského, ale do rukou Roka Ginarda, které jsou spíše milosrdné než kruté.
4: Všechen smutek o statečný Roku na mne nedoléhá, protože jsem upadl do tvé moci. Ale trápím se, protože mě pro moji velkou neopatrnost překvapili tvoji vojáci s koněm neosedlaným, ačkoliv jsem povinen podle řádu potulného rytířstva žít stále ve střehu a být sám sobě stráží. Věc, že kdyby mě zastihli v sedle a s kopím v ruce, nebyli by mě tak lehce zajali. Neboť jsem Don Quixote de la Mancha, jehož rekovné činy zná celý svět.
0: Roque Ginard hned poznal, že skutečnou chorobou Dona Quixota je spíše bláznovství než šílená odvaha. Tu a tam už o něm slyšel vyprávět a těšilo ho nesmírně, že se s ním setkal.
5: Chrabrý rytíři, zapomeňte už na svůj hněv a nedomnívejte se, že se od vás zcela odvrátilo štěstí, když musíte nyní prodlévat i mezi námi. Snad se po všem tom klopítání záhy obrátí k lepšímu křivolaké cesty osudu. Neboť nebe leckdy způsobem prapodivným pozvedá z prachu ty, kdož upadli, a bohatstvím zahrne chudáky.
0: Pak Roque rozkázal, aby Sancho dostal zpět všechny cenné věci, které našli jeho lidé na šediváku, a zeptal se Sancha, zda je to v pořádku. Sancho odpověděl, že ano, ale chybějí prý mu 3 čepce, které by ani za 3 města nevyměnil.
6: Co to motáš? Ty čepce mám já, ale nedal bych za ně ani 3 reály.
0: Roque Ginard rozkázal onomu muži, aby vrátil i to poslední. Potom se loupežníci postavili na jeho povel do řady a jeden po druhém museli přinášet a nahromadu klást rozličné šatstvo, klenoty, peníze a vůbec všechno, co jim padlo do rukou od posledního dělení. Roque odhadl jen tak od oka a přepočítal na peníze, co se rozdělit nedalo, a pamatoval potom rovným dílem na každého člena své roty s takovou přesností a rozvahou, že učinil zadost spravedlnosti každému stejně měřící a neodchýlil se od ní ani o vlásek. Když to vykonal a všichni si přišli na své a byli spokojeni, řekl Roque Donu Quixotovi.
5: Zajisté se zdá panu Donu Quixotovi, že náš způsob života je věru neobvyklý. Vyvolil jsem si jej, neboť mě k němu co si hnalo, totiž touha po pomstě, která dovede rozbouřit i srdce nejklidnější. Byl jsem povahou spíše člověk soucitný a dobromyslný, ale touha pomstit se krutě za urážku, kterou mi vmetli v tvář, mě změnila. A od té chvíle je veta po dobrých sklonech. I zůstávám nyní u tohoto prapodivného stavu, ačkoliv dobře znám pravou cestu. A jako je hřích bratrem hříchu, pomsta stíhala pomstu, takže jsem se nemstil nakonec jenom sám za sebe, ale kolikrát i za lidi druhé.
0: Don Quixote se v skutku podivil, když slyšel, jak opravdově a rozumně Roque hovoří, neboť si vždycky myslíval, že ti, kdož se dali na podobné řemeslo a loupí a zabíjejí a přepadají pocestné, nemohou zajisté mít ve svém středu muže, který vidí věcem k jádru.
2: Kapitola 61. vypráví o tom, co se přihodilo Donu Quixotovi při vjezdu do Barcelony, a též o jiných věcech, které jsou spíše pravdivé než moudré.
0: 3 dny a 3 noci pobyl si Don Quixote s Roquem, ale i kdyby byl prodlel po jeho boku 300 let, ještě by se nebyl mohl dost vynadívat a vynadivit jeho způsobu života. Cestami zapomenutými, po stezkách a chodníčcích zarostlých, pustili se posléze Roque, Don Quixote a Sancho se 6 ozbrojenými muži k Barceloně. Přijeli na mořský břeh u města v noci před svatým Janem. Roque objal na rozloučenou Dona Quixota a Sanča, kterému dal před odjezdem 10 skudů, potom si ještě naslibovali hory doly a vůdce loupežníků pobídl koně ostruhou. Don Quixote a Sancho se rozhlíželi kolem dokola, spatřili moře, které dosud nikdy neviděli, a zdálo se jim, že je rozsáhlé a široširé mnohem a mnohem větší než Ruidéři na jezera v Manči. Moře plné života, veselící se země, jasný vzduch, jako by zažehovali a náhlou radostí rozjařovali srdce lidská.

0: A v tom jezdci ve skvostném šatě přicválali s velkým křikem a jásotem a jeden z nich obrátil se na Dona Kichota a zvolal.
1: Vítej do našeho města, o zrcadlo, majáku, hvězdo a hlavo všeho potulného rytířstva. Budiš vítán, chrabrý Done Quixote de la Mancha. Pojďte prosím s námi, milostivý pane. Všichni jsme dobrými přáteli Roka Guinarda a vašimi služebníky.
2: Vaše úslužnost, pane rytíři, je dozajista dcerou či velmi blízkou příbuznou té velké pozornosti, s jakou se ke mně choval slovutný Roke. Zaveďte mě kamkoliv se vám zachce a vaše vůle bude od této chvíle mou vůlí, zejména budete-li chtít, abych vám něčím posloužil.
0: Hostitel Dona Kichota se jmenoval Don Antonio Morano a byl to zámožný a bystrý rytíř, velký milovník příjemného pobavení. Když k němu nyní zavítal Don Kichote, snažil se tedy všemožně dosíci toho, aby mohl stavět na odiv jeho bláznovství. Nechtěje se ho ovšem přitom nijak dotknout. Nejdřív poručil služebníkům, aby vysvlékli Dona Kichota z těžkého brnění a potom ho zavedli jen v tom přiléhavém oděvu z kamzičiny na balkon obrácený k jedné z nejživějších městských ulic a ukázal jej obyvatelstvu, hlavně chlapcům, kteří na něj vykulovali oči jako na nějakou prapodivnou opici. Téhož dne k večeru vzali Dona Kichota na projížďku po Barceloně, také beze zbroje, v městském šatě, ale v tak těžkém plášti z červeného sukna, že by v něm v téhle roční době rychle roztál i kus ledu. Sluhům nařídili, aby zatím nějak zabavili Sancha a nepustili ho z domu ani na krok. Don Quixote nejel na Rosinantovi, ale na statném meskovi, který byl našňořen jako někam na veselku. Donu Quixotovi přehodili tedy onen plášť a přišili mu na něj, aniž si toho všiml, na záda kus pergamenu, na kterém bylo napsáno velkými písmeny: tohle je Don Quixote de la Mancha. Jakmile vyjeli, upoutal ten nápis pozornost všech, kdož se na ulicích na ně dívali, a protože zároveň nahlas četli tohle je Don Quixote de la Mancha, divil se náš milý rytíř převelice, že každý v městě Barceloně hned ví, kdo je a jak se jmenuje. I obrátil se k Donu Antoniovi, který mu jel po boku a řekl mu:
2: velkou privilej v sobě chová potulné rytířství, když jest ten, který se mu oddal, brzy znám a slávou zahrnován kdekoliv na světě. Jen si prosím všimněte, milostivý pane Antonio, že mě tu ve městě zná kde který hoch.
3: To je svatá pravda, pane Done Quixote. Neboť jako nelze oheň ukrýt a utajit, není možno natrvalo zastřít ctnost. A ta, kterou člověka obdařuje rytířská služba se zbraní v ruce, září a trůní dozajista nad ctnostmi ostatními.
0: Když se však takto Don Quixote bral dále ulicemi, sklíze je velké úspěchy, přečetl si náhle ten nápis též jistý kastilec, který hned zvolal:
4: čert tě vem, ty vyhlášený Done Quixote de la Mancha! Jak ses dostal, prosím tě, až sem? Jak to, že vůbec žiješ, když by se těch ran, kterými tě tolikrát počastovali, nikdo nedopočítal? Jsi blázen, ale nikomu by to nevadilo, kdyby si snechal to třeštění pěkně pro sebe a zamkl se někam na klíč. Ty však dovedeš nadělat blázny a pomatence i z lidí, kteří se s tebou setkají a něco si s tebou začnou. A kdo si myslí, že lžu? Ať se jen podívá na ty pány, kteří tě doprovázejí.
3: Milý brachu, jděte svou cestou a nedávejte rady tomu, kdo se vás o ně neprosí. Pan Don Quixote je člověk opravdu rozumný a my, kteří ho doprovázíme, nejsme žádní hlupáci. Táhněte ke všem čertům a nepleťte se podruhé do věcí, po kterých vám zhola nic není.
4: Přísám Bůh milosti, máte pravdu.
5: Dávat rady tomu chlapíkovi je zrovna tak chytré, jako chtít holýma rukama oheň uhasit. Ale přece jenom mě rmoutí, že všechna ta soudnost, kterou prý ten střeštěnec jinak projevuje, tak to odtéká strouhou jeho potulného rytířství.
0: Rádce se vzdálil a projížďka pokračovala. Mnozí se při ní pobavili a pokochali nevídanými bláznovskými kousky, ale byli i tací, kteří mínili, že ti posměváčci byli zrovna takoví blázni, jako ti, kterým se posmívali. A měli prý vlastně jen krůček od hlouposti, když si chtěli mermomocí jen tropit šašky z tohoto nebohého pošetilce.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Ochutnej víno ve sklenici vět, o srdce zvonu opři chvilku snění. Čas tě pak naučí, co neučí tě svět. Milovat to, co je, a neželet, co není. Pěkný poslech vám všem, kteří jste si právě teď dolili do sklínky času Textempore, přeje tuzerát František Novotný. Jak bychom mohli zapomenout na čas, kdy v sudech dozrává pravda? Čas vína budíš pochválen, nepiš ve Starém zákoně je psáno, že srdce člověka obveseluje, odvahy dodává a antický básník Ovidius doplňuje, že povzbuzuje ducha, dotěrné starosti se v něm rozplývají, chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti pomíjejí. A jak říká lidová moudrost, ve víně je pravda, poví se to snadně, kdo ji však chceš najít, hledej ji až na dně. Ať už si vyberete jakýkoliv důvod, vždycky to bude správně. Jen zbývá rozhodnout, zda červené nebo bílé.

Jak bychom mohli začít jinde než na Moravě? Stále ještě nevím, zda se mi podaří odjet na svěcení vína k přátelům do Moravské Nové Vsi, ale kdo takové setkání s vínem zažil, potvrdí, že víno lidi zbližuje a že po půl hodině ve sklípku jsou ostatně všichni lidé Moraváci. A tak si vybavuji zápis z deníku Pražáka, který zaznamenal v knížce o víně Vráťa Ebr. Pondělí. Piju s Moraváky ve sklípku. Úterý. Skoro jsem umřel. Středa. Piju s Moraváky ve sklípku. Čtvrtek. Lituju, že jsem neumřel už v úterý.

Dvě lidovky úvodem nepochybně nic nepokazily. Tu první zpíval Jiří Hrzán a tu druhou Hana a Petr Ulrichovi. Jak poznáme ze středověkých textů, které zhudebnil pro pořad žáci, darebáci a kantor Barnabáš Petr Traxler, víno chutnalo už našim prapředkům.

0: Kéž je vína vždycky dosti, tak v tom středověku chvilku zůstaneme. Když otec Vlasti procházel hradem, přistihl zbrojnoše, jak holdují opojnému moku a ptal se, co slavíte? Tvůj svátek, pane. Což pak dnes je Karla?
1: To není, ale je 4.
0: Tak se nedivme, že si s námi schutí ve filmu Noc na Karlštejně, připil podle not Karla Svobody a slov Jiřího Štajdla i pur krabí Jaroslav Marvan a vévoda Valdemar Matuška.
2: Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život

Když jsme zmínili poslední filmovou roli Jaroslava Marvana, je možno připomenout i to, jak seděl jednou se svým principálem Vlastou Buriánem ve vinárně a Vlasta Burián mu povídá: Víš, co bych chtěl Jaroušku jednou ochutnat? To ženetré, už si to někdy pil? To neznám, to bude něco francouzskýho, asi dost vzácnýho, ty jsi to pil? Já taky ne, ale slyšel jsem, jak si o tom zpívali. A potom pili ženetré, ženetré, ženetré, ženetré fili domů. Margot.

0: Kdo pak to jde po silnici, Margo?
1: Kdo pak to jde po silnici, Margo? Šlapou si tu tři chasníci v koši, koši, košili. Šlapou si tu tři chasníci jen tak. Margo češe na vinici v koši, koši, košili. Margo češe na vinici jen tak.
0: Dej nám vína do čepice, Margo.
1: Dej nám vína do čepice, Margo. Dám vám bičem na zadnice v koši, koši, košili. Dám vám bičem na zadnice jen tak. Margo češe na vinici v koši, koši, košili. Margo češe na vinici jen tak.
0: Proč pak stichla tvoje

To byla starofrancouzská poučná a dodejme, že vínu se holdovalo i v renesanci a v tomto případě na rozdíl od varianty Traxlerů, původní renesanční melodie dostala dnešní text a přiznám se, že jsem ho pro Karla Zicha psal moc rád. Petr Vok by z něj měl radost, protože svatební košily vyměnil moudře za roušek červeného.

0: Na rozdíl od Karla Zicha si Petr spálený vínu postěžoval na nepřízeň osudu. Věřme však, že s každou další skleničkou to bude už jen lepší a lepší.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Také písničkář Pavel Lohonka načesal pár hroznů do kytary, aby mohl konstatovat, že jeho dáma je jako víno.

Na závěr tu mám Hradišťan a sonet o modrém Portugalu. Jakožto čestný občan a senátor Vinařské republiky Kravíhora vím, že víno k nám údajně doputovalo už s římskými legiemi. Dokonce snad někde na vinici našli přilbu jednoho z legionářů. Ale ať je to pravda nebo ne, nic to nemění na tom, že víno zalévané potem a vychované poctivým umem vinařů je tu proto, aby nám na světě bylo lépe, jak je psáno i v knížce Buďme. Římský voják svou přilbu sněl. Poklekl mezi vinicemi. Podzim červené rozlíval po moravské sličné vlídné zemi. Pod Kraví horou odložil meč a chutnal dlouze tuhle chvíli. Láska tu z hrozny vedla řeč a dosud jsme jí nedopili. Tak čtěte staré knihy, palte staré dřevo, pijte stará vína a nezapomínejte na staré přátele. A pokud k ním počítáte i Český rozhlas a Textempore, buďte blaženi a za týden, pokud přijdete opět, dolijeme do sklínky času pár melodií. Už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být nablízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné. Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se. Nádech, výdech. A už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné.

0: kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když se na ně po takových letech vzpomínáte.
1: Vůbec jste ji neznala.
0: No. A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: Míčku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval, na nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog, ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cené, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu. Nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano. Já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala. A jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: Gold. Jsem řekla gold,
0: no, ale víte, co gold vlastně je vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Ruta Cinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitér. Celý život byl sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého on taky nějak prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mě řekl, toho bysme nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pod zrak a to jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, je byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů, zrovna když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do příklonce koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho maminky, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, aby nás tady, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď s námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. Uh-huh. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jako s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No... 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste se to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky? Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak. No,
0: to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nimi asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nimi zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. A je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: No, já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím, no. Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat život ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou? Jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě toho hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super, tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel s sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem nešel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to, padí tohle, to jako do noce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda, dvakrát, třikrát, po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase těch všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří. To jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle říkám, viděl, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktor z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli v trojinský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, v trojinský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
0: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i se svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla, a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z 3. poschodí, ten dům někdy třetí poschodí neměl, měl 2 poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, když si dali, už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudru Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano, takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před náma a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočil na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že jí sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za náma, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka tmavozelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijeli, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pan Hlesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití, často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barbaříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

Susanne, leg op mich. Ja, io karton na dvorek, ja taky porcelán. Som modrý mat, cibulka má, tapety parmazán.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíkyka, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování lidem, kteří se věnují kanisterapii. Určitě často přinášejí klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera. A říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou lotkou, takže hodně si už žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího,
1: třetího.
0: Řekněte, ano. Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten bez jí drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to jste na ně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc. potkat. Mějte se hezky, paní Babelčíková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je tak nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jako takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale...
1: sestřička milá, a dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho. A pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: No, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano,
0: naslyšenou.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátný a on říká, jej, da, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát v trnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila?
1: Nevím, nic nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavili, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohou volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířátka a tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířátky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 1:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm na pořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdeme ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka z lidí, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jaký je to mě tato, když rodiče se rozešli, já jsem měl s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někdy pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: Když... To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě rád, já mám syna úpistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima, jo. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumit. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no ale, že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšířil obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste objevoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nevíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, a to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct si závěrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám,
1: hlavně to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, vítáme u radioaparátu všechny řádné koncesionáře Českého rozhlasu, konkrétně i posluchače Českého rozhlasu 2, pro něž připravujeme v Českém rozhlase Brno tento maratonský seriál o českých dějinách. Dnes se vydáme do takového podivného mezidobí mezi defenestrací a exekucí. Tato dvě pochmurně znějící slova, to jsou mezníky českého povstání a my vstupujeme do jeho druhého kola.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, to jsou jména vašich průvodců, k nímž jest záhodno přiřadit knižního inspirátora toulek Petra Horu Ohřejše, jakož i režiséra.
2: To jsem já.
1: Představujeme se celým jménem.
2: Jaromír Ostrý.
1: Tak je to správně. A můžeme se vydat na pochod. Ovšem opatrně, a prosím vás, to platí pro všechny, doby nejsou právě nejklidnější.
4: Bylo jaro roku 1619. Česká povstalecká vláda se držela u moci už 10 měsíců. Praha žila jako v horečce. Přepracovaní direktoři nevěděli, který z prekérních problémů řešit dřív. Nakupilo se jich bezpočet. A oddechový čas, zimní klid zbraní, pomalu končil.
1: Co bude dál? Podpoří odboj Čechů.

0: další kolo zápasu a všechno, žel, nasvědčovalo tomu, že na letní válečnou kampaň bude protivník připraven nejen mnohem lépe než loni, ale také podstatně lépe než Češi.
1: Vyjednavači direktoria během zimy 1618 až 1619 sjezdili sice půlku Evropy, ale vraceli se buď s prázdnou, anebo s planými ujištěními o sympatiích a solidaritě. Pomoc pro svou věc získali vlastně jenom ve Falci a Savojsku. Jak falský kurfiřt, tak savojský vévoda neinvestovali prostředky z nějakého idealismu. Český zápas za náboženskou svobodu byl pro ně spíš krycím heslem než vznešeným motivem. Platilo to zvlášť o savojském vévodovi, vždyť sám byl katolík. Avšak obě knížata už delší čas šilhala po české koruně. Diplomati Prahy ji také oběma tajně přistrkovali. Zatím v náznacích jako myslitelné řešení závislé právě na výsledku mocenského měření sil, nicméně ta hra měla svou aktuálnost. Nebylo tajemstvím, že starý císař Matyáš je těžce nemocen a dlouho asi panovat nebude. A čekanec trůnu, už dříve přijatý Ferdinand, se pro české stavy stal nežádoucí osobou.
2: Českých emisarů jezdilo po Evropě nemálo.
0: Hlavně se cestovalo k protestantům.
3: Například do revolučního Nizozemí.
0: Jestli putovali k Holanďanům ti nejlepší naši vyjednavači, to nevíme, ale není to vyloučeno, neboť uspěli.
3: Od tamních generálních stavů získali slib pravidelných finančních injekcí ve výši 50 tisíc zlatých dolarů měsíčně.
2: Slib?
3: Slib.
2: Aha, a dostávali je v skutku?
3: Hotové peníze obdrželi...
2: Ano, no tak, to je dobrá zpráva.
3: Nedokončila jsem. Hotové peníze obdrželi pokaždé s mnohaměsíčním zpožděním.
2: Ach tak.
3: Pokud je dostali vůbec.
2: Ano.
3: Příspěvky přicházely nepravidelně a v rozhodující fázi ustaly úplně.
0: Podobně problematickou stala se nizozemská přímá vojenská pomoc.
2: Proč pak?
0: Inu, Frankův pluk o 600 jezdcích měl spíš symbolickou než vojenskou hodnotu.
2: A co Francie, Anglie, Sasko, co státy protestantské unie?
0: Tam naše diplomatická ofenzíva neuspěla buď vůbec, nebo byly její výsledky mizivé.
2: Ale vždyť přece Václav Budovec vypracoval apologii, rozsáhlý spis vysvětlující podrobně podstatu a argumenty českého sporu.
0: No právě.
2: No právě co?
0: No právě, že byl velmi obsáhlý a vysvětlující podrobně.
2: To přece bylo dobře.
0: Pan Zbudova poněkud přecenil duchovní vyspělost evropských politiků a zahrnul je myšlenkovou konstrukcí tak komplikovanou, že ten těžkopádný text sotva kdo vůbec přečetl.
2: A když ano?
0: Tak z něj moc moudrý nebyl.
1: Zdravím tě, vznešený pane, kmotře nejctihodnější.
2: Tento dopis Budovcův Karlu staršímu ze Žerotína je datován 17. dubnem 1619. Začátek jako obvykle sáhodlouhý, několik odstavců raději z ohledu plnosti k posluchačům vypustíme.
1: Nikdo kromě bezbožníka nepopře, že výsledek událostí, zvlášť v tak nepříjemných věcech, závisí od Boha samého a potvrdí, že všichni zbožní a Bohu věrní jsou zavázáni přijmout Bohem připravené prostředky a léky. Kdyby se však Bohu zalíbilo mě zkoušet zde pod křížem jen proto, abych s vůdcem Kristem a dobrým svědomím mohl přináležet k svaté jednotě těch, kterým leží víc na srdci obecné a veřejné dobré církve než soukromé věci, přičemž ona jednota neohrožuje žezla králů, ale ochraňuje a upevňuje, jsem připraven s Boží milostivou pomocí snést cokoliv Bůh dopustí. V odhodlání oslavit ho buď životem, nebo smrtí. Copak je možné použít jiných léků k odstranění všeho zla, než vytvoření unie?
2: Při vší úctě k Václavu Budovcovi z Budova, než se příjemce jeho listu dostal k jádru věci, totiž že bude zapotřebí vytvořit protihabsburský spolek neboli unii, tak většinou čtení vzdal.
3: Učenou rozpravu si mohl dovolit ještě tak se svým moravským přítelem Karlem starším ze Žerotína.
0: Ale u nepoměrně jednodušších adresátů v západní Evropě už nepochodil.
3: Ostatně pro západní

0: Evropu zůstávali Čechy pořád zapomenutým koutem, takovou periferií kontinentu.
1: Ostatně z některých výroků tu či onde zaznívajících jsme za takové považování dodnes.
0: Nedalo se čekat, že by kdekterý státník hodil za hlavu vlastní starosti, aby nadšeně upěl zájem a investoval dokonce prostředky do nepříliš srozumitelného sporu v zemi, od dob husitství známé hlavně svým kverulanstvím.
1: No jo, zase ti Češi.
0: Značná část Evropy se udiveně ptala.
2: O co těm zpropadeným českým rebelům vlastně jde? Rozčilují se, že jim vrchnost vnucuje víru? Copak je tomu ale v zemích protestantských jinak?
1: No, to teda nebylo.
0: Prakticky všude jinde.
2: S výjimkou jednoho jediného státu, a to Českého království.
0: Platilo nám již dobře známé...
3: Cuius regio, eius religio.
1: Ještě jednou to též. Česky?
3: Koho vláda, toho víra.
0: Většina z nás si dozajista vzpomene, že šlo o obecně přijatou zásadu augsburského náboženského míru z poloviny 16. století, která rozdělila Evropu na protestantský sever a katolický jih.
2: Čechům ta doktrína nestačí? Chtějí něco víc? A co vlastně?
0: A co se Habsburků týká?
2: Přejí si Češi jejich vládu nebo ne? Kdo to má poznat? Slovy tvrdí, že ano, svými skutky však říkají, že ne.
1: Z většího odstupu nebyl program stavovské opozice nějak extra srozumitelný.
2: A ono to hrálo opravdu velkou roli v malém ohlasu agitace pro povstání.
3: Stavovský odboj nebyl záležitostí národní. A to ani v dnešním, ani v tehdejším slova smyslu. Proti Habsburkům vystoupila elita, úzká společenská vrstva, nekatolická feudální špička. Účasti širokých lidových vrstev páni sami včas zabránili.
1: Ale česká chasa, jak jsme si jí zvykli už podle tehdejšího termínu říkat, ta byla na bojištích té doby přítomna.
2: No, jenomže pouze z povinnosti, ba dokonce z donucení.
0: Páni totiž stavěli své poddané do jednotek zemské hotovosti, kterým měli podle regulí velet. Praxe však byla taková, že se nechávali zastupovat a zůstávali doma.
1: Řečeno na rovinu.
0: Chudáci nastavovali krky.
2: Zatímco jejich skromné majetky drancovali žoldnéřské tlupy.
0: Dodejme obou stran.
2: Lid musel v podstatě všecko financovat formou berní, daní a povinných naturálních dávek.
0: Taky se účastnil opevňovacích prací.
2: Ale jinak neměli obyčejní lidé na rebelii ani ten nejmenší zájem.

0: Toho roku 16.19. sjeli se v pondělí po neděli smutné 18. dne měsíce března do měst pražských u velikém množství na sjezd všichni stavové, nedbajíce žádných překážek ani přílišnou zlostí cest, na kterých sněhu místy dobře do pasu napadlo.
1: Sněhová kalamita tedy české pány neodradila.
2: Ba ani neutěšená finanční situace jejich vojsk.
1: Žoldnéřské pluky,
2: které obvykle byly na zimu rozpuštěné, museli zůstat tentokrát pohromadě.
1: Řadu měsíců ovšem nedostávali žolt. Mnozí vojáci na sobě měli roztrhané hadry a svoje zbraně dali do zástavy markitánům výměnou za potraviny.
2: V některých leženích řádili během zimy epidemie.
1: Ty zdecimovaly stavovské vojsko podle soudobých svědectví až na třetinu původního stavu.
3: Jak zabránit takové demoralizaci v hladové armádě?
2: Kde vzít a nekrást?
3: V téhleté velice tíživé atmosféře se sešel březnový zemský sněm.
0: Prve, nežli přistoupili k jednání, jedna osoba rytířská z obce Dobřanský porodu učinil dotázku v plném shromáždění stavů, která k Janu Rudolfovi Trčkovi od nich váženo bude, když on nepříteli zemskému jej veda cestu do království českého ukazoval, jeho všelijak fedroval, i na grunty své kvartírovati nechal a jemu návěští dával. Co vše činil skrze svého regenta, člověka nadmíru povětrného. Té otázky doslýchaje v uši své, týž Jan Rudolf Trčka, velkým hněvem popuzený sa, zuřivou tváří obrátil se k Dobřanskému slovy, že v hrdlo lže, jako nepoctivý, on že tomu, aby byla pravda to, co mluvil, odpírá. Dobřanský, nic se neuleknuv, doložil, že on sám, Trčka, jako nepoctivý mluví a že to všichni poctiví lidé dokáží. K tomu se i hned všichni ozývali, že je to tak a že to dokázat i mohou. K tomu Dobřanský ještě doložil.
1: My nebozí o všechny statky své jsme přišli. Nám nepřítel je vydrancoval i zapáliti dal. Ty z toho všeho příčinou a ty si mu na statky naše ukazoval a jeho si všemi prostředky a provianty i doležení mu je voze fedroval.
0: Kterouž to důdkou Trčka byl v svědomí svém tak předěšen a skormoucen, že nevěděl, jak se říká, kudy kůží svou dýchá a kolik husí doma má.
3: Ve shromáždění českých zástupců, ať už se jim říká zemský sněm nebo třeba parlament, bylo a je kolikrát náramně živo a názor stojí proti názoru, ale že by dnešní poslanci nevěděli, kudy kůží svou dýchají a kolik hus doma mají, to zase ne. To oni mají dobře ošetřeno.
2: Ovšem daleko závažnější než to, kdo s kým kolaboroval, byly zprávy z nepřátelského tábora.
1: Španělský král Filip III. Poskytl svým rakouským příbuzným 300 tisíc dukátů k naverbování 50-tisícové armády.
2: Stavila se především z Valonů ve španělském Nizozemí.
3: Což je dnešní Belgie.
2: Ještě sice nemohla zasáhnout do bojů, ale bylo zřejmé, že v nejbližších měsících se převaha Habsburků na frontě projeví.
1: Chmurné vyhlídky mohl zažehnat jenom zázrak, nějaký nečekaný zvrat.
3: A objevil se nějaký takový?
1: No tak, jedna nadmíru důležitá zpráva do Prahy dorazila, a to v době konání sněmu v prvních jarních dnech.
3: Co se v ní říkalo?
1: Že právě zemřel 46. historický panovník na českém trůně.
0: Císař Matyáš, toho jména první, římský císař, uherský a český král, 20. března podle nového kalendáře mezi 8. a 9. hodinou ráno divným řízením božským, ale s nemalou škodou a záhubou království českého ve městě Vídni během života svého v přítomnosti krále Ferdinanda a mnohých poslů křesťanských potentátů a tajných svých radů dokonal v letech věku svého 62 a 15 dnů. Což zběhlo se velmi rychle, neboť toho dne, připravив se do šatu, chtěl z lože svého povstati a ke stolu se posaditi, aby pro posilnění těla mdlého polívky kapounové trochu pojedl. Ale jak z lože vycházel, šlak ho porazil, až netoliko omdlel, ale i v krátké chvíli umřel. špiv však krátce předtím olejem posvěceným naposledy pomazán. Jak skonal, hned všechny věci jeho u přítomnosti krále a dalších pánů byly zapečetěny. Tělo jeho mrtvé pak popoledně radou lékařů otevříno a drahými mastmi vonnými namazáno. Našli v něm srdce, slezinu, játra a ledviny celistvé a zdravé, žaludek však poněkud zašlemovaný, ale plíce porušené, mozek pak téměř do polovice schnilý a zřídlý.
1: Informaci o císařově smrti se čeští stavové dozvěděli během jednání v soudní světnici na Pražském hradě.
2: Příliš se neradovali.
1: Jeden protivník odešel,
2: ale u úmrtního lože už připraven stál jeho bratranec.
0: Proto stavové, zvěděvši o smrti císařské, od předsevzetí svého opatrovat sebe i vlastcovou před násilím i lstmi nepřátelskými neupustili, rozumějíc se tomu výborně, že tou smrtí císařskou zlost protivníků a nenávist tím živěji se rozpálí a tím silněji proti nim plápolati bude.
1: Během několika dnů poslal Ferdinand z Vídně do Prahy 3 listy.
2: Spěšní poslové takřka uštvali koně.
0: Král Ferdinand nemeškal a napsal místodržícím v království českém z Vídně, kterak pán Bůh všemohoucí jest krále velikým zármutkem navštívil a jeho milost římského císaře Matyáše, pana otce a strejce nejmilejšího a pána jejich nejmilostivějšího, včerejšího dne prostředkem smrti z tohoto světa do věčné slávy, jak o tom nepochybuje, povolatě ráčil. Poněvadž úplná zpráva království českého a zemí k němu přivtělených jemu, jakožto králi českému korunovanému přináleží, proto je, kteří za místodržící již zřízeni byli, při této zprávě až do dalšího nařízení zůstavuje. A milostivě jim poroučí, aby všem nejvyšším úředníkům, soudcům a radům, jakož ovšem osobám z obce přítomným i nepřítomným, též Pražanům a jiným městům, tuto zarmoucenou zprávu ve známost uvedli, aby ve smutku chodili. S pomocí Pána Boha Všemohoucího na to mysliti a přičiňovati se chce, aby dotčené království v dobrý a mírný způsob zase uvedeno býti mohlo a jeho obyvatelé v pokoji, lásce a svornosti zůstávali. Též řád a právo průchod svůj míti mohlo. O čemž všem Adam z Valdštejna, nejvyšší hofmistr království, po svém příjezdu obšírnější zprávu jim dáti bude moci. Jakož pak, že král ke všem obyvatelům království českého nic jiného se nenaděje, než že oni na svou povinnost a přísahu pozor dají a k němu skutečnou poddanost a poslušnost zachovají.
3: Pěkné psaní. Všem Čechům, kteří si je přečetli, muselo být v ten moment jasno.
1: Věru teď měli proti sobě čeští stavové onačejšího soupeře.
2: Proti němu byl mrtvý Matyáš duší skoro andělskou.
1: Ferdinandův list byl však ještě docela zdrženlivý.
3: Důvod?
1: Španělské posily byly ještě mimo bojiště.
3: Ten malý, kulaťoučký, zrzavý muž, o kterém se říkalo, že je to
0: mnich s korunou na hlavě.
3: A taky se o něm ještě říkalo, že
0: málo pije, málo mluví, málo myslí.
3: Ten se daleko víc než vlastním rozumem řídil pokyny svých rádců.
1: Když jejich doporučení vyhovovalo jeho bigotnosti, snadno se s nimi stotožňoval.
2: V prvním svém listu vyslovoval naději, že ho Češi uznají za krále. Vždyť už před 2 lety byl na Pražském hradě jako čekanec trůnu přijat a korunován.
1: Ve druhém svém listě do Prahy potvrdil ve funkcích všechny bývalé nejvyšší zemské úředníky.
3: Skutečnost, že vláda je dávno v rukou 30členného direktoria,
1: tu odmítal vzít na vědomí.
2: A v zápětí doručil posel 3. zásilku. Ferdinandův revers, v němž se zavazoval dodržovat všechny zemské svobody, včetně majestátu.
1: To už bylo na direktory z české vlády příliš a odpověděli políčkem. List vrátili do Vídně neotevřený, pouze s poznámkou, že byl doručen na chybnou adresu.
2: Ferdinand pochopil urážku správně. Povstalci mu dávali najevo, že považují český trůn za uprázdněný.
1: Což se rovnalo přímému vypovězení války.
3: Vydal se Ferdinand na Čechy?
1: Ještě pořád neměl pohromadě armádu. Zapřel v sobě vztek a poslal nový dopis, ve kterém zval vysokou českou delegaci k smírným jednáním do Vídně.
3: To bylo velkorysé.
1: Nikdo z pánů však nemínil dobrovolně do té pasti vlézt.
2: Všichni chápali, že se hraje o čas.
1: A že další kolo utkání, kdo z koho, je před dveřmi.
0: Nyní události nabraly tempo. Radikálové mezi českými pány konečně po 10 měsících úsilí přesvědčili většinu ostatních, že smrti Matyáše vznikla ideální příležitost pro vypuzení Habsburků. Bylo ovšem nezbytně zapotřebí zajistit spolupráci ostatních zemí koruny. Jinak hrozilo, že by jejich nesouhlas s volbou nového nehabsburského panovníka mohl vést k rozpadu českého státu. První kroky znamenaly vstřícné gesto vůči Slezsku, které jako jediné v loňském kole zápasu povstalcům vojensky pomohlo.
3: Jak pak to vstřícné gesto vypadalo?
1: Český sněm přijal 3 důležitá rozhodnutí, kterými vlastně plnil staré požadavky Slezanů.
3: Což znamená?
1: Že vyslovil souhlas se zřízením Slezské kanceláře jako instituce autonomní správy.
3: Což muselo velmi bolet česká srdce, ale proč nesouhlasit, tečeli do bod, že?
1: Dále český sněm schválil přištění opavského knížectví Slezsku na úkor Moravy.
3: Ano, řízne-li se do cizího vlastní krev neteče.
1: A za třetí Čechové slíbili při příštím obsazování trůnu Slezanům hlas stejné váhy, jako měli oni sami.
3: Krásné gesto, nesobecké.
2: Což ještě nebylo všechno. Na úspěch jednání se slezskou delegací navázala v zápětí dohoda sestavy Horní Lužice, která přistoupila k Česko-Slezské konfederaci.
3: Co ale uděláme s tou Moravou jednou neutrální?
1: Hrozilo v skutku, že Habsburci, tak jako loni, zneužijí jejího území ke vpádu do Čech.
2: Moravská neutralita způsobovala ještě jeden problém. Tajně se vyjednávalo s Falcí.
3: Jestli by jako neměli pro nás nějakého krále?
2: Jenže bez Moravy by to nebylo ono.
3: Ještě jednou táž otázka. Co s Moravou?
1: Mezi povstalci byl už dlouho na přetřesu plán přimět Moravu ke spolupráci.
3: Jak přimět?
1: No nejlépe silou.
3: No tak to je osvědčená metoda, i když nevždy právě čistá, že?
1: To si stavové uvědomovali.
2: Nakonec však zvítězilo hledisko, že vojenská intervence je sice zlem,
3: ale nutným.
2: Správně, nutným, aby bylo české povstání zachráněno.
1: A tak v půli dubna roku 1619. vtrhli Češi na Moravu.
0: Hrabě Sturnu, zachovav se ochotně, hnul se vším vojskem svým a přitáhl k městu Jihlavě a vzkázal úřadu a obci slovy přátelskými, poněvadž o tom zprávu má, že je úmysl hraběte Dampiera tudy kolem města do markrabství moravského s lidem královským táhnouti, tudíž, že on dříve přijel, aby je před mocí násilnou ochránil a některý prapor pěchoty pro lepší bezpečnost ve městě jim zanechal.
2: Tak to šlo dál. Od severu přispěchali Čechům na pomoc Slezané.
1: A zanedlouho se již do Znojma mohla dostavit na základě tajných úmluv i moravská opoziční šlechta.
2: A 2. května tam její mluvčí Ladislav Velen ze Žerotína manifestačně prohlásil, že Morava se připojuje k povstání českých stavů.
3: Nebylo to zrovna nejčistší, co provedli Čechové Moravanům. V podstatě šlo o intervenci a puč, ale zase na druhé straně to zůstalo v rodině. Všichni přece mluvíme česky, tak jaký pak fraky. 2 ze 3 moravských pluků vojensky nezasáhli, protože jejich velitelé stejně neměli Habsburky rádi. No a ten třetí, ten neměl čas zasáhnout, protože byl dislokován až v Olomouci. A když ze severu podpořilo českou intervenci vojsko Slezanů, tak sebral jeho velitel jistý Albrecht z Valdštejna, zemskou pokladnu, asi 100 000 zlatých, a z částí svých vojáků utekl do Vídně. V Brně byla ustavena vláda 30 direktorů a byli jsme zase všichni pěkně pohromadě.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.